0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarloce a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s píchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

0: Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko pomezních bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval jsem jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.
1: Nejk

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přivýdělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Vary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkává.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji Ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studénky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

Miluju moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
6: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne, je hezký den.
5: Ano, vám všem, užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost do pozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tady s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání, také já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společný, jo. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, a ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, když nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: nebo v dějepise, no teď některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na ty letní, To asi už bych se nezorientoval, to je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Dobře.
4: Tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý den, já bych si přála taky
5: Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabijste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá 2 cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
8: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
8: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
8: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
8: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct a kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
9: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
8: Zdravíme.
2: A ptám se.
9: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
9: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
8: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám do knihovny?
9: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
9: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou. Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž si mne ruce přímo. A pardon.

0: to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
1: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
0: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
1: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérovej, řekl bych, víš.
0: Aha,
1: to vždycky popremiéře člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přesítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
0: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
1: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
0: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
1: vykrám, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
0: Tak já to si nebudu věřit.
1: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
0: Že bys mi v tom pomohl,
1: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval. No,
0: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
1: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
0: Já ti věřím, na slovo.
1: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď tak show, světla máme.
0: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, vida. Máme
1: šoupnutí světlo, to není show světlo.
0: Šoupnutí do show.
1: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
0: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
1: To
0: bude dobrý, ne?
1: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
0: Že bych tam byl já taky do
1: show. Showsaka.
0: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
1: To není japonský, to je japonský, je to saka na show. To je nutný, musíš knopé, ono tam.
0: Přinesli, saka na show, přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
2: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
3: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
2: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
3: To už snad je...
2: Burza?
3: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
2: Se semaforem.
3: Se semaforem a proč ne?
2: Někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
3: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafory.
2: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
3: těžký
2: náš telefon.
3: Souboj.
2: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
3: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
2: Dobře.
3: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
2: Děkujem.
3: A dáme si Cizleráčka.
2: Dobře, píšeme
4: ano,
2: mu vod. Děkujeme
4: zapsáno.
2: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
4: ano.
5: Káva u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
4: Dobře, děkujeme.
2: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
6: Dobrý den, Braňo z Martina.
4: Zdravíme.
6: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám, ať se
4: a
2: vydaří s úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
7: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, teď to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, jak nebreč, neblbni, to je normál, tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
4: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
2: Ano.
4: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
2: Inženýr Voženílek.
4: Ano, ano.
2: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpazlíky.
1: Schůzka se mi trpazlíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radní Hradce Králové projednají dotace na kulturu a sport. Česká centra v zahraničí by mohla podle ministra Petra Macinky skončit. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na okruh WTA. A počasí polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkřábek. Hezké ráno. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Část projednávaných bodů bude zaměřená na správu majetku. Další z nich popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo stovky bodů. Chystají se řešit například řadu dotací, a to nejen v rámci kultury a sportu, ale také třeba na obnovu památek. Řešit budou i zápisy do prvních tříd základních škol i do škol mateřských. Chybět nebude ani budoucnost plánované kašny na Velkém náměstí.
0: Česká centra v cizině by mohla skončit, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojená, proto půjdou finanční ztráty za nimi.
3: Ministerstvo zadalo audity a podalo dvě trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
4: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
3: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
5: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných usnesení vlády.
3: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Cílem je zajistit stabilitu na trhu. Země už dříve omezila vývoz benzínu. Souvisí to s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie, informuje agentura Reuters. Lidé v Česku se můžou do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody mizí. S rozpoznáváním hmyzu pomůže zájemcům klíč na webu organizace Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř.
6: Při loňském ročníku akce zaznamenali lidé v Česku přes 630 tisíc motýlů. Nejčastěji přitom pozorovali babočku paví oko. K úspěšnému sčítání organizátoři doporučují slunečné dny s teplotami mezi 20 a 30 stupni Celsia. Získaná data z půlhodinového pozorování pak musí zájemci odeslat prostřednictvím formuláře na webu motýlí-půlhodinka.cz, a to nejpozději do 8. června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na okruh WTA. Vítězka 23 Grand Slamů se představí příští týden ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Serena Williamsová odehrála poslední zápas v roce 2022 na US Open.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A z dobrého rána vás zdraví taky Jakub Šmit. 4 minuty po 5. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové začíná náš ranní informační servis, takže vás pěkně zdravíme. Dnes je úterý 2. června, 153. den v tomto roce začíná svátek má Jarmil, tak všechno nejlepší. No a co nás čeká v těch prvních minutách? Za chviličku první reportáž našeho ranního vysílání, která nás zavede do Jičína. Tam totiž začala výstava tradičních i exotických druhů kaktusů a sukulentů. Je přímo na Valštejnově náměstí v Jičíně. No a zastavila se tam i vlačka Vildová. Takže reportáž od ní za malou chvíli nabídneme v našem ranním vysílání. Ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání a snad vás potěší i písničky, o které se postarají Pavel Bobek, Miroš Birka, Marek Stracený, Status Quo a další. Takže ještě jednou dobré ráno s námi a příjemné vstávání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají,

0: Houston. Pavel Bobek dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a my zamíříme do Jičína, jak jsem slíbil, velkou a krásnou expozici tradičních i exotických druhů kaktusů a sukulentů zahájili včera na Valdštejnově náměstí přímo v Jičíně. No a dopoledne se tam tedy zastavila i naše reportérka Vlaďka Vildová, kterou doprovodila Irena Heitmanová, pěstitelka kaktusů z klubu kaktusářů Jičín.
1: Asi děti asi z mateřských škol, všechny taky tradičně školy a školky jsou tady tradičními návštěvníky. Pak sem chodí taky ze škol, třeba z gymplu. V loni, myslím, kolega jim tady dával vůbec, jak se to dělí, do jakých rodů a ty čidla.
2: To mají i výuku trochu tady.
1: Pan učitel jim říkal, dávejte pozor, budem z toho psát slohovou práci, jako. Tady předseda jim vyprávěl, opravdu byli zaujatí.
2: Má to smysl?
1: Má. Hlavně taky ochrana kaktusů teďko no, v životním prostředí, protože u nich v té zemi to je roste jako pampeliška a tady si to hýčkáme. Oni si toho ani neváží. Kvůli zachování toho genofondu a vůbec jako semínek a ty různorodosti, jako je na to ochrana CITES 1, CITES 2. Některý kaktusy v přírodě už vůbec na těch lokalitách nenajdete, protože to je zatopený a je tam přehrada. Nebo si tam zemědělci udělali pole.
2: Tradiční výstava kaktusů a sukulentů se teprve rozebíhá. Ano. Martina Dušková, vy jste tedy členkou klubu kaktusářů Jičí.
3: Ano, ano.
2: A kolik těch kaktusů tak bych u vás našla, nebo sukulentů doma?
3: Tak okolo tisícovky. Já mám ráda prostě hodně trnitý, dlouhý trny, barevný.
2: No. Ty dlouhé trny sice píchnou, ale stále je to lepší, než když máme ty jemné chloupky. No. To nejde vyndat z té ruky.
3: Jak prostě nevidím to, nejde to najít v ruce. Hlavně to jsou opuncie.
2: Tak vida, návštěvníci už chodí a vybírají tady vzadu. Pán také určitě neodolá. Václav Rosypál.
4: Jsem z Jičína. Letos jaro bylo nepříznivý pro tyhle ty rostlinky, došlo ke spálení totálně. Jarní sluníčko, který je zlomový, ty paprsky jsou tak intenzivní, že to pletivo to neunese. Některé rostliny se s tím poperou a některé prostě nepoperou. A mně jde o to, aby to bylo hezký kaktus, aby hezký kvet a to je potěšení pro každého, kdo pěstuje ty kaktusy.
2: Irena Heitmanová.
1: Já bych určitě pozvala návštěvníky, který třeba mají cestu v okolí Jičína nebo pojedou na trhy, aby se u nás stavili. Pokaždý se otvírají na skupina kaktusů. Je na co koukat. Pastva pro oči, potěchu pro duši.
0: A ještě důležitá věc, výstavu kaktusů a sukulentů můžete vidět ve velkém hangáru na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Celý tento týden, každý všední den od 8 do 18 hodin. V sobotu pak ještě bude otevřená od 8 do 13 hodin. Tak se tam zastavte.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Úterý 2. června, 153. den v tomto roce začíná svátek Má Jarmel, jak jsme říkali, a narozeniny oslaví třeba režisér Tomáš Vorel, bude mu 69 let. Před 485 lety zachvátil Prahu velký požár, Malá Strana, Pražský hrad i Hradčany téměř lehly popelem. No a my vám přejeme hezký den, teď je 17 minut po páté.
1: Počasí.
0: Dnešek ještě hezký bude a i s příjemnými jarními teplotami. Pojďme se podívat na to, jak tam je v tuto chvíli slunečno v celém našem Královéhradeckém kraji. Teploty většinou kolem 10-11 stupňů Celsia. V Trutnově je o něco méně, tam je 9 stupňů, v Náchodě taky 9, v Rychnově nad Kněžnou a Výčíně 10 stupňů a tady v Hradci Králové nejtepleji, teď aktuálně 11 stupňů na teploměru. Přes den nás čeká většinou polojasná obloha, na horách už ojedněle nějaké přehánky, teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupňů Celsia. Na horách naměříme 16 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas.cz.

0: po uši.
1: Je čas na dnešní spotřebitelský servis a Hradu Josefa Černého. Dneska se ptáte na to, co všechno má obsahovat vyjádření prodejce k reklamaci. Josef Černý má připravenou odpověď.
2: Pan Aleš reklamoval štípačku na dřevo. Po dvou týdnech mu prodejce řekl, že kdyby záleželo na něm, on by reklamaci uznal, ale od dodavatele mu přišlo rozhodnutí zamítavé. Žádný posudek nebo vyjádření panu Alešovi ale neukázal a ten se domnívá, že prodejce možná ani žádné nemá. Pane posluchači, ono na tom ale vůbec nezáleží, protože o způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce sám, takže i kdyby nějaké vyjádření od svého dodavatele měl, není povinen vám ho ukazovat. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, musel byste si nechat vyhotovit vlastní posudek.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obyvatelé Dvora Králové nad Labem můžou do poloviny června hlasovat o využití části rozpočtu. V nabídce je 6 projektů. Radnice na ně vyčlenila 1 000 000 korun. Víc ve zprávách za půl hodiny. Pacienti z Jičína a okolí můžou nově absolvovat vyšetření magnetickou rezonancí přímo v jičínské nemocnici. Oddělení se zaměřuje na vyšetření mozku, páteře a kloubů. Nutné je mít oficiální doporučení od lékaře. Skupina ČES vyplatí akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom odpoledne valná hromada. ČES tak celkem pošle mezi akcionáře 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a Rady. Unijní úřady počítají se vznikem návratových center ve třetích zemích. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální tour si zajistila triumf prvním pokusem 59 metrů 87 cm. A jaké bude počasí? Většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Je to tak, i dnes ráno pro vás máme noviny na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a začneme regionálními deníky. Podchod pod vodou, to je jedno z témat. Nečekaná komplikace zaskočila včera chodce a cyklisty v podchodu pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové. Dosud jediné otevřené rameno pod Hradeckou ulicí bylo totiž po lehčím dešti zatopené vodou. Podle zástupců města jde o dočasný technický problém týkající se čerpání vody. Paradoxní je, že se právě v neděli večer otevřel v místě i další nový podchod. V něm zásadní potíže po dešti ale nebyly. No a jinak kvůli nočnímu přívalovému dešti se tam objevila voda, ovšem není to kvůli nějaké chybě, ale v důsledku provizorní napojení čerpací technologie, to je totiž dočasně napojená na systém veřejného osvětlení a pokud není v provozu, nemůže se voda čerpat. Jakmile tedy osvětlení zhaslo, čerpání vody ustalo. Ráno po zjištění situace byla přijata nápravná opatření a technické služby zajišťují odčerpání vody z podchodu. Řekl k tomu Lukáš Řádek a zdůraznil, že napojení na veřejné osvětlení je dočasné. Trvalé napojení čerpací technologie bude realizováno podle plánu až po osazení elektroměru. Nejde o problém konstrukce podchodu ani o jeho odvodnění, ale o dočasný stav související s probíhající stavbou a provizorním napojením technologie. Po osazení elektroměru a dokončení finálního propojení a připojení nového rozvaděče už tam problém nebude, konstatoval Lukáš Řádek, náměstek primátorky Hradce Králové. Podrobnosti už si můžete přečíst sami, v hradeckém deníku se tomu podrobně věnují. Tak, Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký, tady taky téma podchod a voda v něm, můžete si přečíst i tady, ale zvou vás tady i na dobročinný večer s aukcí, umění i vínem. Agentura pro rozvoj Broumovska zve do opatských sálů kláštera v Broumově na tradiční dobročinný večer pro Broumovsko, který bude v pátek v 18 hodin a koná se v předvečer veřejné ochutnávky Vinium et cetera. Lze se zúčastnit dražby uměleckých předmětů, obrazů, fotografií nebo rukodělných výrobků v tiché aukci a později veřejné aukci vín. Výtěžek půjde do grantového programu Máme rádi Broumovsko na podporu místních projektů. Takže se můžete v pátek večer zapojit a přidat v Broumově. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Tady píšou o tom, že každý desátý Čech má nemocné ledviny, ale mnozí o tom vůbec nevědí. Lékaři jej označují za jednu z nejvýznamnějších zdravotních hrozeb 21. století. Pacientů s onemocněním ledvin celosvětově přibývá. Jenom v Česku má podle odborných odhadů s tímto orgánem problémy zhruba každý desátý Čech. Ledviny jsou přitom klíčové pro čištění krve. Podle odborníků by se selhání ledvin mohlo do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí na světě a mohlo by tak překonat i cukrovku. Přednosta nefrologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vladimír Tesař k tomu říká, že hlavním důvodem je stárnutí populace. Na straně číslo 7 v dnešním Právu je k tomu velký článek, takže si taky můžete o ledvinách přečíst podrobnosti. Tak a za hodinu přineseme z dnešních novin i další témata. Dobré ráno.

0: Eric Clapton na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové je 5.45, 3/4 na 6. Dobré ráno, hezké vstávání vám přejeme. No a rád pozvu taky k poslechu našeho vysílání po půl deváté, kdy bude hostem Vladimír Blažej, který jako dlouholetý ředitel Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově dokázal proměnit školu v moderní a respektovanou instituci. A i za toho teď v dubnu ocenil Královéhradecký kraj. Jenom připomínám, že pod jeho vedením vznikla ve škole nová dílenská centra, modernizovaly se učebny i technické zázemí a rozšířila se kapacita školy na současných 600 studentů. Pan Blažej je taky velký fotbalový srdcař, který celý život věnuje poctivé práci a budování klubové kultury, takže se ho i na ten fotbal určitě po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zeptáme.
1: Počasí.
0: Teploty se pohybují většinou kolem 9-10 stupňů Celsia. Chladnější to je dnes v Trutnově i v Náchodě, kde je 9 stupňů teď po ránu aktuálně. Jinak v Jičíně a v Rychnově 10, v Hradci Králové 11 stupňů Celsia. Všude obloha teď jasná a slunečná. Tak a jak to bude vypadat během dne? Většinou polojasno, na horách ojediněle přehánky. Teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia a biozátěž bude dnes na jedničce. Dneska bude ještě teplo, ale zítra se má ochladit, jak moc, to už určitě prozradí za půl hodiny předpověď počasí nová, kterou nám meteorologové pošlou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a kde tedy i ty konkrétní zítřejší teploty už budeme mít. No a jinak samozřejmě i dnes předpověď s meteorologem, kterou můžete čekat kolem 8:45 na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: sluníčko dnes svítí už od rána, jak jsme slyšeli před chvíličkou předpovědi počasí, tak by mělo být ještě dnes hezky, většinou polojasno a teploty 23 až 26 stupňů Celsia před tím očekávaným, avizovaným zítřejším ochlazením, které ještě probereme. No a my se tady dětí teď na sluníčko taky zeptáme, ale na trošičku jiné sluníčko. Zeptala se jich ve školce Tereza Brázdová.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
3: Protože je žlutá jako sluníčko.
4: Protože je krásná?
5: Protože má šťávičku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
5: Já vím. 50, myslím.
4: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
4: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
4: Ne.
5: Ale žlutý jo, žlutý jo. Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom lehčej.
1: Máte rádi berušky?
4: No na značce mám berušku červenou se střevíčkama.
6: A takhle to vidíme my.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Králové dvorská radnice vyčlenila 1 000 000 korun na veřejné projekty. Vláda nepodpořila snížení věkové hranice v obecních volbách. Tenisový turnaj v Hradci Králové vyhrála Siri Suchovská. A počasí polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Obyvatelé Dvora Králové nad Labem můžou do poloviny června hlasovat o využití části rozpočtu. V nabídce je 6 projektů. Radnice na ně vyčlenila 1 000 000 korun.
2: Mezi návrhy obyvatel je například doplnění sportovního hřiště ve Strži o ochrannou síť a stůl na stolní tenis, nový přístřešek s posezením na psím hřišti anebo 3 metry vysoká a téměř 4 metry dlouhá lezecká zóna v ulici Macharova. Hlasovat můžou obyvatelé města starší 15 let, a to pouze elektronicky pomocí speciálního formuláře na webu města. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V obci Úlibice na Jičínsku zahájili v těchto dnech opravu barokního kostela Zvěstování Panny Marie. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. V první fázi je na řadě obnova věže, informuje vedení obce. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli hlasovat lidé od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života. Podle Jeronýma Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat pouze voleb do obecního sněh zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Vládní koalice nadále počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel, řekl to poslanec Patrik Nacher za ANO. Změna by se týkala mimo jiné firem nebo seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli ze systému pro úhradu poplatků sami odhlásit.
4: Sport.
0: Vítězem 4. ročníku tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup je Tommy Hluxa z pražské Sparty a Australanka Siri Suchovská. Hráčka se slovenskými kořeny porazila ve finále Eli Mašárovou 2-1 na sety.
5: Trénovala jsem na Slovensku a zjistili jsme, že se hraje turnaj v Hradci Králové, což není tak daleko. A musím říct, že se mi turnaj moc líbil. Vše bylo profesionální a i když jsem z jiné země, všichni kolem mě se chovali velmi mile. A k tomu ještě celková výhra. Prostě krása.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je tam veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 6 pokračuje. Úterní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové 2. června. Svátek má dnes Jarmil, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku v další reportáži budeme mluvit o tom, že 100 let staré mapy a záznamy pomáhají historikům i v současné době s dohledáváním a objevováním zapomenutých válečných hrobů. Například po těch z první světové války už na hřbitovech často zůstávají jenom kamenné rámy nebo rozbité náhrobky. A víc v reportáži Jiřího Hofmana za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se hezky poslouchá.
1: Dobré ráno s Janou Kudinejsovou.
6: Tak to ne, ale Jakub Schmidt vám přeje dobré ráno.

0: Jakub Smolík teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a je 11 minut po 6. Téměř 3000 válečných hrobů je aktuálně evidováno na území Královéhradeckého kraje a přestože od konce poslední světové války už uplynulo 81 let, tak další válečné hroby na seznamu přibývají. Historici totiž nově dohledávají zapomenuté hroby vojáků z první světové války, kteří nezemřeli přímo na frontě, ale často až po návratu domů na následky zranění nebo nemocí. Pomáhá jim k tomu také digitalizovaný katastr válečných hrobů z dob první republiky.
1: Tady jedna brána, druhá brána, takže my jsme tady. Jsme na městském hřbitově v Sobotce a budeme se snažit dohledat válečné hroby podle zákona o válečných hrobech a pietních místech.
2: Říká krajská koordinátorka péče o válečné hroby Věra Doležalová na jednom z míst, kde teď odborníci v Královéhradeckém kraji mapují zapomenuté hroby obětí první světové války. Pomáhá jim nově digitalizovaný katastr válečných hrobů, který vznikal už za první republiky.
1: Velice často jsou pohřbeni v rodinných hrobkách, v jednotlivých hrobech bez bližšího označení a naším úkolem zde je v podstatě projít hřbitov a snažit se najít hroby. Jo, a tadyhle zřejmě budou ty velké hrobky.
2: Přímo mezi náhrobky pak Věra Doležalová porovnává staré záznamy s dnešní podobou hřbitova.
1: Vidíno. No, Klímova 1, 2, 3. No, vidíte, máme ji. Psal naposledy domů, což je
3: z italské fronty.
1: Z italské fronty z Tyrol 25.6.1918 a zemřel vlastně o měsíc později v Praze v záložní nemocnici číslo 2.
2: Mnohé hroby už dnes ani nemají náhrobky. Někde zůstaly jen kamenné rámy nebo neoznačená místa.
1: V podstatě teď asi je nejvyšší čas, jak se říká, ty hroby zaevidovat, protože i nějakým způsobem končí v řadě případů ty nájemní smlouvy. Plynuli ty doby.
2: Na hřbitově v nedaleké Libáně nás při pátrání zastavila také místní obyvatelka paní Jarmila. Nejdřív byla zvědavá, co se na hřbitově děje, když ale zjistila, že odborníci hledají zapomenuté válečné hroby, měla z toho radost.
4: No je to moc dobře, protože opravdu by neměli být lidi zapomenutí, položili život.
2: V některých případech navíc nejde jen o jednotlivé vojáky.
1: Jsou to lidé, kteří v podstatě se z té války nějakým způsobem vrátili, ať už zranění, nemocní nebo v podstatě potom zemřeli na následky psychických útrap.
2: Nově dohledané hroby budou muset obce zanést do evidence a postupně také označit přímo na hřbitovech. Péči o ně pak v některých případech převezmou samosprávy.
5: Přijmeme to tak, jakože je to naše povinnost a vlastně reprezentace. V určitém slova smyslu.
2: Říká pracovnice městského úřadu v Sobotce Pavlína Šoutová. Po ověření na městských nebo obecních úřadech, že v hrobech skutečně jsou ostatky vojáků, se na ně začne vztahovat ochrana podle zákona o válečných hrobech. Z Jičínska Jiří Hofmán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Steve Wonder dospíval na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a je úterý 2. června, svátek má Jarmel, přejeme všechno nejlepší, pojďte se spolu se mnou podívat, jak bude, máme novou aktualizovanou předpověď počasí pro dnešek.
1: Počasí.
0: Tak, dnešek bude teplý, ještě ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a pouze na horách se objeví ojediněle a jenom někde opravdu nějaká slabá přeháňka. Teploty dnes ještě vysoko, 22 až 25 stupňů čekáme, na horách 17 až 20. No a nad ránem zítra už nás čeká první déšť, zítřek bude deštivý a takový chladnější den, asi nejstudenější z celého tohoto týdne, jak avizují meteorologové. Zítra nás čeká převážně zataženo na většině území, zítra počítejte s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky a teploty 15 až 18 stupňů, na horách 10 až 14.
2: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes dopoledne v radioporadně na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové bude naším hostem zase po nějaké době finanční expert Radim Frolík, takže dneska budeme rozebírat třeba rozvod a hypotéka, cestu do finanční pasti, sestavení úsporného plánu a podobně. To všechno se skrývá pod tématem dnešní radioporadny. Dopoledne po 11. hodině samozřejmě se budete moci Radima Frolíka ptát v oblasti finanční i vy na to, co vás ohledně toho bude zajímat. Takže studio.hradec@rozhlas.cz, připomínám adresu, kde se tedy můžete ptát písemně nebo pak po 11. zavolejte. No a po 13. hodině bude mít samozřejmě hosta dnes i Alex Minářová, tak vám teď řekne, kdo to bude.
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko má podle odborníků za sebou druhý letošní vrchol půdního sucha. I přesto, že deště v posledních dnech situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech nadále patrné. Víc ve zprávách v 7. Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem zahájí sezónu později. Otevřené mělo být původně od pondělí. Důvodem zpoždění jsou nekompletní výsledky rozborů vzorků vody. Není tak zatím jasné, zda je voda vhodná ke koupání. Fakultní nemocnice v Hradci Králové zahájila v těchto dnech opravu heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace má být hotová v říjnu. Nemocnice chce díky tomu získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý noční a zimní provoz. Míra nezaměstnanosti v Česku během dubna klesla na 3,2%, oproti březnu o 0,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. A jaké bude počasí? Většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: právě Denní tisk.
1: A v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové opět listujeme novinami, jak bylo řečeno, tak se pojďme podívat, co ještě dnes píšou. Vedoucí sociální péče získala prestižní cenu Florence Nightingaleová. V 19. století položila základy ošetřovatelství. No a den jejího narození je proto symbolicky Mezinárodním dnem sester. Její jméno má ocenění, které každoročně právě 12. května předává Česká asociace sester zdravotnickým pracovníkům za mimořádné činy a dlouhodobý přínos v jejich oborech. No a jednou z oceněných je Ludmila Němcová z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Trofej převzala za působení ve zdravotně sociální problematice. Ludmila Němcová pracuje jako vedoucí oddělení sociální péče v Hradci Králové. Tak si o ní můžete přečíst víc a my samozřejmě k tomu ocenění blahopřejeme. Dojíždění za magnetickou rezonancí v Jičíně končí. Provoz nové magnetické rezonance spustila totiž tamní nemocnice. Zpočátku obslouží 12 pacientů denně, zaměří se hlavně na vyšetření mozku, páteře a velkých kloubů, zajistí zobrazení pánve pro onkologické a gynekologické pacienty, vyšetření jater pro gastroenterologii a krku pro potřeby oddělení otorinolaryngologie. Jinak pacienti z Jičína dosud za vyšetření museli dojíždět nejčastěji do Hradce Králové, Libereckého nebo Středočeského kraje. To teď tedy naštěstí končí už. No a kromě Jičína mají magnetickou rezonanci nemocnice třeba v Trutnově také a v Náchodě. Čekací doba na vyšetření se tady pohybuje od 8 do 10 týdnů, píše dnešní Mladá fronta Dnes, příloha Kraj Hradecký. Vyhrál miliardy, tak se o něm píše teď v novinách, i když jeho totožnost je zatím neznámá tedy veřejnosti a asi to tak i zůstane. Výherce téměř 3 miliard korun v Eurojackpotu z minulého úterý se sázkové společnosti nepřihlásil. Ta ale jeho identitu zná a kontaktovala jej. Jeho výhra ho katapultuje mezi nejbohatší Čechy a to i přesto, že si z ní napřed stát strhne tučnou daň. Je to registrovaný, ověřený zákazník, známe jeho identitu a už jsme ho e-mailem také informovali, uvedla pro právo mluvčí sázkové společnosti Dita Stejskalová. Jinak podrobnosti ohledně jeho identity, například region, kde žije, nechce kvůli jeho bezpečnosti společnost zveřejnit, protože se jedná o vysokou částku. Ta ještě nemusela být vyplacena. Firma má u odůvodněných případů, jako je třeba právě vysoká výhra, lhůtu na vyplacení 60 dnů. A je tady k tomu velký článek v dnešním právu na straně číslo 6, takže si můžete také přečíst. My vás dál pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 7:15.

0: Zajímavé vítěze přinesl čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup. Na kurtech se radoval z titulu syn jednoho z bývalých členů profesionálů a tenistka z Austrálie a uspěl konec konců i domácí odchovanec. Konkrétní jména vám řekneme taky, ale až za chvíli po písnice v dnešním ranním sportovním příspěvku v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak nás dál určitě poslouchejte. No a teď je úplně přesně 6:45.
1: Počasí.
0: Můžeme připomenout, že teď jsou teploty někde kolem 11 stupňů Celsia, tady v Hradci Králové tedy ukazuje teploměr 11 stupňů, v Rychnově 10, v Jičíně 10, v Trutnově 9 a v Náchodě taky teď aktuálně 9 stupňů Celsia. Obloha je ale všude jasná, slunečná. No a jak to bude vypadat během dne? Bude teplo, ráno a dopoledne bude tedy ještě jasno až polojasno, pak odpoledne už polojasno až oblačno a pouze na horách se objeví ojediněle a velmi slabě nějaká ta přeháňka. Teploty se můžou dnes pohybovat až k 25 stupňům Celsia, to rozpětí, ten teplotní rozptyl tedy 22 až 25 dnes, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. No a užijte si ten den, protože na zítřek se ochladí, zítra nás čeká deštivo a chladno, bude převážně zataženo zítra na většině území s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle se můžou zítra objevit i bouřky. Teploty zítra maximálně do 18 stupňů, na horách do 14.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Sport.
1: A budeme se věnovat tenisu, jak jsem slíbil. Čtvrtý ročník tenisového klání Hradec Junior Cup byl totiž nabitý pořádnou porci mládí a tenisové kvality. Turnaj kategorie ITF do 18 let přilákal hráče a hráčky z 15 zemí do Hradce Králové. No a vidět byli i domácí odchovanci, protože 17-letý Josef Svoboda se probojoval až do finále, jak teď uslyšíte. Velká radost.
2: Kdyby mi někdo před začátkem turnaje řekl, že budu ve finále, tak to určitě byl rád. Měl jsem tam dobrý servírovací game jeden ve druhém setu, ale jinak to fakt jako moc nepadalo. No.
3: Po náročném celotýdenním programu už Svoboda nedokázal zdorovat o 2 roky mladšímu Tomimu Luxovi, který zvítězil 6-2 a 6-4.
4: Jsem byl spokojený rozhodně na servis, že mi pomohl v krizových situacích a ještě rozhodně mi pomohla bojovnost, že když jsem prohrával, takže jsem pořád bojoval a jinak jsem odehrál skvělý týden a jsem za to pyšnej.
3: Hodnotil svou vítěznou jízdu turnajem 15-letý syn někdejšího profesionálního hráče Petra Luxy. Finálový souboj zvládl výborně také mentálně, což v této kategorii není úplně běžné. Potvrdil to trenér talentovaného hráče a bývalý kouč například Petry Kvitové Jiří Vaněk.
5: Tyhle kategorie jsou vlastně v takovém vývinu, že se jí učí, co ta hlava vlastně ovládá, jak je ovládat tu jejich hru. Ještě podle mě tomu nedávají takový důraz jako v tom světovém tenise, ale ty emoce to prostě strašně ovládají.
3: Jestliže finále chlapecké dvouhry bylo jasnou záležitostí, mezi dívkami byla k vidění více než 3hodinová bitva mezi 16-letou Eli Mesárošovou a o rok mladší Australankou Suri Suchovskou. Česká tenistka získala první sadu a ve druhé podávala na vítězství. Set ale nakonec ztratila 5-7 a podobným způsobem nezvládla ani rozhodující sadu.
6: Určitě mě to jako hodně mrzí, že byly tam šance, kdy jsem to mohla dotáhnout a úplně se mi nezvládla tak dobře. A pak Suri začala hrát fakt dobře. No.
3: 15-letá Australanka se tak ukázala jako velká bojovnice, která o něco lépe zvládla koncovky klíčových setů. Zároveň ale chválila i svou soupeřku.
7: Velmi dobře servírovala a často mě podáním do backendu jako levoruká hráčka dostávala pod tlak. Stále jsem ale věřila, že bych to mohla zvládnout.
3: Pokud by se někdo podivoval nad tím, že do Hradce Králové přijela na turnaj tenistka až z Austrálie, tady je jednoduché vysvětlení. Na Slovensku má totiž prarodiče.
7: Trénovala jsem na Slovensku a zjistili jsme, že se hraje turnaj v Hradci Králové, což není tak daleko. A musím říct, že se mi turnaj moc líbil. Vše bylo profesionální a i když jsem z jiné země, všichni kolem mě se chovali velmi mile. A k tomu ještě celková výhra. Prostě krása.
3: A spokojená nakonec byla i poražená finalistka Eli Mesárošová. Ani ona totiž neodjela z hradeckého turnaje s prázdnou.
6: Jsem jako asi rok nevyhrala v singlu nějaký titul, takže teďkon jsem byla konečně zase opravdu blízko. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že vyhraju debla a budu ve finále singla, tak tomu nebudu věřit určitě.
3: Čtvrtý ročník Hradec Junior Cupu je tak minulostí a místní klub Sport Park Hit se bude chystat na další podniky. Mimo jiné i na listopadový druhý ročník turnaje ITF mužů. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Radní Hradce Králové projednají dotace na kulturu a sport. V části Břeclavská omezili kvůli suchu odběr vody. Basketbalisté Nymburka rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. A počasí polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek. Hezké ráno. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Část projednávaných bodů bude zaměřená na správu majetku. Další z nich popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo stovky bodů. Chystají se řešit například řadu dotací, a to nejen v rámci kultury a sportu, ale také třeba na obnovu památek. Řešit budou i zápisy do prvních tříd základních škol i do škol mateřských. Chybět nebude ani budoucnost plánované kašny na Velkém náměstí.
2: Česko má podle odborníků za sebou druhý letošní vrchol půdního sucha. I přesto, že deště v posledních dnech situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech patrné. V části Břeclavská omezili odběr pitné vody z veřejného vodovodu.
5: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
6: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
7: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
6: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Poslance dnes čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšit podporu o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Novinka má platit od příštího roku. Změnu podporuje koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by měl být příspěvek navyšován automaticky.
8: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori. Sport.
2: Basketbalisté Nymburka dnes rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Duel začne v 18 hodin.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov se připravte na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A my se v další reportáži na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové za chviličku vypravíme do Pardubic. Mosty, lávky, promenády, ale i cyklostezky. Tak si lidé představují lepší využití břehů Chrudimky a Labe v Pardubicích. Město jejich návrhy sbírá při přípravě nové koncepce rozvoje nábřeží, která zvažuje i vznik hotelu u řeky. Podrobnosti tedy za malou chvíli v reportáži Šárky Rusnákové právě z Pardubic. No a v Bleskovce si pak zahrajeme o knížku z nakladatelství Kazda, Chuť mého života, memoáry o jídle a životě. letě a taky i dnes o dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi, který vás čeká příští středu 10. od 19 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. Takže vám přeju hodně štěstí. A ještě jednou dobrý den. Dnes je to úterý 2. června, den, do kterého se pěkně společně i s Jakubem Šmitem teď probouzíte. No a jako první v této hodině už písnička skupiny Elán.

0: písničce Václava Neckáře z Novinách Českého rozhlasu Hradec Králové přesuneme do Pardubic, jak jsem slíbil, zpřístupnit řeky lidem a vrátit zpátky život na jejich břehy. To je hlavní cíl a nová koncepce rozvoje okolí Chrudimky a Labe v Pardubicích, kterou připravuje Pardubická radnice. Strategický dokument má ukázat, jak by se mohla nábřeží v budoucnu proměnit. O podobných plánech se ale v Pardubicích mluví už mnoho let bez výraznějších výsledků. Stačí připomenout dosud nerealizovanou sluneční pláž v Polabinách nebo zanedbané nábřeží Václava Havla. Reportérka Šárka Rusnáková tedy zjišťovala, jestli to může nový dokument nějakým způsobem změnit.
1: Já jako architekt vidím potenciál řek obrovský tady v Pardubicích jako jeden z největších a hlavně zapomenutých.
2: Komentuje situaci v okolí Labe a Chrudimky v Pardubicích Pavla Zomeršů z odboru hlavního architekta. Město právě proto začalo připravovat koncepci břehů řek, která má řešit rozvoj území podél obou toků. O změnách v těchto místech se přitom mluví už řadu let, například v souvislosti s nábřežím Václava Havla, které i přes svůj reprezentativní název slouží stále jako parkoviště, upozorňuje Petr Kvaš z ODS.
3: Třeba před vznikem parkovacího domu ty parkovací plochy právě pro zimní stadion a letní stadion tady byly nezbytné. Dneska už je vidět, že ta obsazenost tady je sotva 20%, takže už to dneska nemusí třeba plnit tu roli parkoviště, ale je to krásné místo pro nějaký bulvár. Podél vody.
2: Na studii, která nabídne možnosti využití širokého okolí nábřeží Václava Havla a zámku, už město před časem vyčlenilo 3,5 milionu korun. Připravovaná koncepce břehů řek má ale daleko širší záběr a jedná se o prostor s velkým potenciálem rozvoje, doplňuje René Živný ze Společně pro Pardubice.
4: Všichni dlouhodobě víme, že nemáme moc využitý ty břehy ve městě, takže určitě nějaká alternativa, kdy vlastně bude využití pro volný čas, ale mohli bychom do toho dát i nějaký business plán, co se týká, dejme tomu třeba hotelu nad řekou, že může být spoustu nápadů.
2: O představách a přáních lidí ohledně budoucí podoby okolí Labe a Chrudimky sbíralo město informace prostřednictvím online formuláře a následně dvou veřejných projednání. Výstupy z nich nyní slouží jako podklad pro architekty, vodohospodáře a urbanisty, kteří z nich během léta sestaví výslednou studii. Jak doplňuje za zpracovatele architekt Tomáš Jiránek, velkým tématem je například přemostění.
5: Mosty, lávky tady zrovna v centru u Labský jsou nějaký de facto známý problémy s přístupností levýho břehu, přístupnost rybáři, splavnění.
2: Koncepci břehů Labe a Chrudimky plánuje město veřejnosti představit letos v září. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Připomenu naše dnešní hosty. Ráno tady bude Vladimír Blažej, který jako dlouholetý ředitel střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově dokázal proměnit školu v moderní a respektovanou instituci a i za toho teď v dubnu ocenil Královéhradecký kraj. Tak vám ho moc rádi představíme i my po 8:30 v dobrém ránu. Pak nás čeká v radioporadně finanční expert Radim Frolík a téma rozvod a hypotéka. Cesta do finanční pasti a taky sestavení úsporného plánu. O tom všem budeme mluvit po 11. hodině v radioporadní Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se samozřejmě budete moci ptát i vy.
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes ještě teplý den, příjemný, teď ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se objeví sem tam ojediněle nějaká slabá přehánka. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. A pořádně si ten dnešek užijte, protože na zítřek se má ochladit a má zase přijít i déšť. Zítra tedy převážně zataženo, na většině území počítejte s deštěm a přehánkami, ojediněle se zítra objeví i bouřky a teploty maximálně do 18 stupňů.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: je zajímavé, jak vy už poznáte, že písnička končí a že začnete hned telefonovat, když se dostane třeba tahle ta písnička i farné pomalu, ale jistě do finále, tak vždycky těch 10 vteřin před koncem se rozblikají telefony, takže tušíte, že už půjde do tuhého a že začneme hrát. Ano, je to tak. Tak dneska hrajeme o knížku z nakladatelství Kazda, Muž, který našel klid, chuť mého života, memoáry o jídle a životě. No a k tomu přidáme dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi, který vás čeká příští týden ve středu 10. června od 19 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. Je to koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce. Takže chuť mého života a lístky na koncert, to všechno tady pro vás máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy pro toho, kdo pozná tuto dámu, která nám teď velmi krátce něco řekne o šarmu.
1: Já si nepřipadám šaramantní, protože opravdu, já jsem ani nevěděla, jak si k tomu mám tvářit.
0: A vy, kteří víte, poznali jste, tak můžete telefonovat teď do dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na telefonu? Dobrý den, haló? Paní Věra?
3: Ano.
0: Věra z Hradce Králové, výborně. Tak paní Věro, koho jste poznala? Ještě jednou?
3: Iveta Simonová.
0: Teď už jsem rozuměl i já. Ano, je to Iveta Simonová, zpěvačka Iveta Simonová, která zvítězila v naší anketě Šarmantní osobnost roku v roce 2011. Jinak ona tady byla proto, ne, že by něco slavila, ale dneska ji uslyšíte i vy, paní Věro, jestli budete večer poslouchat, protože populární anketa Šarmantní osobnost letos slaví 30. výročí a tak jsme pro vás, jak asi víte, vybrali z archivu záznamy gala večerů jednotlivých ročníků Šarmantní osobnosti roku z těch předešlých let. No a postupně vám je tedy během celého roku představujeme. Dnes tedy po 18. hodině záznam gala večera z roku 2012, kdy si pro Zlaté slunce v 16. ročníku naší ankety do Hradce Králové právě přijela zpěvačka Iveta Simonová a přebírala si v květnu roku 2012 vlastně Zlaté slunce za vítězství v Šarmantní osobnosti roku 2011. Tak si poslechněte, připomeňte si to s námi, no a jinak samozřejmě můžete dál taky hlasovat v naší anketě, podrobnosti na webu hradec.rozhlas.cz, mrkněte se tam. Paní Věro, moc vás zdravím, blahopřeji. Užijte si koncert v Hradci Králové příští středu a i ta knížka, ať se vám líbí. Naschledanou.
3: Naschledanou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Na Trutnovsku začala v těchto dnech stavba dalšího úseku labské cyklostezky, a to v úseku Debrné ve Střev. Od kdy tam budou moci jezdit cyklisté, upřesníme ve zprávách v 8. Pacienti z Jičína a okolí můžou nově absolvovat vyšetření magnetickou rezonancí přímo v jičínské nemocnici. Oddělení se zaměřuje na vyšetření mozku, páteře a kloubů. Nutné je mít oficiální doporučení od lékaře. Skupina ČES vyplatí akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom odpoledne valná hromada. Celkem tak ČES pošle mezi akcionáře 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají i se vznikem návratových center ve třetích zemích. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální Tour si zajistila triumf prvním pokusem 59 metrů 87 cm. A jaké bude počasí? Většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Denní tisk.
1: Pojďte se spolu s námi tady dnes už po třetí podívat, co píšou noviny. Pojďme tedy začít regionálním deníkem. Hradecký deník píše o tom, že u Milety nebo pod křižovatkou Mileta byl včera ráno podchod pod vodou. Nečekaná komplikace zaskočila včera chodce i cyklisty v podchodu od křižovatky Mileta nebo v podchodu pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové. Dosud jediné otevřené rameno pod Hradeckou ulicí toho podchodu bylo totiž po lehčím dešti zatopené vodou, no lehčím, on byl částečně i přívalový v některých časových úsecích. Podle zástupců města jde o dočasný technický problém týkající se čerpání vody. Paradoxně se právě v neděli večer otevřel taky v místě i další nový podchod, ten zasažen vodou nebyl. A jinak podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové, podle jejího vyjádření pro Český rozhlas, nejde prý o chybu konstrukce křižovatky, ale je to dáno provizoriem kvůli pokračující stavbě čerpadla, která mají vodu odvádět z retenčních nádrží do kanalizace. Z těch podchodů jsou totiž dočasně napojena na systém veřejného osvětlení, takže když ráno v tom slejváku, když to tak řeknu, zhasly lampy, tak přestala fungovat i čerpadla. Technické služby už tady ale pracují na nápravě tohoto problému, aby se to příště už neopakovalo. Takže víc si můžete přečíst nejenom v Hradeckém deníku, ale také v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, kde vás ale taky zvou do Broumova na dobročinný večer v pátek s aukcí umění i vína. Agentura pro rozvoj Broumovska zve do opatských sálů kláštera na tradiční dobročinný večer pro Broumovsko, který se v pátek v 18 hodin koná v předvečer veřejné ochutnávky vinum etc. Lze se zúčastnit dražby uměleckých předmětů, obrazů, fotografií nebo rukodělných výrobků v tiché aukci a později pak veřejné aukci vín. Výtěžek půjde do grantového programu Máme rádi Broumovsko na podporu místních projektů. Tak, jste zváni samozřejmě. No a ještě dnešní Právo tady máme a tady se na straně číslo 7 píše o tom, že každý desátý Čech má nemocné ledviny a mnozí o tom vůbec nevědí. Lékaři jej označují za jednu z nejvýznamnějších zdravotních hrozeb 21. století. Pacientů s onemocněním ledvin celosvětově přibývá. Jenom tady u nás v Česku má podle odborných odhadů s tímto orgánem problémy zhruba každý desátý Čech. Ledviny jsou přitom klíčové pro čištění krve. Podle odborníků by se selhání ledvin mohlo do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí na světě a mohlo by tak překonat i cukrovku. Přednosta nefrologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vladimír Tesař k tomu dodal, že hlavním důvodem je stárnutí populace. Jak jsem říkal, v Právu je k tomu velký článek na straně číslo 7, tak si můžete také přečíst.

0: počasí.
1: 7:45 a k tomu 1 minuta, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a dnes bude teplo, ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se objeví ojedinělé a když už tak nějaká opravdu jenom slabá přeháňka, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. No a za půl hodiny nám meteorolog Tomáš Popelka určitě řekne i to, kdy začne pršet, protože ten zítřek má být deštivý a chladnější taky, takže všechno s ním probereme. Přesně za půl hodiny, až se s ním spojíme. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no za chvilku u počasí taky zůstaneme. Kdy se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Pisaříkem, takže hned po písničce Michala Hrůzy v dobrém ránu.
2: Já bych prodal koženou bundu.
3: Já bych chtěl koupit starý motocykl.
4: No, prodej nový velký mobilní grill.
5: Dvoje kamna. To už jste starší, zachovalá.
6: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na Trutnovsku pokračuje stavba labské cyklostezky. Andrej Babiš bude řešit s ministrem obrany summit NATO. Tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na okruh WTA. A počasí polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Na Trutnovsku začala v těchto dnech stavba další části labské cyklostezky, a to v úseku Debrné ve Střev. Vybudování kilometrové trasy má stát podle projektu 67 milionů korun. Téměř veškeré náklady pokryjí dotace, zbytek doplatí obce na této trase. Cenu vysvětluje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahánková.
5: Tam jsou opěrné zdi, je zde permský pískovec, který je nutno sanovat, zabezpečit, aby svahy neujížděly. Jsme vysoko nad Labem, nad tím zářezem labským. Zkrátka ty geomorfologické parametry tam jsou hodně složité a z toho důvodu ta cena je tak vysoká.
4: Cyklisté by mohli vyrazit na úsek Debrné ve Střev příští rok na jaře. Vládní koalice nadále počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel, řekl to poslanec Patrik Nacher za ANO. Změna by se týkala mimo jiné firem nebo seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli ze systému pro úhradu poplatků sami odhlásit. Premiér Andrej Babiš za hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Řešit mají červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Andrej Babiš už dříve řekl, že s koncepcí není spokojený. Podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků. Lidé v Česku se můžou do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody mizí. S rozpoznáváním hmyzu pomůže zájemcům klíč na webu organizace Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř.
6: Při loňském ročníku akce zaznamenali lidé v Česku přes 630 tisíc motýlů. Nejčastěji přitom pozorovali babočku paví oko. K úspěšnému sčítání organizátoři doporučují slunečné dny s teplotami mezi 20 a 30 stupni Celsia. Získaná data z půlhodinového pozorování pak musí zájemci odeslat prostřednictvím formuláře na webu motýlí-půlhodinka.cz, a to nejpozději do 8. června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
4: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na okruh WTA. Vítězka 23 Grand Slamů se představí příští týden ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Serena Williamsová odehrála poslední zápas v roce 2022 na US Open.
1: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude většinou polojasno, na horách ojediněle čekáme přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehoda komplikuje teď ráno provoz na hlavní trase Hradec Králové Jičín. Pozor za obcí Všestary, nedaleko odbočky na Chlum, se tam srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Moc rád vám povím, co pro vás máme dál na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravím i teď 4 minuty po 8. Tak některé obce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravím i teď 4 minuty po 8. Tak některé obce v Podkrkonoší nabízí studentům letní prázdninové brigády. Práce je na údržbě obecního majetku a veřejných míst hodně a zaměstnanci technických služeb si budou tedy vybírat dovolenou. Zájem o takové obecní brigády je už teď velký, takže víc v příspěvku Kateřiny Kohoutové za malou chvíli. No a hostem po půl deváté bude Vladimír Blažej, který jako dlouholetý ředitel střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově dokázal proměnit školu v moderní a respektovanou instituci. I za to teď v dubnu vlastně dostal ocenění od Královéhradeckého kraje. Jinak Vladimír Blažej je taky velký fotbalový srdcař, taky fotbal trénoval během svého života. Tak vám ho moc rádi představíme. A samozřejmě taky školu, střední školu technickou a řemeslnou v Novém Bydžově, odkud tedy jak si jdou jenom skvělí studenti. Pár jsme jich tady taky měli na rozhovor. Já myslím, že jednoho šikovného kluka, který se pravidelně účastní pravidelně rally Dakar jako technik, potom taky úspěšné řezníky jsme tady měli. Takže víc o tom všem po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se dál v úterý 2. června s námi hezky vstává.

0: Jaromír Nohavica teď v Dobrém ránu. Je 8 hodin 12 minut, takže za 3 minuty už bude 8:45. No a v malých obcích v Podkrkonoší roste zájem o prázdninové brigády pro místní studenty. Práce na společném majetku je přes léto hodně a obce se do práce snaží zapojit taky hlavně mládež, která má v místě trvalé bydliště. Mladší obvykle pomáhají s natíráním a hrabáním, ti starší potom zase třeba se sekáním.
1: V první části 7. měsíce zde máme připraveno 5 brigádníků.
2: Nezávislý starosta obce Duník Pavel Steklý právě kouká do seznamu na letní měsíce, který už je zaplněný brigádníky.
1: V půlce 7. měsíce další 2. I začátkem 8. měsíce máme připraveny 2.
2: O brigády tady v obci je velký zájem.
1: Se nám přihlásilo poměrně hodně zájemců. Máme nějaký strop, nějaký plán, kolik brigádníků chceme přijmout, na jak dlouho, protože si na ně plánujeme dopředu počet finančních prostředků. Upřednostňujeme děti od nás z obce.
2: Když se podíváme po obci, tak vzhledem k tomu, že samozřejmě zeleně v plném proudu přes léto vůbec těch prací bude hodně.
1: Nejvíce budou pomáhat s těmi udržbářskými pracemi, to znamená natírání herních prvků, laviček, ruční broušení.
2: Pracovníkům technických služeb tato pomoc hodně uleví a budou se zase moci věnovat jiné činnosti.
1: Samozřejmě to i pomáhá ve chvíli, kdy dochází k čerpání dovolených v letním období, to znamená, že nemáme třeba četu v plném obsazení.
2: Studenti o letních prázdninách budou vypomáhat také například v nedaleké Čisté u Horek.
3: Letos to bylo strašně rychlý a šlo to obráceně. My jsme ani nezveřejnili nějakou potřebu, ale nám se nahlásili sami nebo rodiče těch dětí už někde z kraje roku.
2: Říká nezávislý starosta Čisté u Horek Ladislav Jiříčka.
3: Někteří z těch kluků už třeba teďka pracují o víkendech do seky nebo to průběžné sekání a údržba. To je potřeba udělat ručně. Ty zeleně máme opravdu poměrně hodně, plus nějaký nátěry a obnovy nějakého drobného mobiliáře.
2: Většina studentů bude pracovat do začátku září, pak se vrátí zpátky do školy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 17 minut po 8, takže nejvyšší čas zeptat se do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomáše Popelky, jak budem. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: No a otázka už zazněla, takže čekám odpověď, jak bude dneska.
2: Dneska bude hezky v podstatě a celkem teplo, takže teď ráno a dopoledne ještě bude jasno až pojasno. Odpoledne přece jenom skáče kupují ta oblač, to nějaký pojasno až oblačno a jak to vypadá pouze na horách, pravděpodobně jenom v Krkonoších by se objevila ojedinělá hodně slabonká přehánka. Teploty by se odpoledne pohybovaly kolem 25 stupňů a vítr bude foukat slabý, jeho východní do 4 metrů. No a v noci už se nám to začne měnit, zpočátku ještě bude oblačno až pojasno, ale v druhé polovině noci už bude zataženo a od západu začne postup. Studená fronta, takže někdy nad ránem už se, tak to vypadá jako asi kolem 5. hodiny, by se od západu začala objevit déšť nebo přehánky, no a ojediněle by se mohla objevit i nějaká slabší bouřka. Teploty by nám klesly na 14 až 11 stupňů, no. Vítr bude v noci foukat ještě jihovýchodní 2 až 6 metrů.
1: Takže zítra mám do nového dne vyrazit určitě s deštníkem.
2: No, určitě, protože už bude převážně zataženo a na většině území se bude ujít déšť nebo přehánky a s tím, že nejintenzivnější srážky budou během dopoledne, zase se může objevit zejména na horách i nějaká slabší bouřka. K večeru potom začnou srážky slábnout a ustávat a v závěru dne už zatmí zase od západu začne oblačnost ubývat. Teploty ale budou díky dešti zítra nižší 15 až 18 stupňů a na severu, které někde v Podkrkonoší, tam by se mohli dostat maximálně do 14 stupňů. A vítr bude foukat pod západu, odpoledne severozápad třeba 7 metrů a večer potom zeslábne.
1: A pak už se od čtvrtka bude zase oteplovat?
2: No, bude to tak trošku na střídačku, ve čtvrtek zase bude jasno až pojasno, ráno se objeví i mlhy, odpoledne nám zase začne od západu přijímat oblačnost až na zataženo a jak to vypadá, až někdy před půlnoci by se objevil asi od západu déšť, teploty ve čtvrtek ráno 11 až 7 a odpoledne od zase do 25 stupňů, no a v pátek se nám zase vrátí déšť.
1: Dobře, tak si to ještě upřesníme, pak v těch dalších dnech zase, jak to bude přesně vypadat. Děkuju za dnešní výhled a předpověď Tomáši Popelkovi. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Hudba a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946, Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pidhak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Je ta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.
7: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem zahájí sezónu později. Otevřené mělo být původně od pondělí. Důvodem zpoždění jsou nekompletní výsledky rozboru vzorků vody. Není tak zatím jasné, zda je voda vhodná ke koupání. Fakultní nemocnice Hradec Králové zahájila v těchto dnech opravu heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace má být hotová v říjnu. Nemocnice chce díky tomu získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý provoz. Česko má podle odborníků za sebou druhý letošní vrchol půdního sucha. I přesto, že deště v posledních dnech situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech patrné. V části Břeclavska museli omezit odběr pitné vody. Míra nezaměstnanosti v Česku během dubna klesla na 3,2%, oproti březnu o desetinu procentního bodu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. A jaké bude počasí? Většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Hradec Králové Jičín pozor na nehodu za obcí Všestary. U odbočky na Chlum se tam srazila dvě auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já.

Ať se nočním chladem pil, ať se na lucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

co má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já, kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucovský šípy najmou titán. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kde má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou titán. Jo, ahoj!

0: Je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a představitelé kraje, Královéhradeckého kraje v dubnu ocenili v zámecké jízdárně v Chlumci nad Cidlinou významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěli k rozvoji regionu a šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. No a jedním z těch, kteří mají ocenění právě od Královéhradeckého kraje, je i Vladimír Blažej, dlouhodobě jedna z nejvýraznějších osobností krajského školství, který jako dlouholetý ředitel střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově dokázal proměnit školu v moderní a respektovanou instituci a já ho tady vítám. Pane řediteli, dobrý den.
1: Přeju klidné dopoledne všem posluchačům.
0: A blahopřejeme k tomu ocenění.
1: Já vám velmi děkuji.
0: Kde je? Má nějaké čestné místo u vás?
1: Tak čestné místo má v domácím prostředí, protože ředitelnu považuji za pracovní prostředí a upřímně řečeno, je tam pracovní binec a tam by se to ani nehodilo.
0: Ale myslím si, že se tam určitě hodí i jiná ocenění, protože vaše škola, střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově byla oceněna mnohokrát. Tak můžeme připomenout ta ocenění, na která jste třeba vy pyšný?
1: Tak na tyto ocenění jsem jednoznačně snad i pyšnější než na to svoje. A připomenu jenom několik. Ocenila Krajská hospodářská komora v spolupráci se společností DS Holding Lipštát. Teď nás ocenil klub zaměstnavatelů za výbornou spolupráci právě s profesními subjekty. Dostali jsme ocenění profesního od Českého svazu zpracovatelů masa, od banket týmu za pořádání nebo spolupořádání vlastně ty gastro záležitosti na světovém poháru v lyžování a mohl bych pokračovat. Hmm.
0: Čím to je, že vaše škola je tak úspěšná, že se jí tak daří?
1: Já si myslím, že vždycky je to o týmu lidí. Nikdy to není otázka one man show, vždycky musíte mít skvěle poskládaný manšaft a ten si myslím, že poskládaný mám. Samozřejmě je nutný ho kaučovat.
0: To už z vás trošičku mluví i ta láska k tomu fotbalu, protože vy jste taky celý život tomu fotbalu věnoval hodně času, ale k tomu se ještě dostaneme, pane řediteli. Já jsem si všiml, že vy máte takové moc pěkné moto ve škole. Neumíš, naučíme tě, nemůžeš, pomůžeme ti, nechceš, nechceme tě. Držíte se toho?
1: Velmi se toho držíme, protože to je otázka vlastně jakéhosi motivačního prostředí i pro žáky naší školy. Protože oni vědí, že pokud budou si počínat tak, jak my chceme, tak my jim vždycky pomůžeme, my je naučíme. Pokud nechtějí, tak prostě podle mě v naší škole nemají co dělat.
0: S jakými dovednostmi k vám vůbec žáci přicházejí do těch prvních ročníků?
1: Pokud se máme bavit teď o absolventech základní školy, tak tam jsou strašně široce rozevřený nůžky. A myslím si, že děti z venkova jsou na tom mnohem lépe než děti z větších měst a strašně znát rodinné prostředí tam, kde děti pomáhají, kde mají nějaký vztah k práci, tak je to absolutně viditelné od prvních okamžiků, kdy jsou u nás.
0: To se člověk naučí prostě v tom dětství, na té vesnici určitě těm řemeslným dovednostem. Jinak pod vaším vedením se střední technická a řemeslná škola v Novém Bydžově stále rozvíjí. Podařilo se vám, jak tady mám napsáno, zřídit nová dílenská centra, zmodernizovat budovy, rozšířit kapacitu na současných 600 studentů. Co z těch školních milníků za ty roky, co školu vedete? Můžeme říct, od kterého roku to je? Od roku?
1: No tak je to trošku, říkám, neúplně nepříliš dobré datum, ale je to 35 let.
0: 35 let. No. Tak co z těch školních milníků vy považujete za tu dobu, za to nejdůležitější?
1: Tak já jsem byl vždycky přivržencem toho, že mě strašně bavilo vlastně vzít si, a teď mi, promiňte ten výraz, vzít si trošku outsidera a snažit se toho outsidera dostat na ten pomyslný piedestal. A to bylo v případě školy, sportu a tak dále. No a ty milníky, tak určitě byl to rok 2008, kdy jsme v podstatě regionálně se sloučili s dalším subjektem. Vznikl poměrně silný subjekt. Pak byl milník asi rok 2014, kdy jsme vymysleli to, že musíme zmodernizovat všechna centra, která vlastně ta naše škola absorbovala. A díky i starostům, jak Chlumce, Bydžova, tak Hlušic, se nám to povedlo, si myslím.
0: A to jsou ta centra odborného výcviku.
1: Přesně tak. A další otázka byla samozřejmě těch 600, vy jste říkal 600,
0: děti,
1: je 650.
0: 650,
1: 650
0: studentů.
1: Žáků, protože dneska jsme konkurenceschopní vlastně ze subjekty z daleko větší destinací.
0: Paráda. Tak naším hostem v dobrém ránu je dlouholetý ředitel Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově Vladimír Blažej, kterého letos také ocenil Královéhradecký kraj, jak už jsme říkali, no a po písnice se k vám do školy určitě ještě vrátím. A je zatím fotbalem možná, pane řediteli.
1: Děkuji.

0: 9:45 a k tomu 1 minuta. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naším ranním hostem je dnes Vladimír Blažej, který jako dlouholetý ředitel střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově dokázal proměnit školu v moderní a respektovanou instituci. A i za toho teď v dubnu ocenil Královéhradecký kraj. Jinak pod jeho vedením, připomeňme, vznikla ve škole nová dílenská centra odborného výcviku, modernizovaly se učebny i technické zázemí a rozšířila se kapacita školy na současných 650, jste říkal, pane řediteli, studentů. Je to také velký fotbalový srdcař, jak jsem slyšel, tak vy jste trénoval fotbal?
1: Tak trénoval, musím říct, že už to je trošku minulost, i když jako jisté nabídky stále trvají, nicméně člověk se musí pojít do občanského průkazu a kouknout se na rodné číslo a tam si myslím, že je zakopaný pes.
0: No a bylo to teda u vás v Bydžově?
1: Bylo to v Bydžově, kde jsme vlastně vytvořili tehdy ten regionální mládežnický sportovní klub Cidlina, který je dneska, bych řekl, respektovanou institucí. No a pak mě ještě tak jako napadlo jít na ten venkov k těm okresním manšaftům, takže jsem epizodně fungoval v Miličevsi a potom 7,5 roku to mě hodně jako dostalo do srdce v železnici, kde jsme z okresního přeboru vystoupali až právě na ten nejvyšší krajský stupínek.
0: No paráda. Takže na to se asi hezky vzpomíná, ne? Moc na tyhle ty věci. No. A dají se ty sportovní principy, mám na mysli třeba ten smysl pro fair play, nějakým způsobem převést i třeba do té profese, do toho učitelství, do té manažerské činnosti?
1: Já myslím, že jste to vyjádřil úplně jasně. Prostě sport má pravidla a kdo dodržuje pravidla, tak je dodržuje i ve svým civilním životě a notabene i v tom pracovním. Takže si myslím, že sport a práce, to jsou prostě neoddělitelné nádoby.
0: Já si myslím, že bychom měli teď taky trošičku víc školu představit, pane řediteli, tedy střední školu technickou a řemeslnou v Novém Bydžově. Co se všechno tedy dá studovat u vás ve škole?
1: Tak my máme několik takových segmentů, asi nejrozšířenější máme automobilní obory, potom je tam otázka zemědělské mechanizace, je tam otázka elektrotechniky, je tam otázka dopravy a je tam samozřejmě otázka potravinářství a gastronomie. Takže to je asi takových 5 základních segmentů, se kterými se můžete na naší škole setkat.
0: Já už jsem vzpomínal dnes, když jsem upozorňoval na to, že tady budete po 8 hodině na vaše školné studenty, kteří tady taky byli mnohokrát v Českém rozhlase Hradec Králové, tady seděli na vašem místě, tak já bych chtěl vzpomenout na Filipa Bajora, který tady byl s učitelem Tomášem Hovorkou. Filip Bajor jako šikovný student se dostal tenkrát na Rally Dakar.
1: Je to tak, ano, Rally Dakar a mimo to ještě vyhrál soutěž Bagheera týmu a vlastně a díky tomu byl v Saudské Arábii na takové zkušební stáži.
0: Jako automechanik, tedy jako technik automechanik, vlastně, technik, který se tam staral o ty speciály. No a pak jsem vzpomínal taky na to, že tady byly také šikovné studentky oboru kuchař a číšník Denisa Řezničková a Veronika Hlavata, které byly na světové výstavě Expo 2015 to bylo?
1: Ano, bylo to Expo 2015 v Miláně. Takže 11 loků tomu zpátky a skutečně měli jsme z toho také radost. A vy jste vzpomněl ještě i Tomáše Hovorku, toho našeho učitele. Aha. K Tomáše zdravím do lázní a jinak to je taky absolvent naší školy.
0: Takže se vlastně vrátil zpátky.
1: Dobří holuby se vracejí.
0: Krása. Jak se daří škole spolupracovat s externími, soukromými firmami, protože tamto propojení u těch řemeslných škol mezi institucemi, kde potom třeba vaši absolventi budou zaměstnaní, je taky asi důležitý, ne?
1: To je jeden ze základních klíčových kamenů vůbec činnosti, že bez profesních partnerů prostě byste nefungovali tak, jak fungujete. My jich máme snad 120 současně, pokud jsem dobře počítal. A samozřejmě jsou takový, kteří zajišťují jenom praktické vyučování, ale jsou takový, kteří prostě s tou školou žijí a strašně pomáhají v té cestě nahoru.
0: Vy jste zmínil i další místa, kde se teda vlastně pracuje, kde máte ta odborná střediska, a to je tedy Chlumec nad Cidlinou, tam to jsou řezníci pracují?
1: Chlumci nad Cidlinou jsou veškeré potravinářské a gastronomické obory. To znamená kuchař, cukrář, řezník, ano. A nástavbové studium technologie výroby potravin.
0: Takže to je všechno v Chlumci. Ano. Pak jste zmínil
1: Nový Bydžov.
0: Nový Bydžov, samozřejmě, tak tam to jsou ty asi technické věci, ne?
1: Tam je hlavně ta divize dopravy a je tam otázka elektrotechniky a samozřejmě se tam nějakým způsobem o to otírají automechanici. A pak jsou Lušice, kde v podstatě je zemědělská mechanizace a vlastně ten automobilní sektor a plus samozřejmě nástavbová studia v tomhle oboru. A zapomněl jsem na jednu věc, a to by mě pan inženýr Roháč neodpustil. My máme takové letecké techniky.
0: Fakt?
1: Fakt. A to jsou kluci, kteří se připravují ve spolupráci se společností Distar, Nový Bydžov, která vyrábí ultralehké letadla. No a prostě tenhle obor jako sice je málo početný, ale o to zajímavější.
0: No teď tady byla v Hradci Králové krásná přehlídka, aviatická pouť. Tam, když člověk přichází, tak právě chodí kolem těch ultralightů, takže i tady na letišti asi možná vaši studenti se někdy objeví, ne?
1: Tak asi se objeví, oni už se objevují v některých firmách, které se těmi URL zabývají, takže...
0: Skvěle. Dokážete odhadnout, kam se studium těchto předmětů, vlastně těch řemeslných záležitostí, bude posouvat v těch příštích letech? Vy už jste toho musel zažít velkou změnu, jste tedy zažil za těch 35 let, jak se to vyvinulo postupně, no tak jak to bude pokračovat dál?
1: Tak jsou to ta dvě kouzelná písmena, to A a I, která budou určitě posouvat ty obory hodně
0: umělá
1: dopředu.
0: Umělá inteligence.
1: A úplně jinám. A říkám, že na to koukám v současné době a nevím. Vy jste tady mě položili předtím otázku 10 let, co bude. Já říkám upřímně, zatím si to ještě nedokážu představit.
0: To jsem se ptal při písničce 10 let, takže uvidíme, ale umělá inteligence asi bude hodně ovlivňovat všechno vlastně, veškeré to dění na tom
1: AI
0: světě.
1: AI jednoznačně vládne současně.
0: Říká ředitel Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově Vladimír Blažej, kterému moc děkuju za dnešní setkání a ještě jednou k tomu ocenění od kraje moc blahopřejeme. Pane ředitele,
1: já vám
0: díky.
1: Velmi děkuju a velmi si uvážím.
0: Nashledanou. Tak a to je všechno, od mikrofonu se loučí i Jakub Schmidt, po 9. hodině už v Habaději, Jana Kudivejsová, tak se mějte krásně, nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Oprava heliportu v hradecké nemocnici komplikuje parkování. Česká centra v zahraničí by mohla podle ministra Petra Macinky skončit. Tenisový turnaj ITF v Hradci Králové vyhrál Tommy Luxa. A počasí polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Fakultní nemocnice Hradec Králové zahájila v těchto dnech opravu heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace má být hotová v říjnu. Nemocnice chce díky tomu získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý provoz. Vrtulníky budou dočasně přistávat na sousedním stanovišti krajské záchranné služby.
2: Rekonstrukce si v areálu nemocnice vyžádá některá omezení týkající se hlavně parkování před budovou Emergency. Střešní heliport slouží nemocnici od roku 2008. Před 2 lety sice prošel kvůli změnám v leteckých předpisech úpravami za 3,5 milionu. Šlo ale pouze o instalaci protipádového systému. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Česká centra v cizině by mohla skončit, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojená, proto půjdou finanční ztráty za nimi.
3: Ministerstvo zadalo audity a podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů. Korun.
4: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
3: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
5: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných usnesení vlády.
3: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Dorazí na leteckou střední školu v Kunovicích. Následně bude jednat s vedením Zlína. Zastaví se taky na filmovém festivalu pro děti. Večer se má setkat na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách.
1: Sport.
0: Vítězem 4. ročníku tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup je Australanka Suri Suchovská a Tommy Luxa. Hráč pražské Sparty a syn bývalého profesionálního tenisty Petra Luxy porazil ve finále domácího Josefa Svobodu 6-2, 6-4.
6: Jsem byl spokojený rozhodně na servis, že mi pomohl v krizových situacích a ještě rozhodně mi pomohla bojovnost, že když jsem prohrával, takže jsem pořád bojoval a jinak jsem odehrál skvělý týden a jsem za to pyšnej.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 22 až 25 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda komplikuje provoz na trase Chlumec nad Cidlinou Nový Bydžov, pozorov v obci Nepolisy, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: I po 9. hodině stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď už je to dopolední habaděj, ve kterém se mimo jiné vypravíme do Broumovského výběžku. U Martinkovic pokračují jarní senoseče a příjezd zemědělské techniky ohrožuje čerstvě narozená srnčata. S jejich záchranou dnes pomáhají školáci, je u toho i náš redaktor Václav Plecháček, přihlásí se nám do vysílání za okamžik. A taky vás naučíme nové jídlo, bude to další soutěžní recept pochoutkového roku. Tentokrát to bude králík s černou omáčkou podle kuchaře Ivana Vodochodského, dokonce i s flambováním. Takže i recept od nás dostanete, můžete si připravit něco na poznámky. Jana Kudivejsová přeje krásný den.

S vámi je Český rozhlas Hradec Králové, 9 hodin, 11 minut. Kdo máte v šatníku červenou sukni, určitě byste ji využili ve čtvrtek při cestě na Jičínsko. Letošní půlkulaté a kulaté výročí narození a úmrtí spisovatele Václava Čtvrtka si totiž lidé v Jičíně právě ve čtvrtek 4. června, což už je pozítří, připomenou dnem červených sukní. Nosí jak čtvrtková pohádková manka, tak i maková panenka. A kdo bude mít na sobě ve čtvrtek červenou sukni, může dorazit odpoledne po půl čtvrté na Valdštejnovo náměstí na společné focení a v 16 hodin potom v Rumcajzově Ševcovně začíná pravidelné čtení čtvrtka ve čtvrtek a bude to tentokrát pohádka z knížky Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni.

0: Je 2. června, na mnoha místech Česka pokračují jarní senoseče. Každoročně při nich umírají čerstvě narozená srnčata, která nedokáží utéct před zemědělskými stroji. U Martinkovic na Náchodsku dnes při jejich záchraně pomáhají školáci. Na místě máme taky našeho reportéra Václava Plecháčka. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, já jsem jen kousek od Martinkovic, dobrovolníci z místního spolku zachraňující srnčata jsou v terénu už od 4 ráno, prošli už několik dalších lokalit, označili na jiném místě 2 srnčata, která vlastně následně odnesli v přepravkách do bezpečí. Už o nich ví i traktorista, který právě na tom místě vyjíždí na pole a po posečení se samozřejmě ta mláďátka vrátí na místo. No a v tom prostoru, kde jsem já teď, tak by měla být 4 další srnčata. Jejich polohu právě teď ověřuje dron s termovizí a do bezpečí je odnesou právě školáci z nedalekého Broumova. Pomáhat jich přišlo 20. Na pomoc jsou tady i 2 lovečtí psy. Děti už dostali pokyny, jak se při záchraně zvířat chovat. A teď, když se na ně tak dívám, jsou jenom kousíček ode mě, tak jsou natěšené a na tu záchranu zvířat se hodně těší.
0: Zatímco pro broumovské školáky jde o první pomoc při senosečích, pro dospělé dobrovolníky ze spolku za zvířata záchrana srnčat Broumovsko, to začíná být rutina. Kolikrát už letos vyráželi do terénu?
1: No, dnes je to po 9. Seznam těch míst, kde pomáhali, tak je pestrý. Především šlo o obce tady v okolí, jako jsou Heřmánkovice, Vernéřovice, Hinčice nebo třeba Pěkov, ale v seznamu nechybí ani poměrně vzdálený Červený Kostelec. Do vyhledávání se za zmiňovaný spolek letos zapojila 10 dospělých. No a z polí a luku zachránili víc než 20 srnčat. Stále se ale setkávají s odmítáním některých zemědělců. Ti sice mají povinnost nahlásit čas sečení, být vlastně nějak nápomocní právě těmhle dobrovolníkům, aby byla možnost prostor dopředu před příjezdem těch velkých zemědělských strojů projít. Ne vždycky to, ale podle Nikoly Bašové ze zmíněného spolku zemědělci dělají.
0: Na sociálních sítích se pravidelně objevují příspěvky lidí, kteří nabízejí pomoc při záchraně zvířat při jarních senosečích. Kde najdou potřebné informace, když by se případně chtěli přidat?
1: No asi ten nejucelenější souhrn je na webu Stop sečení srnčat. Tam je k dispozici i mapa s místy, kde působí jednotlivé skupiny. Po celé České republice je jich zhruba 60, v Královéhradeckém kraji už 8. Tady v regionu se tak dobrovolníci můžou do hledání zapojit nejenom tady na Náchodsku, ale třeba i na Trutnovsku, Rychnovsku nebo Jičínsku. Na té zmiňované webové stránce jsou i kontakty na jednotlivé skupiny, takže kdo má zájem, tak se určitě ještě teď na jaře může zapojit.
0: Tak to byl z Martinkovic na Náchodsku Václav Plecháček. Děkujeme za informace a ať se podaří zachránit co nejvíc srnčat. Naslyšenou, díky.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Včera jsme v našem vysílání mluvili o výběru dovolené s Kateřinou Chaloupkovou, ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Bavili jsme se samozřejmě i o cenách, protože pohonné hmoty zůstávají drahé. Máme počítat se zdražováním?
1: Současná nabídka cestovních kanceláří už zohledňuje vyšší ceny za dopravu, pokud součástí zájezdu je doprava. V takovém případě už vlastně nakupujeme za aktuální ceny a neměli bychom se v takové situaci nějak obávat nějakého dalšího zdražení. Nákupem zájezdu u cestovní kanceláře si určitým způsobem tu cenu zájezdu nebo dovolené si fixujeme. Ve chvíli, kdy se rozhodujeme na poslední chvíli, tak u letecké společnosti na ubytovacích platformách vždy už nakupujeme za vyšší ceny, aktuální, i s ohledem třeba na větší poptávku, která letos v Evropě je rozhodně znát, protože vlivem krize na Blízkém východě Evropané zůstávají v Evropě, takže i čeští turisté volí ve více jak 80% evropské destinace.
0: Kdo má rád plánování a nakupoval už s předstihem třeba už někdy v lednu, nebo si to nadělil jako vánoční dárek, může se tam stát, že ta cena se ještě nějakým způsobem zvýší a jak se to potom řeší?
1: Ano, tak ze zákona cestovní kanceláře mohou jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud už máme uzavřenou smlouvu o zájezdu, maximálně o 8% a musí to oznámit 21. den před odjezdem nejpozději. Musím říci v praxi, a to i v roce 2022, kdy jsme se potýkali s poměrně velmi vysokou inflací, k tomu cestovní kanceláře opravdu přistupují v krajních případech. V současné chvíli nemám informace, že by cestovky nějak plošně zdražovaly svým stálým klientům, naopak ty se snaží zvýhodňovat, takže cestovní kanceláře to zdražení zohlednily u neprodaných zájezdů, ale u těch uzavřených smluv by nemělo docházet k nějakému plošnému zdražování. Samozřejmě může dojít k nějakým výjimečným situacím, k nějakým ojedinělým případům, ale nemyslím si, že bychom se toho měli nějak obávat.
0: A jak vypadá letošní žebříček těch nejoblíbenějších destinací? Většinou tam vždycky v popředí byla Itálie, Chorvatsko, pak možná Španělsko, Řecko.
1: Tak v cestovních kancelářích je ten žebříček trochu jiný, než je ten komplexní. V cestovních kancelářích se nám nejvíce prodávají právě letecké zájezdy směřující do Řecka, Španělska, Bulharska, ale samozřejmě Turecka, Egypta, Tuniska. V letošním roce také vidíme velmi vysoké nárůsty u Portugalska nebo třeba Malty, takže ten návrat do Evropy je velmi výrazný v letošní sezóně. Zároveň se stabilně prodávají destinace jako je Itálie, Chorvatsko, Slovensko, Rakousko nebo Maďarsko, byť samozřejmě sem směřují klienti většinou vlastní dopravou, případně autobusem z cestovní kanceláří, takže v cestovkách si spíše zakupují pouze ty standardní pobyty, týdenní, 14-denní pobyty a vypravují se vlastním vozem.
0: S Kateřinou Chaloupkovou jsme se včera bavili i o cestovním pojištění, taky o reklamaci, když nejsme se službami na dovolené spokojeni. Více si můžete přečíst i poslechnout na našem webu hradec.rozhlas.cz a dnes po 11. hodině nás čekají finance. Rozvod nebo rozchod partnerů, tak to často bývá i složitý finanční problém, zvláště když mají společnou hypotéku. V takovém ideálním scénáři si představují, že jeden z partnerů si nemovitost nechá, druhého vyplatí a hypotéku bude dál splácet sám, jenomže se může stát, že banka nově tu hypotéku neschválí. Jak v takovém případě potom dál postupovat, jak se zařídit, tak o tom všem budeme mluvit v dnešní radioporadně s finančním poradcem Radimem Frolíkem. Pokud byste na něj měli dotazy, tak nám je klidně už teď můžete napsat na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Je 6 minut po půl desáté, přejeme krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď už míříme do kuchyně, protože v neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To všechno ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám teď s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu. Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme takové čistehna.
2: Položíme a necháme. Až se tak jako samo uvolní maso?
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc. Plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při plambování a kam až šlehaly plameny, tak se můžete podívat na web www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2020 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Včera jsme v našem vysílání odstartovali nový pořad Osobnosti Česka po 13. hodině, kdy každé pondělí uslyšíte herce Oscara Hesse, bude si povídat se zajímavými osobnostmi o jejich úspěších a o tom, co dokázali. Včera to například byl kardiolog profesor Petr Neužil. Rozhovor s ním najdete i na našem webu, pokud jste náhodou neslyšeli. Tak to bude každé pondělí a ode dneška opět Alex Minářová. Koho pozvala, na co se bude ptát, co jí bude zajímat?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.

Kostelci nad Orlicí mají nové místo pro setkávání. Minulý týden tam byla otevřena nová komunitní zahrada jako místo, které je určené úplně pro všechny. Každý, kdo tuto zahradu navštíví, tak si může třeba utrhnout bylinky nebo ochutnat zeleninu, může si tam jen tak posedět, nebo když bude chtít, tak se může i zapojit do péče o vyvýšené záhony. Cílem je, aby se tam potkávaly generace a aby to byla příjemná sousedská setkávání. Kostelečtí určitě vědí, ale kdyby náhodou ne, tak tato komunitní zahrada je v prostorách za budovou komunitního centra na Příkopech. Posloucháte dál dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 6 minut bude 10 hodin, tak vám přejeme i dál krásné dopoledne. No a za chvilku další zprávy s Radkem Pulkrápkem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku pokračují se noseče, dobrovolníci zachraňují srnčata. Jih Itálie zasáhlo po půlnoci zemětřesení. Basketbalisté Nymburka rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. A počasí polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Desítky dobrovolníků v našem regionu vyhledávají zvířata během senosečí. Na různých místech prochází krátce před příjezdem zemědělské techniky porosty a vynáší z nich srnčata. U Martinkovic na Náchodsku dnes pomáhají i školáci. Vše tam sleduje náš reportér Václav Plecháček.
2: Školáků je 20, rozdělili se na dvě skupiny. Obě jsou teď uprostřed pole hluboko v té trávě, která je vysoká nad kolena. Já jsem jen kousíček od jedné skupiny, která se snaží dohledat dvě srnčata. Ta by měla být v té vysoké trávě. Od jednoho z nich před malou chvílí utekla matka a zatím se ta srnčata nedaří, ani když máme nad sebou dron, úplně bez problému dohledat. Doufám, že se to podaří. Pokud ano, umístí se do těch přepravních košů a dají kousíček tady od nás do stínu a počká se, až přejede zemědělská technika, potom se zase na místo vrátí. Z Martinkovic na Broumovsku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Na Trutnovsku začala v těchto dnech stavba další části labské cyklostezky v úseku Debrné ve Střev. Vybudování kilometrové trasy má stát podle projektu 67 milionů korun. Téměř veškeré náklady pokryjí dotace, zbytek doplatí obce na této trase. Cenu vysvětluje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
3: Jsou opěrné zdi, je zde permský pískovec, který je nutno sanovat, zabezpečit, aby svahy neujížděly. Jsme vysoko nad Labem, nad tím zářezem labským. Zkrátka ty geomorfologické parametry tam jsou hodně složité a z toho důvodu ta cena je tak vysoká.
0: Cyklisté by mohli vyrazit na úsek Debrné ve Střev příští rok na jaře. Skupina ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Firma vznikne za několik týdnů. Jde o první krok k plánovanému zestátnění skupiny ČES, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Jih Itálie zasáhlo po půlnoci zemětřesení o síle přes 6 stupňů. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Podle italských médií pocítili otřesy i obyvatelé Sicílie. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Duel začne v 18 hodin. Počasí. Na východě Čech dnes bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přeháněky. Teploty 22 až 25 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové pozor na nehodu na výjezdu směrem na Černilov v části Slatina v Kladské ulici. Tam havarovalo osobní auto a srazilo se s dodávkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je úterý 2. června, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračuje dopolední Habaděj a to 4 minuty po 10. hodině. V této hodině nás čeká soutěž Věřte, nevěřte, ve které si zahrajeme o hezkou knížku a taky si tak trochu zaspíváme. Za chvíli taky zjistíme, kdo dnes vozí naši reportérku Zuzanu Boučkovou a kam až jí dovezl. No a taky samozřejmě zjistíme aktuální předpověď počasí, protože deště se ještě neloučí, ještě by se měly vrátit, pak bude ale v dalším týdnu srážek zase méně, teploty, ty by se měly v tomto měsíci pohybovat kolem normálu nebo lehce nad normálem. Zeptáme se na to meteorologa Tomáše Popelky taky už za okamžik. Krásné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková je právě teď na Strážném v Krkonoších, ale tentokrát ne na túře pěšky. Tentokrát si užívá horská panoramata z paluby legendárního vláčku Bubáčku. Dobré dopoledne, Zuzko, a jaká byla cesta?
2: Pěkné dopoledne. Cesta byla naprosto pohádková. Bubáček sice nepotřebuje koleje, protože je to speciální silniční vláček na pneumatikách, ale horské kopce a ostré serpentíny zvládá díky silnému motoru s naprostým přehledem. Nastoupila jsem do něj ve Vrchlabí a musím říct, že nechat se takhle vyvést nahoru, zatímco pod vámi otevírají se výhledy na Benecko a celé Krkonošské údolí, tak to je čistá radost. Člověk nechá všechny starosti dole v údolí a jen se kochá.
1: To zní jako ideální lék na unavené nohy i nervy. Ty jsi ale v tom vlaku pravděpodobně nebyla sama, protože my slyšíme, že tam máš nějakou společnost. Kdo pak to je?
2: No, musím říci, že máš skvělý sluch, nebo vy všichni máte skvělý sluch. Kapacita soupravy vláčku je 40 míst a já jsem dneska chytla vagonky obsazené dětmi z mateřské školky Jiráskova z Vrchlabí. Teď máme zastávku a ta atmosféra tady nejen je, ale i nejen je, jako myslím, ty děti všechny tady i mě úplně pohltila. Pro ty prcky je to totiž obrovský zážitek. Navíc máme skvělou průvodkyni, která nám, pasažérům, celou dobu vyprávěla krkonošské perlíčky a zajímavosti o místech, kolem kterých jsme projížděli. Teď jsme úplně na vrcholu na Strážném. Děti tu okupují velké hřiště, což je dobře slyšet, doplňují energii svačinkou a já tady vše fotím a natáčím, no a tak trochu s nimi chytám bronz. No a ještě jsem chtěla říct, že pan Vladimír Klenc, který za celým projektem stojí, mi prozradil skvělý tip pro celou rodinu. Vyčleňte si na Bubáčka 2 dny. Jeden den jet na Benecko, třeba na Lufťákovou stezku, a druhý den sem na Strážné.
1: Tak to je krásný plán na třeba rodinný víkend. Zuzko, děkujeme za letní inspiraci, přejeme šťastnou cestu dolů. To byla Děkuji. Tady naše létající reportérka Zuzana Boučková, která celou jízdu zároveň poctivě dokumentuje, jak říkala. Takže na webu, Facebooku i Instagramu už brzo budete moct vidět fotky a video přímo z paluby vlaku Bubáčku. Zuzana Boučková, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sluníčko dnes vidíme, protože dnes by mělo být polojasno až oblačno. Za chvíli to ještě upřesníme v předpovědi počasí. A o sluníčku si bude povídat redaktorka Tereza Brázdová taky s dětmi, i když trošku jinak.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
2: Protože je žlutá jako sluníčko.
3: Protože je krásná?
4: Protože má šťávičku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
4: Já vím. 50, myslím.
3: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
3: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
3: Ne.
2: Ale žlutý jo. Žlutý jo.
4: Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom lehčej.
1: Máte rádi berušky?
2: No na značce mám berušku červenou se střevíčkama.
5: A takhle to vidíme my.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 2. června. Vypadá to, že jarní červnové deštíky, no vlastně už skoro letní, tak úplně nekončí. My se na to teď právě zeptáme se aktuálně, jak bude nejenom dnes, ale i v dalších dnech.
1: Počasí.
0: A ptát se budu Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Co nás čeká dnes? Po deštivém včerejšku přijdou i dnes nějaké přehánky?
2: Jestli budou, tak budou opravdu hodně velmi slabounky a budou zejména v oblasti našich pohraničních hor, že Krkonoše nebo Orlické hory, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká. Jinak dnešek bude takový příjemný, teplý, teploty odpoledne do 25 stupňů a polojasno až oblačno, a to oblačno bude hlavně v kopcovitém terénu. A vítr bude foukat slabý, jihovýchodní do 4 metrů. Během noci už tam přijde zase změna, zpočátku ještě bude oblačno až polojasno a v druhé polovině noci už od západu bude zataženo, nad ranem se začne objevovat pomalinku, ale jistě déšť nebo přehánky, a ty se po ráno rozšíří na většinu území. Ojedněle se může objevit i slabá bouřka a teploty by nám v noci klesly na 14 až 11 stupňů a vítr bude foukat od jihovýchodu východu 2 až 6 metrů.
0: Tak je to opravdu takové na střídačku, jak bude potom zítra a v dalších dnech?
2: No, zítra to už bude přerážně zataženo a na větším území se bude objevovat déšť nebo přehánky. Zase zejména v kopcovitém terénu se může objevit ojedněle i bouřka, nic silného by to ale být nemělo. A později odpoledne začnou srážky slábnout a ustav večer už se zase bude od západu oblačnost protrhávat. Teploty budou oproti dnešku nižší, 15 až 18 stupňů na severu kraje, v Podkrkonoši do 14 stupňů. Vítr bude foukat ještě mírný západní, odpoledne severozápadní, třeba 7 metrů, večer potom zeslábne. No a ve čtvrtek

0: tak 19 a v sobotu zase ten hezčí den, ráno, dopoledne jasno a polojasno a během zase denním chodem polojasno až oblačno. Nám by se srážky měly vyhnout a teploty po ránu 11 až 7 a odpoledne do 23.
1: Tak tento týden bude opravdu proměnlivý, jak říká Tomáš Popelka. Děkujeme za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: No a protože už je 10:30, tak teď si ještě chvilku zahrajeme, ale pak už dobře víte mnozí, že nás čeká soutěž Věřte, nevěřte a dnes to bude o krásnou velikou knížku Ztracená kniha dobrodružství. To je název a je to čtení z notesů neznámého dobrodruha.

0: Jestli jste si teď zpívali nebo aspoň pobrukovali s Václavem Neckářem, tak je to jedině dobře, protože ke zpívání se hned dostaneme. Je 10 hodin 37 minut, čas pro naší pravidelnou dopolední soutěž, ve které pro vás dnes máme velkou knihu z nakladatelství Kazda, jmenuje se Ztracená kniha dobrodružství, čtení z notesu neznámého dobrodruha a jsou to příběhy z džungle, pouště, polárních krajů a najdete tam krásné ilustrace a taky praktické rady, jak přežít v divoké přírodě.
1: Věřte, nevěřte.
0: Telefonní číslo, na kterém s námi můžete hrát 726 46 46 46. Jestli jste s námi byli i včera, tak si možná vzpomenete, že jsme se bavili o skládání puclé jako o formě relaxace, zároveň taky trénování mozku a dnes to bude zpěv, který taky dokáže ovlivnit a podpořit dobrou náladu. Ať už si sami zaspíváte, nebo si nějakou hezkou písničku poslechnete. No a my teď máme připravenou jednu ukázku a na vás bude zase zhodnotit, jestli tomu věříte. Jestli věříte tomu, že uslyšíme zpěv, který je součástí perské klasické hudby. Je to zpěv, který je velice náročný na techniku a vyžaduje opravdu dlouholetý trénink. Určitě to nejde zvládnout za pár týdnů nebo pár měsíců, ale opravdu je k tomu potřeba mnoho let. Tak teď si poslechněte a pak už rovnou volejte, jestli tomu věříte na 726 46 46 46. Pozor, bude to docela hlasité. Jak se vám to líbilo? Je to krátká ukázka, ale myslím si, že docela výstižná. Tvrdím, že je to součást perské klasické hudby a že je to zpěv opravdu hodně, hodně náročný na techniku. Souhlasíte s tím nebo nesouhlasíte? Slyšeli jste někdy někoho takto zpívat? Zkuste nám říct. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobré dopoledne, Marie Schrasti. Já nevím, já tomu věřit nebudu.
0: Nebudete tomu věřit. Tak, já si to píšu, paní Marie. Ne. A vy ráda zpíváte, paní Marie?
2: No tak zpívala bych ráda, ale vyplašila bych všechny myši.
0: Ale tak jenom tak pro sebe si člověk může trošku zanotovat.
2: No tak trošku zabroukat.
0: Někdy třeba s naším vysíláním věřím, že si zaspíváte. Takže mám zapsanou vaší odpověď, byla jste dnes první volající, mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A kdo pak bude další a jakou bude mít odpověď? Dobré dopoledne.
3: Dobré odpoledne, nebo dopoledne, tady je Jana a já vám věřím.
0: Takže paní...
3: Mě by třeba tenhle ten směr strašně potěšil.
0: Potěšilo by vás to. No, tak uvidíme, jestli se dozvíme, jestli se to dá někde poslechnout, jako třeba celý koncert, nebo jestli to bylo něco jiného. A vy umíte zpívat, paní Jano, nebo ráda zpíváte, to je asi důležitější.
3: Ano. Ano, já ráda zpívám a moc neumím, ale ráda si zaspívám.
0: No a tak říkám právě, hlavně když to člověku udělá radost a dobrou náladu, tak se mějte moc tak krásně a zaspívejte.
3: Děkuju
0: si něco
3: taky
0: hezkého. Naschledanou, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: A kdo volá dál? Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne, já vám věřím. Jako tohle zaspívat musí být určitě velice náročné.
0: Mm-hmm, takže píšu si, že věříte. Odkud nám voláte?
4: Volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Hrajeme o takovou velice dobrodružnou knihu. Vy máte ráda dobrodružství?
4: Mám. Já jsem se dokonce stěhovala z domu do panelákového bytu, tak jsem musela spoustu knížek zlikvidovat. Ale tyhle ty všechny knihy dobrodružství a odvahy, co byly, Mapličku a tak dále, Běhounka, to všechno jsem si nechala.
0: Mm-hmm. Tak možná přibude další do sbírky, uvidíme. Mějte se moc krásně, hezký den přejeme. Naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: No a i vy ostatní můžete reagovat ještě na tu ukázku, kterou jsme slyšeli. Můžete nám napsat, jestli věříte tomu, že se jednalo o klasický perský zpěv jako součást perské klasické hudby. studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Celine Dion a její krásný zpěv poznáme bezpečně, ale my jsme tady v soutěži Věřte, nevěřte měli jinou ukázku s otázkou, jestli věříte tomu, že se jedná o zpěv jako součást perské klasické hudby, o zpěv, na který je potřeba mnohaletý trénink. Znělo to zvláštně, to je pravda. Jaký byl váš názor, si můžeme přečíst ještě v e-mailech. Paní Stáňa, dobrý den, dnes nevěřím, ale ráda si zaspívám písničky, co jsme se učili ve škole, kolikrát se divím, že si pamatuju slova. Tomáš, nevěřím. Znělo to spíš jak někde z Moravy, tam je taky hezky. Od paní Jany odpověď, hudbu ráda poslouchám a taky si ráda zaspívám, i když ostatní můj zpěv moc rádi zrovna nemají. Potom další odpověď, dnes nevěřím, dnes nevěřím, dnes nevěřím a tady taky dnes nevěřím. No a představte si, je to pravda. Tak teď ještě o něco delší ukázka.

slyšíte, jak tam přeskakuje ten hlas, tak v tom je právě ten vtip. Opravdu je to perský zpěv, perský tahrír, to je ten správný název a je to speciální vokální technika používaná v tradiční perské klasické hudbě. Základem je hrdelní vibráto a v perské hudbě slouží tento tahrír jako dokonce vysoce ceněná pěvecká ozdoba, která má jak posluchače, tak i samotného pěvce uvést dokonce do meditačního stavu. A zvládnutí této techniky opravdu vyžaduje dlouholetý trénink, protože je to velice náročné na hlasivky. Zpěvák je velmi rychle napíná a uvolňuje a tím právě vzniká ten charakteristický zvuk podobný chvění nebo takovému tomu přeskakování hlasu. Takže opravdu dnes jsme zavítali takto do exotiky, ale jinak jste říkali, že si rádi zaspíváte, i když třeba jenom tak, aby vás nikdo neslyšel. Určitě je to zdravé, je to uvolňující. Teď za chvíli si můžete zaspívat v našem vysílání třeba s Anou K. Takže ano, byl to perský zpěv, perský tahrír a kdo to odhadl správně, tak to byla třeba paní Jana, která telefonovala a my za správnou odpověď posíláme knížku Ztracená kniha dobrodružství, čtení z notesu neznámého dobrodruha a moc gratulujeme. A i zítra tady máme velikou knihu a ta bude taky nádherná. Je to 70 let folkloru na Rýzmburku a v Červeném Kostelci. Takže kniha dokonce krajová z našeho regionu o historii určitě bohaté, tak doufám, že i zítra si s námi zkusíte zahrát krátce po 10:30. No a teď, jak už jsem slíbila, Anna K. a ještě jednou gratulace paní Janě k dnešnímu vítězství. Vyprávě.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: S vámi je dál Český rozhlas Hradec Králové. Bude 11 hodin a po 11. hodině nás opět čeká radioporadna. Dnes to bude na finanční téma, co s hypotékou po rozvodu nebo rozchodu. Jak situaci vyřešit rychle a bez zbytečných komplikací. Na to bude odpovídat finanční poradce Radim Frolík. Pokud na něj budete mít dotazy, tak po zprávách můžete telefonovat anebo nám můžete napsat, tak ještě jednou připomenu naší e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Hezké dopoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové zasedne rada města, projedná mimo jiné dotace na kulturu a sport. Nemocnice v Jičíně nově nabízí vyšetření magnetickou rezonancí. Tenistu Jakuba Menčíka čeká čtvrtfinále Roland Garros. A počasí polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Část projednávaných bodů bude zaměřená na správu majetku. Další z nich popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo stovky bodů, chystají se řešit například řadu dotací, a to nejen v rámci kultury a sportu, ale také třeba na obnovu památek. Řešit budou i zápisy do prvních tříd základních škol i do škol mateřských. Chybět nebude ani budoucnost plánované kašny na Velkém náměstí.
2: Pacienti z Jičína a okolí nově můžou absolvovat vyšetření magnetickou rezonancí přímo v jičínské nemocnici. Oddělení se zaměřuje na vyšetření mozku, páteře a kloubů. Nutné je mít oficiální doporučení od lékaře, informovalo o tom vedení jičínské nemocnice. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Řešit mají červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Andrej Babiš už dříve řekl, že s koncepcí není spokojený. Podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají i se vznikem návratových center ve třetích zemích.
4: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně, a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistu Jakuba Menčíka čeká večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. Český reprezentant se utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou.
1: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 22 až 25 stupňů, na horách naměříme kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Černilov a Nové Město nad Metují pozor na nehodu v části Slatina. V Kladské ulici se tam srazilo osobní auto s dodávkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I 4 minuty po 11. hodině vám přejeme krásné dopoledne. S vámi je dál Český rozhlas Hradec Králové. Dobře víte, že před polednem nás čekají další babské rady. Dnes budou o tom, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je můžeme použít. Zjišťovala to pro nás Jarka Vykoupilová. A taky nás čeká radioporadna. Dnes téma rozvod a hypotéka může být cesta do finanční pasti. Rozvod nebo rozchod partnerů často znamená i složitý finanční problém. Jedním z největších bývá bývá společná hypotéka. Jak situaci řešit, jaké tam čekají nástrahy, jaké můžou nastat komplikace, o tom všem budeme mluvit už za okamžik, takže pokud byste se potřebovali na něco ptát, naše e-mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz a telefonní číslo přímo do vysílání 726 46 46 46.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v následujících minutách zabývat financemi, protože naším hostem už je finanční poradce Radim Frolík. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Jedním z našich témat určitě bude rozvod a hypotéka a všechny možné komplikace, které s tím můžou souviset, ale taky budeme řešit rodinný rozpočet, jak ušetřit, jak něco uspořit a dát stranou, ale k tomu se objevují často poznámky lidí, že mají pocit, že vlastně nemají z čeho ušetřit, že to prostě nejde. Mm-hmm. A tak jsme si řekli, že se zaměříme na ten rodinný rozpočet komplexně. Mm-hmm. A jak bychom se na něj měli podívat, když stojíme před otázkou, že bychom potřebovali něco dávat stranou, ale nevíme vlastně jak a z čeho.
2: Tak doporučil bych jednu praktickou věc. Já jsem takový jako hodně digitální člověk a vlastně mám všechno rád v počítači a v různých tabulkách a tak dále, ale myslím si, že některé věci je dobré si psát na papír, že to je takový old school způsob, jak dělat věci. Takže pokud bych měl poradit s tím rozpočtem, tak bych určitě doporučil si sednout prostě ke stolu, najít si na to vyloženě čas, vyhradit si na to čas, ideálně, aby člověk nikam nespěchal, aby nebyl myšlenkama zas někde dál, jo, třeba o víkendu už mít posekanou trávu, uklizený dům, aby jsme nemysleli na to, že musíme něco dělat a fakt se soustředit na to rozpočtování. A ten rozpočet, třeba jak si vedu já, tak ho mám velice jednoduše udělaný, já mám ho rozdělený v podstatě na věci nezbytné, tam si píšu prostě všechno, co musím zaplatit, jo, takže většinou tam do toho patří elektrika, jídlo, jo, prostě ty věci, které si bohužel prostě nemůžeme odpustit, a potom tam mám věci zbytné a tam jsou všechny věci, bez kterých dokážu v podstatě existovat. Jo? Takže třeba si k tomu otevřít svůj běžný účet a kouknout se, za co jsem tak nějak platil. A potom tam mám vždycky položku investic, abych tam měl i napsaný ty investice, do kterých je dobrý si dávat nějakou část těch svých příjmů. A potom tam mám vlastně udělaný i takový rozpočet, v podstatě takový, bych to řekl, já to mám pojmenovaný prapodivně, ale pro posluchače bych to nazval jako takový rezervní fond, který je na opravy, jo, aby jsme si dávali nějaký penízky stranou na to, když se něco rozbije, jo, dejme tomu pračka, myčka, lednička nebo auto, aby jsme měli nějakou rezervu, do které můžeme šát. Takže asi nejlepší je to mít napsané na tom papíře, to si myslím, že je nejlepší. A potom ve chvíli, kdy to mám takhle vypsané, tak se na to můžu kouknout tak jako z vrchu. Nenosím to v hlavě, jo, neříkám si, jo, platím tohle, platím tamto, ale koukám na to a můžu na to koukat jako někdo nezávislý, kdo vidí ten problém na tom papíře a snaží se to vyřešit jako tu slovní úlohu.
1: Hmm. No a teď si dovedu představit, že v tom zbytném sloupečku najdeme spoustu věcí, které si můžeme odpustit, ale zase by ten život byl smutnější. Tak teď jak na to? Mám to proškrtat a říct si, tak příští měsíc nepůjdu nakupovat oblečení, nebo prostě mám tady troje šaty, tak si koupím jenom jedny, nebo jak postupovat?
2: To záleží vždycky na preferencích každého z nás, jo. Někdo si bude chtít utrhnout od pusy a někdo nebude. Kdo je k tomu, kdo je jako schopný něco takového udělat, což jako moc lidí není, ale kdo takhle schopný je, tak tam to bude jednoduché. Prostě něco sesekám, ponížím to o půlku a rázem ušetřím nějaké peníze. No a když vlastně všechny ty vlastně položky jsou v tom seznamu těch nezbytných věcí, nebo aspoň zdánlivě nezbytných, tak je asi spíš na čase si položit jinou otázku, než jak ušetřit, ale spíš je to o tom, kde bych si mohl těch peněz získat trošku víc, jo. Já vím, že to je takové jako ožehavé téma, že někdo prostě pracuje od nevidím do nevidím a stejně mu to nějakým způsobem nevychází, tak v tu chvíli třeba, když se o tom bavím se svými klienty, tak si myslím, že je na snadě přijít třeba za svým šéfem a zeptat se ho na to, jestli by nám nechtěl přidat nějaké peníze. Existují různé brigády, různé způsoby, jak si přivydělat trošku víc peněz, takže je to prostě na těch preferencích každého z nás. Musíme si říct vlastně, co my od toho našeho rozpočtu chceme. My chceme, aby se tak nějak zvyšoval pořád, aby se nám zvyšoval ten životní standard, anebo jsme schopni tam něco tak nějak seškrtat. A myslím si, že to není otázka, na kterou si člověk odpoví během jedné hodiny, jo, že to je prostě taková věc, nad kterou je dobré přemýšlet dlouhodobě a delší dobu, aby jsme si ty myšlenky dali i dohromady a do jisté míry nestavit to nějak extrémně rigidně, v tom slova smyslu, že prostě jednou si ten rozpočet takhle udělám a budu ho dodržovat, protože věci, které takhle držíme silou, tak mají tendenci nás potom omezovat. Takže je fajn si třeba jednou za čas, já to mám nastavené jednou za 3 měsíce, tak si vždycky sednu a vlastně na ten rozpočet se podívám znova. Kouknu se, co se změnilo, protože některé věci nám zdržuje inflace, některé věci se zdržují tak nějak sami od sebe. Něco se může třeba zlevnit a nějaký prostor se nám tam může otevřít. A proto si myslím, že je fajn si ten rozpočet vždycky jednou za nějakou dobu otevřít a znovu se na něj kouknout a říct si, jestli by se tam nedalo něco nějakým způsobem upravit.
1: Tak to je taková inventura a možná, když se na to podíváme opravdu touto optikou, tak budeme překvapeni, co tam všechno máme v tom našem domácím účetnictví. Jak s tím potom nakládat dál, tak o tom si budeme povídat za okamžik.

0: finančním poradcem Radimem Frolíkem dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové řešíme rodinný rozpočet a jak ho upravit, pokud třeba se stane, že na konci měsíce už nevycházíme. Mluvili jsme o tom, že je dobré si udělat takovou inventuru, sepsat všechny výdaje, za co utrácíme. A teď opravdu jsou tam položky takové ty zbytné, za které vyloženě můžeme říct utrácíme, ale pak jsou určitě věci, kde přeplácíme, ani o tom nevíme. Kde je to nejčastěji?
1: No, tak nejčastěji se přeplácí za věci v tom mém oboru, to znamená za finanční produkty a zároveň za nějaké služby, které by mohly se pořídit třeba teoreticky levněji a nemusíme za ně platit tolik. Když bych řekl nějakou praktickou věc, tak nejčastěji, co já vidím, tak je, že lidé přeplácí za povinné ručení. Jo, to je taková věc, která se průběžně zdražuje, že každý rok nám to přijde o 500, o 600 dražší, my to pár let neřeší, a najednou z 2000 platíme 6000. A ono, když si to vezmeme, tak pokud místo 2000 platím 6, tak tam je rozdíl nějakých 4000, když to vydělíme 12, tak jsme okolo nějakých 350 korun měsíčně, což už je nějaká částka, že jo? Za to už se dá něco málo koupit, pokud mám takhle dvě auta, ještě k tomu vozík, nějakou motorku, tak ono se to v tom celkovém balíku nasčítá. Ono tam je problém takový psychologický, že my když to platíme jednou za rok, tak nám to tak jako nepřijde, jo? Že platím 6000 za povinný ručení, ale když si to potom vydělíme 12 a vypočítáme si, kolik to ten náš rozpočet vlastně stojí v průměru, tak jsou to částky, které se hezky nasčítají. To znamená, nejvíc, co vídám, tak je, že lidé přeplácejí za to povinné ručení, potom někdy je to i majetkové pojištění, ale tam jako úplně nedoporučuji šetřit, protože přeci jenom pojišťujeme si tam střechu nad hlavou, ale někdy máme tendenci si tam dávat věci, které tam úplně nejsou potřeba. A potom vlastně mimo ten můj obor, tak mně přijde, že nejvíce lidé přeplácejí za služby typu telefon, že si prostě v podstatě člověk může vyjednat trošku lepší cenu nějakého operátora. Myslím si, že nám docela i často nabízejí s tím, že nám to můžou přepočítat a potom se dostaneme do takové té pasti toho, že nám pořád někdo volá, pořád nás někdo jako se snaží přetáhnout z jedné strany na druhou stranu. Možná bych doporučil v tomhle tom, jak jsem na začátku zmiňoval, jednou za 3 měsíce vlastně jít a přepočítávat si ty náklady. Takhle, nemusíte být co 3 měsíce, stačí to třeba jednou za půl roku. Já jsem v tomhle tom takový trošku blázen, ale...
0: No to je nemoc povolání.
1: Je to nemoc povolání, přesně tak. Ale když bychom vlastně koukali na té půlroční bázi nebo klidně i na roční, tak při té příležitosti se kouknou právě, kolik platím si tady za elektriku, kolik platím tady za ty tarify a na základě toho si třeba zkusit poptat někde, jestli by sem nedostal nějakou lepší cenovku nebo za internet například. Jo, to jsou takové ty věci, na kterých se dá ušetřit a teoreticky to může být z měsíce na měsíc.
0: Tak teď by mě zajímalo, jestli se shodnu s posluchači, ale samozřejmě člověk si občas koupí něco pro radost, jako třeba něco na sebe, nějakou kosmetiku, pánové, něco na sport nebo nevím, ale řekla bych, že třeba nejvíc utrácím, nejvíc, že mě asi stojí jídlo, samozřejmě. Tak můžeme i tam něco v tom podniknout, měl byste pro nás nějaké třeba praktické rady, typy, co máte oskoušené, jak postupovat při nákupech jídla?
1: No, tak tady budu trošičku asi na hraně, protože všichni hrozně rádi mlsáme, že jo, prostě jídlo je ta nejskvělejší věc na světě, prostě já jídlo úplně miluju, takže to je věc, na který člověk nechce úplně šetřit.
0: Ano, a v nákupu nesmí chybět nějaké dobrutky.
1: Přesně tak. Takže tady vím, že jsem na hraně, ale určitě chce to tu sebekázeň pořádnou k tomu, aby jsme došli, ale určitě bych doporučil vlastně nakupovat podle kalorické potřeby a ne podle chuti. Jo, v podstatě dneska máme možnost si stáhnout 1000 různých aplikací, které nabízejí jako tvorbu jídelníčku, nebo si můžeme někomu říct, nebo se můžeme klidně zeptat umělé inteligence, řekneme jí, kolik vážíme, kolik měříme a ona nám řekne, kolik bychom toho měli jíst. A v podstatě, pokud si člověk začne vařit a dělat jídlo podle toho, kolik těch kalorií reálně potřebuje, tak potom za to jídlo bude dávat mnohem míň. Jo, přeci jenom máme tady nějakou trošku pandemii obezity a všichni ty kila nabíráme, takže ono možná to nebude dobrý jenom pro naši peněženku, ale bude to dobrý i pro naše zdraví.
0: Ono teda ani nemusíme počítat kalorie, ale když třeba vím, co budeme vařit a mám jídelníček na 3 dny, tak se nakupuje úplně jinak a ten nákup opravdu vypadá úplně jinak, než když jdu jenom tak, jak, že nemáme co k večeři, že nemáme co zítra k obědu a beru všechno, co mi přijde pod ruku, tak možná stačí i jenom dát si nějaký plán, nějaké recepty a podle toho jít nakoupit. No ale samozřejmě někteří utrácíme i za jiné věci, tak jestli i tam jsou nějaké praktické tipy, třeba nastavit si nějaké limity, mě teďka napadá, tak to si řekneme hned po písničce a případně odpovíme na vaše dotazy.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: dokola.
1: Jak toho udělat, aby rodinný rozpočet nebyl úplně napnutý, tak o tom se dnes bavíme s finančním poradcem Radimem Frolíkem. Bavili jsme se o tom, kde třeba přeplácíme, na čem hodně utrácíme a kdo o sobě opravdu ví, že rád tu korunu pustí. Měl byste pro něj nějaký tip nebo nějakou radu, jak si to pojistit třeba nějak ještě zvenčí?
2: Hele, tak určitě bych doporučil pro ty z vás, kteří jako rádi utrácíte, nebo vás vždycky chytne nějaká reklama, nebo se vám něco líbí, tak si to musíte jít koupit.
1: Ano, nebo jsme ještě tří, že jo? A my neodmítneme.
2: Ano, tak já mám takovou jako praktickou radu, když v podstatě, pokud by se jednalo třeba o oblečení nebo o nějakou věc, tak se na ní podívám, můžu si ji někam uložit a nastavím si takový pravidlo, že v podstatě kouknu na ní a kouknu se na ní ještě za týden. A pokud za ten týden tu věc jako pořád chci, že se mě tak hrozně moc líbí, tak by jsem si ji asi koupil. Tady bych to udělal asi primárně u oblečení, protože já si všímám třeba u mojí partnerky, tak ona je takový jako spontánní utráceč, že vždycky si koupí nějaký oblečení a potom jí vlastně leží v šatníku a třeba nemá ani sundanou cedulku. Takže tý bych určitě doporučil to, aby si vždycky, když se jí něco líbí, tak aby si to vyzkoušela a potom se do toho krámu stavila třeba za týden a pokud se jí to bude stále líbit, tak teprve potom bych udělal to závazné spotřebitelské rozhodnutí a tu věc si koupil. Takže minimálně tohleto.
1: Mm-hmm. No a co nějaký limit? Nastavit si na kartě nebo si tam nastavit nějakou výstrahu, že už jsme třeba za ten týden překročili nějakou částku?
2: A tak jako limity se dají určitě nastavovat, ale stejně jak se ty limity jednoduše nastavují, tak se i jednoduše ruší. Přesně tak. A ono nejhorší na tom je, že v podstatě ta psychologie funguje, takže pokud si něco začneme upírat, tak o to víc to začneme tak nějako chtít. Takže já bych spíš si asi nastavil takovou tu mentalitu, jakože můžu, ale nechci, spíš než že nemůžu, protože ve chvíli, kdy začneme přemýšlet nad tím, nemůžu si koupit tohleto, nemůžu si koupit tamto, tak si vytváříme v hlavě

0: neradi jako platí za cokoliv, že neradi pouští tu korunu a ono, ten vesmír bych řekl, že funguje, takže když jako se něčeho nechceme vzdávat a nechceme platit, tak o to víc ty peníze od nás tak nějakou budou utíkat, takže zkusit jako platit pozitivně, trošku nad tím víc přemýšlet a nedělat si v hlavě nějaké bloky, že něco nemůžeme, ale spíš jako být nastavení, takže můžeme, ale nechceme.
1: Ano, no a doporučovali jsme udělat jednou za čas revizi domácího účetnictví, zjistit, kde třeba zbytečně přeplácíme, kde bychom mohli platit míň, takže můžeme ušetřit, no a teď to budou třeba v řádu 100 koruny, což není úplně moc, ale ono se to nasčítá, jak vy říkáte. Co s těmi penězi podniknout?
0: No, tak znovu, praxe je většinou taková, co vídám, je to, že když lidé někde něco ušetří, já to znamená, nevím, plácnu, ušetřím jim na pojištění, snížím jim splátky na hypotéce, což mimochodem úplně jsem zapomněl na tuhle tu věc, kde by se dalo ještě teoreticky ušetřit, ještě to zmíním, se tady na chvíličku vrátím, tak zkuste se kouknout na to, jestli třeba nepřeplácíte někde na spotřebitelských úvěrech, jo, nebo třeba kreditky jsou úplně neskutečný žrout peněz, protože tam většinou splácíme jenom úroky, takže kouknout na spotřebitelské úvěry, na klasické úvěry, které máme, jestli tam nemáme úrok někde vysoký, třeba okolo 10-11%, protože dneska standard na trhu je okolo 5% na spotřebitelské úvěry, pokud máme dobrou bonitu, takže i tam se dá ušetřit docela dost peněz. Ale abych se vrátil teď, co s těmi ušetřenými penězi, tak tu praxi, kterou mám, je to, že vlastně většinou to ušetření je bez nějakého plánu. Jo, to znamená, nemám ten plán, co s těmi penězi potom udělám, a většinou skončí zase ve spotřebě, akorát, že někde jinde. Jo, to znamená, ušetřím na pojištění, ale nacpu to tady do jídla, jo, za nějaké restaurace třeba například, což neříkám, že je špatně, ale pokud má člověk za cíl ušetřit, tak převíst vlastně peníze z úvěru do toho, abych to utrácel za nějaké užívání si života, není šetření. Jo, to je zvyšování životního standardu, což je fajn, protože je fajn si zvyšovat ten životní standard. Ale pokud bychom chtěli šetřit, tak je dobré si na to dedikovat nějaký klidně spořící účet. Jo, nemusíme teď vymýšlet nic super extra komplexního.
1: Nějaké velké investice.
0: Ano, ano. Jo, prostě na těch pár stovek, pár tisíc, které si našetříme, tak prostě dávejme si to na nějaký účet. Většina bank už dneska umožňuje vytvářet takzvané obálky v rámci těch spořících účtů, takže si tam můžete vkládat penízky a ty používat potom na právě ten rezervní fond nebo si šetřit na dovolenou nebo na cokoliv, co je tím objektem toho našeho zájmu, na co bychom si chtěli šetřit a spořit.
1: No a v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se už za chvíli dostaneme k našemu dalšímu slibovanému tématu, a to je rozvod a hypotéka.

0: Dnes je s námi v radioporadně finanční poradce Radim Frolík. Probíráme samozřejmě finanční témata, byl to rodinný rozpočet, úspory, teď ale taky rozvod a hypotéka, protože to může přinést složité finanční problémy, když se partneři rozejdou, teď tedy mluvíme přímo o rozvodu, měli společnou hypotéku a teď samozřejmě řeší tu situaci, co s tím. Ideální případ by byl, kdyby bylo možné, že jeden partner si nechá tu nemovitost, vyplatí druhého a dál případně je schopný platit tu hypotéku, ale prý ne vždycky banka třeba je ochotná na to přistoupit. Takže vlastně, co tam bývají ty nejčastější komplikace?
1: No, tak pokud k tomu nechce banka přistoupit, tak to je z jednoho prostého důvodu a to je to, že vlastně ten, kdo si tu nemovitost chce ponechat, tak nemá dostatečně vysokou bonitu pro banku na to, aby byl schopný tu hypotéku splácet sám. Protože dneska stále platí, když jako to hodně zjednoduším, že se můžeme zadlužovat maximálně do půlky našich čistých příjmů. Každá ta banka nám ty příjmy počítá trošičku jinak, takže prostě pro ten případ počítejme 50%. Když to budu brát, že dneska nás milion vyjde zhruba na nějakých 5000 korun na 30 let, tak pokud mám hypotéku na 6 milionů, tady v Hradci, na něco normálního, což je hrozný, že, když to člověk takhle řekne, ale ono to tak je, tak možná i víc. A tak taková hypotéka na 30 let vyjde na 30 tisíc měsíčně. Je to znamená, že já, abych vlastně byl schopný dosáhnout na takovouhle hypotéku, tak bych musel mít příjmy v okolo 60 tisíc korun čistého. Takže tohle je potřeba vzít v úvahu, abych vlastně na takovouhle tu hypotéku já vůbec došáhnul, protože jinak s tím banka vůbec žádný problém nemá. Jo, tam v podstatě, ať se jeden nebo druhý rozhodne odejít, tak ta banka k tomu vždycky přistoupí. Tam není žádná jako super podmínka, že prostě nemůžete se spolu rozejít, jo, a musíte spolu být navždy, dokud vás hypotéka nerozdělí, ale je to o tom, že prostě musíme na to došáhnout bonitně. Takže pokud někdo nad tím vážně přemýšlí, že by ten rozvod chtěl udělat, tak bych doporučil si to dobře spočítat předtím, než se do něčeho takového jako pustíte. A pokud bych měl doporučit ještě další věc, tak je to určitě stejně jako všechny věci v životě, tak řešit v klidu. Protože ve chvíli, kdy se do toho začne zapojovat nějaká emoce, případně ego, nějaké hádky, tak nikdy to nekončí úplně dobře, pokud je to součástí vašeho majetku a musíte se vypořádat a jedna strana se sekne, tak se to potom řeší většinou skrz soudy, právníky, to stojí peníze, čas a ono, ať si to budeme chtít připustit nebo nebudeme chtít připustit, tak je to nějaký stres, který je na nás vyvíjený a ten stres nás zabíjí, to dost dobře víme všichni a zároveň nám to bere nějakou kapacitu mozkovou, kterou bychom mohli využít na to, aby jsme se věnovali dětem, aby jsme se věnovali sami sobě, aby jsme se věnovali svojí práci a to je věc, která nás může potom finančně zasáhnout ještě mnohem víc než ten samotný rozvod a to, že budu platit na hypotéce víc, protože se nám začne rozpadat celkově tak nějak ten náš život.
0: No, pokud by nešlo toto řešení, tak pak samozřejmě dalším řešením je tu nemovitost prodat a vypořádat se a co jsem se tak dočetla, tak asi nejhorší řešení je nedělat nic, pokračovat jak v té hypotéce. Kde potom může nastat ale komplikace, když třeba ten jeden neplatí nebo právě do toho zasáhnou ty emoce a tak dále. Takže tu banku to vlastně nezajímá, jaká byla vaše soukromá dohoda a stejně bude prostě po těch lidech ty peníze vymáhat?
1: Jasně, tak když podepíšeme hypotéku, jak žadatel, tak spolužadatel, tak se oba dva zavazujeme k tomu, že v podstatě budeme platit včas ty splátky. A jak jste řekl hezky, bance je jedno, jestli jako jste rozádaný nebo jestli se hrozně milujete, v podstatě vy musíte platit tu splátku. Pokud se to nevezme z účtu toho hlavního žadatele, který je v tom úvěru, tak se jde potom po penězích od toho spolužadatele. Takže ano, i když budete rozhádaný, jak chcete, tak v podstatě vždycky máte závazek tu hypotéku platit. Takže pokud už teda jsou lidé tak nějako na nože a nejde to tak nějako dál, tak je dobré si tohle i hlídat, jo? Protože pokud bych řekl ten asi nejhorší scénář, to znamená já jako už to spolužadatel bych byl v úvěru u své partnerky, která by byla jako hlavní žadatel za ten úvěr a ona by mě tvrdila, že na tom účtě mám vždycky peníze, že jí to odchází, já jí to posílám, ale reálně by ty peníze neodcházely, tak tahle ta negativní informace o tom, že já nesplácím úvěr, která se zapisuje do bankovních registrů, která je tam držená minimálně 5 let, tak v podstatě tu negativní informaci tam já budu mít, i když jsem jenom spolužadatel, v uvozovkách jenom, a může mě to stížit potom do budoucna nějaké financování, které bych chtěl dělat. Jo, to znamená, kdybych chtěl třeba toho partnera vyplatit, nebo by jsem si chtěl pořídit nějakou jinou nemovitost, abych se mohl odstěhovat a tak dále. Takže na to si dávat úplně jako pozor. Jo, takže klidně buďte si na nože, lidičky, ale plaťte ty svoje závazky včas, protože můžete si ubližovat mezi sebou, ale nemusíte si kazit aspoň tu bonitu před bankami, protože si tím můžete uškodit do budoucna, když už o sobě ani nebudete vědět.
0: Tak tím pádem nějako řešit to včas, řešit to rychle, nějak zbytečně neotálet.
1: Ano, ideálně. Jo, ono je to lepší pro tu hlavu potom.
0: Je to pravda. Finanční poradce Radim Frolík byl dnes s námi ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme, ať se daří, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Co nás čeká zítra v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové? Budeme mluvit o tom, proč zdravá chodidla znamenají zdravá záda a poradíme, jak na mobilizaci prstů a celého chodidla, takže se s námi zítra po 11. hodině i procvičíte. No ale teď už je tu Jarka Vykoupilová se svým dalším tipem. Tentokrát se bude jednat o sušení bylin a ještě taky připomenu, že hned popoledni po zprávách začínáme s písničkami Od srdce. Dnes je 2. června a svátek mají Jarmilové. Teď ale divizna.
1: Babské rady.
2: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné strahaně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plech tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jeden z podchodů na Miletě v Hradci Králové zaplavila dešťová voda. Katolická církev bude spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří na zlepšení pomoci obětem zneužívání. Tenisový turnaj ITF do 18 let vyhrála v Hradci Králové 15-letá Australanka. A dnes je polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré poledne u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Podchod pod Hradeckou ulicí na přebudované křižovatce Mileta v Hradci Králové zatopila dešťová voda. Stalo se tak jen několik hodin po otevření nového sousedního podchodu pod Sokolskou ulicí a zprovoznění dalších částí stavby za víc než 500 000 000 korun. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nešlo o závadu konstrukce ani odvodnění podchodu. Příčinou bylo provizorní napojení odčerpávací technologie.
3: Čerpadla jsou v současnosti dočasně napojena na systém veřejného osvětlení. Pokud osvětlení není v provozu, ani k čerpání vody. Po zjištění situace byla okamžitě přijata nápravná opatření. Trvalé napojení čerpací technologie bude provedeno po osazení elektroměru a dokončení připojení nového rozvaděče, které zajišťuje ŘSD ve spolupráci s distributorem elektrické energie.
1: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
4: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
1: V Babiččině údolí na Náchodsku teď můžou návštěvníci potkávat postavy z knihy Babička od Boženy Němcové. Na zámku v Ratibořicích to bude například setkání s komorníkem Leopoldem, kněžnou její schovankou komtesou Hortenzí. Popisuje připravený program správce Babiččina údolí Ivan Češka.
5: Akce za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic se koná do čtvrtka 4. června, především pro předem objednané skupiny. Pokračujeme pak ještě v sobotu 6. června a to bude již akce určena pro širokou veřejnost. Přesto je dobré se na akci objednat nebo zakoupit vstupenky předem.
1: Sport. Vítězem 4. ročníku tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup se stal 15-letý Tommy Luxa z pražské Sparty a stejně stará Australanka Suri Suchovská. Hráčka se slovenskými kořeny vyhrála v souboji o titul nad Eli Mesárošovou 2-1 na sety. Také poražená finalistka, ale byla s turnajem spokojená. Vyhrála totiž 4 hry.
6: Jsem jako asi rok nevyhrála v singlu nějaký titul, takže teďkon jsem byla konečně zase opravdu blízko. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že vyhraju debla a budu ve finále single, tak tomu nebudu věřit určitě.
2: Počasí.
1: Dnešní odpoledne bude polojasné až oblačné, jenom na horách se můžou vyskytnout ojedinělé a slabé přehánky. Teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr fouká slabý jihovýchodní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu osobního auta máme hlášenou na Trutnovsku v Kocléřově Vítězné na křižovatce u kostela svatého Václava. Na místo jedou záchranáři. Dejte tam pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Už je 12 hodin a 4 minuty a to znamená jediné, že na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové opět pro vás začínají písničky od srdce, které si můžete navzájem posílat nebo si u nás vybrat nějakou hezkou sami pro sebe. Dnes je 2. června a svátek mají Jarmilové a další výročí připomene ještě za chvíli v kalendáriu Petr Jungmann. Pojďme si říct telefonní číslo sem k nám do vysílání 726 46 46 46. E-mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104, takže si k nám o písničku můžete jak zavolat, tak napsat. Když budete stručnější, stačí SMSka, když se budete chtít více rozepsat, tak pošlete e-mail, napište, zavolejte, za chviličku hrajeme pro vás.
2: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
6: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
5: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
7: prosím jedno pivo,
5: a německou nádražní restaurací.
7: Ein Bier bitte.
5: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Věta 50 je dneska specialistce na biomasu.
8: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme vyset na biomasu.
9: My jsme úplně zavředli do biomasy.
5: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
9: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
5: Já přeju hezký den.

Posloucháte písničky od srdce, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové, přejeme hezké úterní odpoledne a aby bylo ještě hezčí, tak si u nás můžete vybrat nějakou oblíbenou skladbu nebo oblíbeného interpreta. Teď píšete, zahrajte prosím pro Alenku Šormovou z Jaroměře. Krásné narozeniny a jen to nejlepší přeje Hanka.

Do písniček od srdce si můžete o písničku zatelefonovat nebo taky napsat buď e-mailem nebo SMS-kou, takže přečteme další vzkaz. Zahrajte pro moji švagrovou Kateřinu, gratulujeme k úspěšnému složení zkoušky a přejeme hodně dalších úspěchů. Iva a David.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

máme tu další blahopřání. Hrát budeme skupinu Čechomor. Zahrajte pro mamku Simču k narozeninám hodně zdravíčka. Máme tě moc rádi. Aneška a spol.

0: sebe.
1: 12 hodin 36 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V dnešním dobrém odpoledni se budeme věnovat i filmům a tomu, jak vznikají filmové triky, jak se třeba podařilo, aby Rumburak létal, nebo jak postavy filmu, jak utopit doktora Mráčka, cestovali potrubím. Budeme mluvit s mistrem filmových triků Borisem Masníkem, který poodhalí tajemství některých triků třeba z Létajícího Čestmíra nebo ze seriálu Arabella. Tak to nás čeká v dobrém odpoledni. Teď stále pokračujeme v písničkách Od srdce a budeme hrát pro Lindu Landovou z Vamberka Jen tak pro radost. Písničku jí posílá Vláďa.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se bude konat od 3. do 11. července. Pořadatelé už zveřejnili program, zveřejnili, které filmy budou v hlavním programu a my se tomu budeme věnovat taky ve zprávách ve 13 hodin. A teď další vzkaz od vás. Zahrajte prosím pro Olinku Máchovou z Hradce Králové. Všechno nejlepší k narozeninám přejí kamarádky.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

stále posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 2. června, i když už jdeme do finále a po 13. hodině už si můžete poslechnout Alex Minářovou, která si tentokrát bude povídat s moderátorkou Gabrielou Partyšovou. Sezona na letním koupališti ve dvoře Králové nad Labem začne se zpožděním. Co je důvodem, tak to uslyšíte od nás ve zprávách ve 13. hodin. A ještě tedy jeden vzkaz, který k nám dorazil. Chtěla bych poslat písničku naší úžasné lektorce jógy Heleně. Děkujeme a těšíme se na další letní lekce venku. Jolana a celá úterní skupina.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Rekonstrukce heliportu omezuje parkování v Královéhradecké fakultní nemocnici. Sezóna na letním koupališti ve dvoře Králové nad Labem začne se zpožděním. Karlovarský festival uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. A dnes je polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Fakultní nemocnice v Hradci Králové zahájila rekonstrukci heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace technologií vyjde na 25 milionů korun a potrvá do 24. října. Nemocnice tak chce získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý noční a zimní provoz. Záchranářské vrtulníky proto budou dočasně přistávat na sousedním stanovišti krajské záchranné služby.
5: Rekonstrukce si v areálu nemocnice vyžádá některá omezení týkající se hlavně parkování před budovou Emergency. Střešní heliport slouží nemocnici od roku 2008. Před dvěma lety sice prošel kvůli změnám v leteckých předpisech úpravami za 3,5 milionu. Šlo ale pouze o instalaci protipádového systému. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Tyršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zahájí letní koupací sezónu později, než bylo v plánu. Původně měla začít 1. června. Důvodem zpoždění jsou nekompletní výsledky rozborů vody. Není proto jasné, jestli je bezpečná pro koupání. Areál je sice pro veřejnost přístupný, vstup do bazénu ale zatím není možný. Aktuální stav doplňuje mluvčí královedvorské radnice Miroslava Kameníková.
6: Nové vzorky vody byly odebrány v pondělí 1. června, v nadcházejících dnech budou otestovány a až budeme mít k dispozici výsledky, budeme veřejnost informovat o termínu zahájení koupací sezóny na Tršově koupališti ve dvoře Králové nad Labem.
4: Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé poštěčky herečka Pavla Tomicová.
7: Paní Janáková, akorát za váma jdu.
8: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
9: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat. A na některá lidská práva už vůbec ne.
8: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
10: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech v hlavní roli s Aňou Geisterovou.
8: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčík, Český rozhlas. Sport.
4: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry Roland Garros. Na pařížské Antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepáčová 6-1 a 6-3.
1: Počasí.
4: Dnes je polojasno až oblačno, na horách se můžou vyskytnout ojedinělé a slabé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20, vítr slabý jihovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hořicích dejte pozor na křižovatce Dachova. Havarovala tam osobní auto a je mimo komunikaci a na místě vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
11: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve Snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
12: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům, nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem z hodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp. a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali a jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou a na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, zažila jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova a řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu Snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, takže tam jsem si dala takovou pauzu. Já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
0: Oknem, jo,
1: jo, takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně. Nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco takového.
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad, skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese,

0: se, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš. A
1: musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Sunny Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono Alex strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm, Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Christian zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Christiana byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Christian mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Christian někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přeci jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhletom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Christian po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to dá do zabrat, někdy naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu, no a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi děkuju. Přišla, užij si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí chce doplnit nové funkce do systému Drost. Ve Dvoře Králové nad Labem začal nový ročník participativního rozpočtu. V Česku pracuje téměř 15 000 lidí z Filipín a zítřek proprší a ochladí se. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Do Drostu se lidé mohou registrovat před cestami do konkrétní země a pak dostávají aktuální informace o situaci v daném státě. Obyvatelé Dvora Králové nad Labem můžou do poloviny června hlasovat o využití části obecního rozpočtu. Vybírají ze 6 projektů, na které radnice vyčlenila 1 000 000 korun.
3: Mezi návrhy obyvatel je například doplnění sportovního hřiště ve Strži o ochrannou síť a stůl na stolní tenis, nový přístřešek s posezením na psím hřišti anebo 3 metry vysoká a téměř 4 metry dlouhá lezecká zóna v ulici Macharova. Hlasovat můžou obyvatelé města starší 15 let a to pouze elektronicky pomocí speciálního formuláře na webu města. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Podkrkonoší přibývá obcí, kde přes léto s údržbou obecního majetku pomáhají místní studenti. V Čisté Uhorek už začali vypomáhat o víkendech. Nezávislý starosta Ladislav Jiříčka jejich aktivitu vítá.
4: Nátěry a obnovy nějakého drobného mobiliáře, tak už na to nezbývá čas. Letos potřebujeme nutně obnovit značení naučné stezky na krkonošskou vyhlídku, protože kůly s těma označníkama nám uhnily a máme tady připravený označení nový.
2: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň víc než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny.
5: Sport.
2: Příští sezóna hokejové Tipsport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
5: Počasí.
2: Noc bude zpočátku oblačná až polojasná, později zatažená a nad ránem dorazí přehánky nebo déšť, které vydrží až do zítřejšího odpoledne. Ojediněle čekáme i bouřky. Večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů na severu kraje a na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte mezi Solnicí a Ještěticemi na Rychnovsku. Všechny záchranářské složky tam zasahují u nehody osobního auta. A komplikace čekejte i v obci Zadražany na Hradecku. I tam jsou záchranáři u nehody motorky.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Má Hradec Králové stále ještě odvahu a vizi, díky kterým se kdysi stal salonem republiky? Odpověď na tuto otázku bude hledat Landscape Festival, který ve městě začne už za 2 dny. Jednu z celkových 30 uměleckých instalací, které 4měsíční přehlídka architektury a urbanismu nabídne, pomohli dnes na Ulrichově náměstí připravit dobrovolníci. Naše reportérka byla u toho. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdete velmi zajímavá poutní místa a určitě se rádi vypravíte, dáme vám tipy. Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? počasí. Historie meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo po 14. hodině a 35. minutě. Tak to už jsem začal nabídkou dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 2. června. Je úterý. Má první láska se dnes vdává. To není zpráva, to bude zpívat Karel Gott, pak si dáme Věru Martinovou, Petru Janů, Nazaret, Lávrc, Miroš Birku, Václav Neckáře nebo Davida Dejla. Český rozhlas Hradec Králové vám i dnes odpoledne bude dělat společnost. Budeme nabízet informace z celých východních Čech, tak ať se hezky poslouchá. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne

2. června školní výlety začaly. Možná se mnozí vydají do paleoparku Balkaunové paky. Tam mohou nejenom školní výlety, ale kdokoliv máte chuť a zájem vydat se za dobrodružstvím. U nové paky v paleoparku Balka si teď můžete vyrobit vlastní repliku z kameněliny, vyzkoušet rýžování českého granátu nebo si udělat i selfie s dinosaurem životní velikosti na památku. Čeká vás interaktivní stezka plná soutěží, minerálů a obřích z kamenělin. Celým parkem vás provede místní maskot, kterým je Mloko ještěr Hugo. Hugo se na vás těší. Parkoviště je přímo u areálu paleoparku Balkaunové paky. Můžete se tam vypravit.

0: 22. červnové dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Lidé v Hradci Králové se dnes mohli stát spolutvůrci dočasné umělecké expozice na Ulrichově náměstí. Dopředem připravené dřevěné konstrukce dobrovolníci vysadili desítky stromků a rostlin. Hotové dílo se stane součástí Landscape Festivalu, který v Hradci Králové začne ve čtvrtek a potrvá až do září. Jak to přímo na Ulrichově náměstí vypadá, to nám řekne reportérka Adela Kavříková. Adelo, dobré odpoledne.
1: Odpoledne i ode mě. Tak na Ulrichově náměstí už je v tuhle chvíli kompletně hotovo. Ten, kdo to tady zná, tak ví, že tohle prostranství je běžně poměrně velká, prázdná a pocitově tak trochu studená, dlážděná plocha. Teď se ale proměnila k nepoznání a působí až překvapivě živě. Přímo uprostřed vyrostla velkolepá celodřevěná konstrukce. Představit si to vlastně lze jako takové dva do sebe vložené kruhy bez střechy, které trochu připomínají moderní zahradní altán. No a uvnitř toho pavilonu vznikla skutečná zelená oáza. Jsou tu velké vyvýšené záhony různých tvarů a velikostí, které lidé během několika hodin kompletně osázeli okrasnými dřevinami, travinami i barevnými květinami. Všechno se sázelo podle přesného plánu zahradního architekta, takže to vypadá velmi esteticky a lidé už se tu teď chvíli po dokončení začínají zastavovat a zajímat se, co se to tady vlastně děje.
0: Na vzniku instalace se podíleli dobrovolníci. Jak to na náměstí vypadá teď víme, ale jak to vypadalo dopoledne a kdo vlastně přišel přiložit ruku k dílu, pomáhat?
1: Tak okolo 10. dopoledne tady byla zhruba desítka lidí a ti pak postupně přibývali a sešlo se to vlastně velmi pestře. Zastavovali se tady hlavně kolem jdoucí, potkala jsem tady třeba zahraničního studenta a přišly také maminky s dětmi. Část lidí se vlastně jen zajímala a část lidí si naopak neváhala okamžitě navléknout připravené pracovní rukavice a chopit se náčiní. Motočky a lopatky tady ale vyfasovali i lidé z vedení města, včetně primátorky a jejich dvou náměstků a sázení už jim potom společně šlo docela rychle, hotovo měli někdy před polednem. Zajímavé je, jak to bude s údržbou, o ty záhony se sice částečně postarají technické služby, ale počítá se i s pomocí veřejnosti. Celé to vlastně má v obyvatelích Hradce probudit pocit, že ten veřejný prostor patří všem.
0: Ten dřevěný pavilon ale není úplná novinka, má i svůj hlubší architektonický význam. Co přesně má lidem ukázat?
1: Přesně tak, ta stavba je vlastně recyklovaná, před 2 lety stála na piacetě Národního divadla v Praze a navrhli ji architekti z ateliéru Prodesy Domesy. Jak mi řekl ředitel a zakladatel festivalu Dan Merta, tak ta konstrukce slouží jako pavilon pro současné české dřevostavby. Uvnitř pak lidé během Landscape festivalu najdou výstavu více než 30 nejzajímavějších projektů ze dřeva. Organizátoři chtějí ukázat, že dřevo je ekologický a udržitelný materiál budoucnosti a pro Hradec to vlastně symbolické tím, že přímo tady na Ulrichově náměstí tahle moderní dřevěná instalace odkazuje na okružní založení města dané plánem Josefa Gočára z první poloviny 20. století. Podle Merty to ukazuje, co se stane, když mají politici a umělci společnou odvahu a vizi.
0: A mají. Instalace na Ulrichově náměstí ale jenom začátek. Co dalšího festival Landscape do regionu přinese a jak dlouho potrvá?
1: Celý festival oficiálně startuje už teď ve čtvrtek, 4. června a potrvá do září a během těchto 4 měsíců nabídne přes 30 uměleckých a architektonických instalací a zhruba 10 výstav. Cílem je oživit nejen centrum Hradce, ale i periferii nebo ta opomíjená zákoutí a vyvolat taky debatu o tom, jak má vlastně moderní město vypadat. Program ale nezůstane jenom v Hradci Králové, rozkročí se i do celého kraje, konkrétně pak do obce Vlkov a do Červeného kostela. Lidé se můžou těšit na mezinárodní konference, happeningy nebo různé komentované procházky. První akce začnou už ve čtvrtek večer, konkrétně uvedením instalace na Hradecké rozárce a následně pak koncertem v letním kině Širák.
0: Reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková přímo z náměstí v Hradci Králové, z Ulrichova náměstí. Kam se můžete vypravit také a podívat se a přesvědčit se, jak to je s tím Salonem republiky, protože o tom festival Landscape, o kterém jsme mluvili, bude také. Adelo, děkujeme za informace a hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A v příštích minutách vyrazíme do českopolského příhraničí v našem kraji z hudby Petra Janu Nazareta nebo Miroš Birka. Český rozhlas Hradec Králové v úterý 2. června ve 14 hodin 20 minut. Přejeme dobré odpoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Láska bolí, láska zraňuje, Lávrc jsme nabídli dobrém odpolední Českého rozhlasu skupinu Nazaret. Za chvíli vystřídá Miroš Birka Lensňou, dáme si i Miluju a maluju Václavanecká hřeja nebo Davida Dela. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdete řadu zajímavých poutních míst, možná už jste je byli také objevovat. Ještě dnes se totiž vzájemně setkávají lidé z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu jsem právě o českopolském poutnictví natáčel.
1: Vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudecká, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Dietzenhauferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovu kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném kostelci. Zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
0: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
1: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době ne trávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosycen.
0: Poutě se konají i v dnešní době?
1: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrjak, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
0: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
1: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: A o meteorologii víc už i na našem webu hradec.rozhlas.cz můžete nahlédnout.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co myslíte, že nás teď v červnu v Českém rozhlase Hradci Králové zaměstná vás? Čítáme vaše hlasy, které přišly do šarmantní osobnosti do celostátní rozhlasové ankety 30. ročníku. Návrhy na šarmantní osobnost. Ten, kdo získá nejvíc hlasů, se dostane do šarmantní desítky a z ní budete vybírat absolutního vítěze. A protože tato oblíbená anketa Českého rozhlasu letos slaví jubileum, řekli jsme si, že úterní vybíráme z archivu po 18. hodině věnujeme ohlédnutími za šarmantními gala večery i pohledy do zákulisí. Tak co dnes? Dnes nás čeká šarmantní Iveta Simonová. Ta zvítězila v 16. ročníku této celostátní ankety. Zavzpomínala i na svého kolegu Milana Chladila, také partnera Karla Vlacha, ale i na svou dlouhou hudební kariéru. Tak to tenkrát vzpomínala.
1: No, tak byla to dlouhá cesta a byla velice krásná. Taky někdy byly nějaký ty kamínky trnitá, to bych neřekla, ale bylo to velice krásný a člověk, když to miluje, tak myslím, že to pro mě byla pouhá chvilička a jsem šťastná, že jsem tady.
2: Byla to image, anebo ten šarm šel z ty hudby, z ty vaší podstaty?
1: My jsme milovali tu práci, tu muziku, Milan a Karel Vlach.
2: A jaký to bylo doma? Byli jste taky s šarmem tam?
1: Myslím, že jo, že to byl šarm. Vždycky to byla ta košilka, no. Když tak ty džíny a Milan vždycky byl takovej, ten měl opravdu ale šarm. Milan, jo, teď si na to vzpomínám. Ten mezi polívkou a hlavním jídlem přiběh nám nahoru. My jsme byli v jednom domě a s tím jeho šarmem říkal, Ježíš, tady je suchá fara. Vlach říkal, lidi si to vypil včera. No ale opravdu to byl velice hezký život a Milan ten šarm měl.
2: A měli to s šarmem, jo?
1: Ano, ano.
0: Nejen zmiňovaní pánové měli šarm, ale evidentně i zpěvačka Iveta Simonová, která od vás posluchačů získala nejvíce hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku 2011. A my si to ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připomeneme. Dnes po 18. hodině, kdy nabídneme záznam gala večera, na kterém Iveta Simonová převzala hlavní cenu. Poslouchejte dnes v podvečer po 18. naše vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co čeká třídu Karla IV. V Hradci Králové, jaké bylo letošní jaro v Česku, ale hlavně jak bude, to vám povíme také ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Zprávy chystáme, nabídneme je právě úderem 15. hodiny. A Josefa Laufra si teď připomeneme písní S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

dveřích cizích lávek stál, tak

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na třídě Karla IV. V Hradci Králové se tento měsíc znovu uzavře podchod pro pěší. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé. Tenistky Siniaková a Townsendová na Roland Garros prošly do semifinále 4 hry a zítřek proprší a ochladí se. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Opravovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové se v půlce června na týden uzavře pro pěší. Místo budou muset lidé obcházet po přechodu ve Střelecké ulici. Rekonstrukce za 34 milionů korun má proměnit jeden z nejvytíženějších podchodů ve městě v prosvětlenou pasáž s obchody a prostorem pro pořádání kulturních akcí. Stavba zatím pokračuje podle plánu, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Dokončeny jsou bourací práce a demontáže v celém objektu, včetně ramp a veřejných toalet. Odstraněna byla i zastřešení schodišť. Nově jsou vyzděny příčky a provedena hydroizolace podlah. Nyní probíhá montáž rozvodu vzduchotechniky, topení, zdravotechniky a elektroinstalace.
2: Silniční dopravy na třídě Karla IV. Se práce nijak nedotknou. Další krátké uzavírky podchodu budou kvůli stavbě podhledů následovat v srpnu a v září. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. V Babiččině u Dolí na Náchodsku teď mohou návštěvníci potkávat postavy z knihy Babička od Boženy Němcové. Na zámku v Ratibořicích například komorníka Leopolda, kněžnu i komtesu Hortenzi. Program popisuje správce Babiččina u Dolí Ivan Češka.
5: Akce za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic se koná do čtvrtka 4. června, především pro předem objednané skupiny. Pokračujeme pak ještě v sobotu 6. června a to bude již akce určena pro širokou veřejnost. Přesto je dobré se na akci objednat nebo zakoupit vstupenky předem.
2: Sport. Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hralo na dvorci se zataženou střechou a podmínky byly podle Siniakové hodně odlišné.
6: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
2: Večer mezi muži zabojuje o první postup do semifinále Grand Slamu v kariéře 20-letý Jakub Menšík. Soupeřem mu po 20. hodině bude o rok mladší Brazilec Fonseca.
3: Počasí.
2: Noc bude zpočátku oblačná až polojasná, později zatažená, teploty klesnou k 11 a na horách k 9 stupňům. Nad ránem dorazí déšť nebo přeháňky, které vydrží až do odpoledne. Ojediněle čekáme i bouřky a večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 18 stupňů, na severu kraje a na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na zdržení se připravte v obci Blešno na Hradecku. Osobní auto tam nabouralo do sloupu a plotu. A nehoda osobního auta komplikuje taky dopravu v Trutnově na kruhovém objezdu ulice Československé armády a Žižkovy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kde tak může být náš rozhlasový stopař? Někde v Krkonoších. Budeme konkrétní, spojíme se s ním v této hodině. Věnovat se budeme i filmovým trikům. Jak se podařilo trikařům, aby Rumburak létal? A jak postavy filmu Jak utopit doktora Meráčka cestovali po trubím, vzpomínáte? Tak odpovědi nabídneme před 15:30, kdy se přeneseme na Zlín Film Festival, kam přijel i mistr takových filmových triků Boris Masník. Pozveme ho k mikrofonu. A ve druhé polovině hodiny pozveme do vysílání vás. Otevřeme oblíbený radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Inzertní minuta, která trvá 7 minut. Po 15. hodině 35. minutě se do vašich inzerátů pustíme. A co pustíme z hudby? Reddy Kirken, Helenu Vondráčkovou, Neela Diamonda, Chinasky, Shinetou Connor nebo Ivetu Bartošovou. To, aby se jí v úterý odpoledne hezky poslouchalo. Je 2. června. Dobrý den přejeme z Českého rozhlasu v Hradci Králové.
3: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Už po páté se letos uskuteční festival Malá loutková inventura, který přináší to nejlepší z nového loutkového divadla a také ukazuje, že loutky zdaleka nejsou jenom pro děti. Zároveň navazuje na loutkovou tradici na Kuksu. Realizuje ho spolek Teatrum Kux. Inventura se bude konat 5. až 7. června v galerii Loutek na Kuksu. Loutkový festival zahájí vernisáž výstavy fotografií Šimona Pirkouse, nazvaná Zbylo nás 6. Hned po ní se odehraje představení Soudružky, Zkroužky o Spartakiádě, Nekonečno a životě v normalizačním Československu, které získalo cenu divadelní kritiky 2025 za scénografii. K vidění bude na Kuksu také inscenace Mariša Vávrová a Tomáše Hajka ověnčená cenou Erik za nejinspirativnější loutkářskou inscenaci roku 2025. Hra vznikla na objednávku pro první ročník pražské přehlídky Císařovy nové šaty, věnované v lednu 2025 památce profesora Jana Císaře, mimořádného teatrologa, a je variací na klasickou hru Mariša. Můžete být u toho, můžete být při účasti festivalu Malá loutková inventura právě na Kuksu od 5. do 7. června v galerii Loutek Kux. Kde je náš rozhlasový stopář? Kux to nebude. Krkonoše, kde přesně, dozvíme se už za 3,5 minuty. Český rozhlas Hradec Králové, přejeme příjemné odpoledne.

0: Je 2. června, také dnes má v terénu Český rozhlas Hradec Králové rozhlasového stopaře, který vyhledává zajímavá místa, různé perličky, kuriozity. Je nejvyšší čas se s ním opět spojit.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pokud hledáte recept na dokonalý rodinný den v nejvyšších českých horách v Krkonoších, kde byste unavené dětské nožky vyměnili za pohodu, tak naše letající reportérka Zuzana Boučková dnes vyrazila otestovat legendární silniční vláček Bubáček ze ski areálu Bubákov. Zuzko, ty už prý ale nestojíš na hřebenech, ale hlásíš se nám přímo z cílové stanice. Tak kde přesně jsi a jaká byla cesta?
2: Přeji krásné odpoledne. Máš pravdu, už jsem venku z vláčku, ale za sebou mám parádní horskou jízdu. Nejprve jsem vyjela z Vrchlabí na Strážné a pak rovnou přes hřebeny na Benecko. A musím říct, že nechat se takhle vyvést nahoru, zatímco se pod vámi otevírají panoramata, to je prostě nádhera. Navíc jsem měla ve vagonku exkluzivní společnost. Jela se mnou celá mateřská školka Jiráskova tady z Vrchlabí. Pro ty děti to byl obrovský zážitek. Zvlášť, když nám paní průvodkyně celou cestu sypala z rukávu krkonošské perličky a zajímavosti o místech, která jsme právě míjeli.
0: Tak předpokládám, že jsi to všechno natočila a zaznamenala.
2: Je to tak, ano.
0: Musela to být slušná jízda. Když tě tak poslouchám, krkonošské kopce a ostré serpentiny, tohle přece není jenom pro nějaký ten pouťový vláček. Co je to vlastně za stroj, který vyveze 40 lidí do takového krpálu?
2: Tak určitě to žádná pouťová atrakce není. Tohle je pořádný mechanický silák. Bubáček je 17 metrů dlouhá souprava tahače a vagonků, které jsou na klasických pneumatikách. A za volant nemůže sednout jen tak někdo, je potřeba řidičský průkaz na autobus s vlekem. Jezdí se maximálně 25, takže pohoda, bezpečí a navíc Bubáček bez problémů přepraví i pejska nebo pasažéra na invalidním vozíku.
0: Trasy Bubáčku prý vedou až pod vrcholy. Co nejkrásnějšího si po cestě viděla ty osobně? Co tě okouzlilo, Zuzko?
2: Tak například, když jedete směr Benecko, dostanete se na takzvanou zlatou vyhlídku, pouhých pár výškových metrů pod vrchol hory Žalí. Odtud je doslova fotogenický výhled. Vidíte Trosky, Bezděz, Český ráj, Ještěd a na samotném Žalím je navíc nejstarší kamenná rozhledna v Krkonoších. Má 18 metrů a za dobrého počasí dohlédnete až do Hradce a to se nám dneska podařilo. A skvělý tip od paní průvodkyně, vyčleňte si na Bubáčka 2 dny. První den se nechte vyvést na Benecko, projděte si vyhlášenou lufťákovou stezku a sejděte pěšky do Vrchlabí. A druhý den udělejte totéž se Strážným, kde jsou interaktivní stezky pro děti. Zajímavý je i malý okruh, který vede pouze po Vrchlabí, při kterém se dozvíte zajímavosti o historickém centru, třeba to, že se v místním kulturním domě natáčel legendární film Hoří má panenko. Takže za mě ideální letní dobrodružství.
0: Tak když to shrneme, zbalit batoh, svést se Bubáčkem a vyrazit do kouzelných míst, které nám teď popsala v živém vstupu i naše reportérka Zuzana Boučková. Kde to všechno najdeme, je myslím jasné na našem webu hradec.rozhlas.cz, na Instagramu, Facebooku. Věřím, že si poctivě natáčela jízdu vlakem.
2: Ano, ano, natáčela jsem a všechno bude na sociálních sítích i na webu Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Těšíme se na to a teď už zase zpátky pěkně do Hradce, Zuzko. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hezky do Zahradec Králové úterní, dobré odpoledne s datem 2. června. Radio Bazar, připomínám, nebude chybět. Ve druhé polovině této hodiny prostor pro vaše inzeráty, oblíbená inzertní 7-minutovka. Otevírat budeme po 15. hodině 35. minutě. Ale předtím ještě probereme filmové triky. Je to zajímavé, možná když se díváte třeba na Rebelu, tak si také říkáte, jak to dokázali, jak to udělali. Dnes patří určitě počítače právě takovým mistrům triků. Stačí pár kliků v počítači. Před 40 lety musel mít trikář mnohem větší představivost. To říká i mistr filmových triků Boris Masník, který se letos vrátil na Zlínský filmový festival jako připomínka nedožitých 100 let scénáristy Miloše Macourka. A právě tento mistr filmových triků Boris Masník poodhalil tajemství některých triků, třeba z Letajícího Čestmíra nebo zmiňované Arabely.
1: Rumburák by měl lítat. On se řekne lítat, v současné době to je jasný, to by stalo klíčovací pozadí a herec by tam v pohodě se dal na nějakou podložku zelenou a mohl by lítat jako Superman. No ale tady chudák Jirka Lábus musel být zavěšený na lankách.
2: Díváme se s Borisem Masníkem na scénu, v níž Jiří Lábus v kouzelném plášti letí nad krajinou.
1: Visel na lankách, který takhle tam jsou normálně vidět v tom záběru, ale když to snímala filmová kamera, tak ty lanka se tím pohybem rozmázli a divák si to asi nevšimnul.
3: Ježíš, ještě jednou teda. Haló, paní kolegyně!
2: Množství nejrůznějších triků Miloš Macourek vepsal i do scénářů filmů jako Pane, vy jste vdova nebo Dívka na koštěti. Na těch ještě Boris Masník jako trikař nepracoval, přesto ho technologie některých triků dodnes fascinují. Například jak Miloš Kopecký v komedii Jak utopit doktora Mráčka cestuje potrubím.
4: Propo! Pošlete za mnou jako midkepek.
5: Ano, samozřejmě.
1: Po. Cestování herců přes umyvadlo bylo dělané pomocí takzvaného zrcadlového triku. Tu cestu pro herce, která tam byla vytvořena přímo na scéně, překrývalo zrcadlo a to odráželo úplně přesnou repliku dekorace, která by tam správně měla být vidět, ale nebyla postavená vzadu, ale do boku a vlastně divákovi nahrazovala to, co bylo potřeba zakrýt.
2: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou dnes ve Zlíně od 17 hodin Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si v seriálu zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: S Vladimírem Ješíkem jsme si dali jedno hubky v dobrém odpoledni a teď si dáme vás. Prostor pro vás, vaše inzeráty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v oblíbené inzertní sedmiminutovce v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jste připraveni? Tak můžeme začít.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radiobazar máme otevřen. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka od Dobrušky. Prodám litinové závaží zadních kol na Zetor 55, váží 36 kg a je to na telefon 721 047 375. Děkuji,
0: děkujeme pěkně, pěkný den i vám, litinové závaží na Zetor 721 047 375, telefonní číslo posluchačky, která závaží v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízela. Pěkné odpoledne i vám, vítejte v našem vysílání.
3: Dobrý den, já bych koupil novou nádrž na benzín, karburátor a nový chladič. Je to vše na Škoda 100 nebo 110, takže nový chladič, nový karburátor a novou nádrž. Je to na telefon 731 75 33 89. Děkuji.
0: Tak si ženete hezký den, pokud máte, nabídněte pánovi na čísle 731 75 33 89. Co byste potřebovali vy v radiobazaru, dejte nám vědět. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Také. Já bych prodala šlapací šicí stroj, asi 80 až 90 let starý, ale funkční, tak prošívanou deku s polštářem, draný peřík v tom je, kus k tomu povlečení. A teď mám tady nějaký nepotřebný, nevhodný dárky, jako jsou

0: ročníky, obrovci, to je všechno nový. Mm-hmm. Takže tak na ceně bychom se dohodli. Děkuji. Jo, a je to na číslo 774 835 869 Hradecko.
1: Hradecko, tak děkujeme za nabídky, mějte se hezky na Hradecku, hezké odpoledne, naslyšenou. Retro šlapací šicí stroj, ale funkční, prošívená deka s polštářem, povlečení, ručníky, ubrusy nové, 774 835 869, telefonní číslo posluchačky, která vám to všechno v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízela. Stále máme otevřeno, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych chtěl prodat úplně nový vojenský kalhoty. Je to vzor 95. Bohužel nějak jsem neodhadl velikost, to u mě dost velký. Je to na postavu vejška 176 a v pase 112. Mm-hmm. Původní cena byla 1800, nechal bych je za 1000 korun. Je to na telefonní číslo 733 129 711. Jsem z okresu Trutnov.
1: Trutnovsko. Dobře, děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, pěkný den.
2: Nasledanou.
1: Vojenské kalhoty, pokud vás inzerát zaujal, 733 129 711, pán je z Trutnovska. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazár, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím Radio Bazár a chtěl bych prodat na trhu nebo na vary puk obou strany, brány hřebenové a puch jednostranný pravý. Všechno je málo používané, ale v výborném stavu. A bylo by to na telefonní čísle 774 363 208.
1: Mm-hmm. Děkujeme za nabídky, hezký den, naslyšenou. 774 363 208, pokud jste si vybrali, pokud vás tento inzerát zaujal. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já nabízím 3 stavební kozy a cihly příčkovky, je jich asi 150. A je to na telefon 603 930 620 Hradec Králové. Děkuji vám.
1: Děkujeme také, hezký den.
4: Naschledanou.
1: 603 930 620. Jedeme dál, Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové je tady pro vás. Dobré odpoledne přejeme i vám, zdravíme vás.
5: Dobrý den, já vás teď zdravím a měl bych na prodej 2 velké skoro nové klece na papoušky v chromu. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji.
1: Děkujeme také klece.
5: Tež vám.
1: 731 347 275 nabízel pán v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Když se dovoláte, můžete inzerovat tak jako vy. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, já nabízím kompresor Orlík, je to česká třeba označení DJESK 75, je to větší kompresor, je to samotný agregát, dvouválec. Kdo by měl na to zájem, cena dohodou levně, na prostým pořádku a je to Náchodsko na číslo telefonu 37 558 701.
1: Děkujeme pěkně za nabídku kompresoru. Mějte se hezky na Náchodsku.
6: Naschledanou.
1: 607 558 701. Jedeme dál. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Hezké odpoledne.
7: Dobrý den. Já vás zdravím. Opět volám. Soptávám štěňátko velikosti středního jako z růstu. Labrador, berňáč, retriever, něco podobného.
1: Pokud někdo má, tak může nabídnout na čísle.
7: 721 275 924.
1: A nabídl vám někdo už štěňátko?
7: Ještě zatím nenabídnul.
1: Nevyšlo.
7: Víte co, ono my voláme na inzeráty, nebo také na to.
1: Jo. Dobře, tak budeme
7: ani,
1: držet pěstím.
7: Ani já neodpovědi.
1: Tak uvidíte. 721 275 924, pán poptává štěňátko, mějte se hezky, pokud máte rasu, kterou má zájem, tak se mu ozvěte, a jinak se ozve nám. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, zdraví vás, pěkné odpoledne.
8: Dobrý den. Já bych prodala babetu 210 ve velmi zachovalém stavu, je plně funkční, s novým karburátorem značka Delorto. Mm. A bylo by to v Hronově na číslo telefonu 773 089 581 a cena za babetu by byla 13 900. Děkuji pěkně.
1: My vám děkujeme, zdravíme do Hronova, hezký den, pokud máte o babetu zájem. 773 089 581 a je to Hronov.
9: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: I dnes to bylo velmi pestré, pokud jste se nedovolali, zkuste štěstí zase zítra v tomto čase po 15. hodině 35. minutě, kdy pro vás Radio Bazar rádi otevřeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Další hudební nabídka, Hana Zagorová nebo Smoky. Pěkné odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro Boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Gala večer, na kterém byla vyhlášena šarmantní osobností Iveta Simonová, si připomeneme po 18. hodině v našem vysílání. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Nenechte si ujít zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje Den v kraji mezi 17. a 18. hodinou. Vše důležité, podstatné, stručně, jasně a přehledně mezi 17. a 18. kdy se také spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem, abyste věděli, jak bude v nejbližších hodinách, ale nabídneme i výhled počasí. To nejbližší to bude humoriáda po 16. hodině. Jiří Ptáčník přijal pozvání do studia. Budete s ním vybírat scénky v hodině humoru na přání. Tak si dnešní humoriádu Českého rozhlasu užijte. Dobře se bavte. To vám přeje Karel Sladký.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Český voják je po návratu z Konga v izolaci. Ministerstvo dopravy chce změnit systém mýtného. Kynologové ve Vamberku mají nové zázemí a zítra bude pršet a naměříme maximálně 18 stupňů. Zprávy má a hezké odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchonině na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila mluvčí armády Zdeňka Sobarňa-Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
2: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
0: Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít proplacení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
3: Bude obojednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
0: Lidé v Hradci Králové dnes pomohli vytvořit speciální umělecké dílo na Ulrichově náměstí. Do předem připravené dřevěné konstrukce vysadili desítky stromků a rostlin. Dočasná expozice bude součástí Landscape Festivalu, který v Hradci Králové začne ve čtvrtek a potrvá až do září. Mezinárodní přehlídka krajinářské architektury a umění nabídne instalace, které odkazují na urbanistický odkaz někdejšího hradeckého starosty Františka Ulricha. Kynologové z Vamberka na Rychnovsku mají novou klubovnu. Vznikla z buněk na místě objektu, který v únoru zničil požár. Na obnovu zázemí se spolku podařilo vybrat zhruba 500 000 korun, hlavně díky veřejné sbírce, říká předseda kynologické organizace ve Vamberku Filip Rozum.
4: Díky příspěvkům od lidí, firem a taky od města Vamberk jsme dokázali v relativně krátké časové ose postavit novou klubovnu z montovaných buněk. Nejvíc práce nám dalo samozřejmě odklízení trosek po požáru a vystavit základnu pod klubovnu. Základy betonové, položit panely a tak dále.
0: První větší akcí v novém areálu bude v sobotu 6. června dětský den se složkami integrovaného záchranného systému.
1: Počasí.
0: Noc bude zpočátku oblačná až polojasná, později zatažená a teploty klesnou k 11 a na horách k 9 stupňům. Nad ránem dorazí déšť nebo přehánky, které vydrží až do zítřejšího odpoledne a ojediněle i bouřky. Večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů na severu kraje a na horách maximálně 14 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na křižovatce Kudrnáčovy a Palackého ulice v Hronově na Náchodsku komplikuje dopravu nehoda osobního auta a motorky. Jeden pruh je tam neprůjezdný. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, dobře vyladěný tež.
6: I dnes nás čeká soutěžení. Nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno. Pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka? Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: To bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii.
2: Ano?
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátem?
2: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: že
1: mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování. Na telefonu v tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, ano, vy nás.
6: Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Děkujeme. A mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec, Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěknej krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře. Že jo, kde jde. O daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na

0: už byli.
1: Mobilní telefony, ano. Takže jsme tam jezdili, do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
1: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo? Protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo? Aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
1: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
1: rok,
0: zastavení mnoha leté.
1: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
1: ano, to je pravda.
0: Pojď.
1: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
1: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
3: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2,5 tisíce. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rosák řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli. Rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně 2, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenu mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám, oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá. Asi spoří nebo spíš

0: spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
1: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou. No podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
1: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
1: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautě.
0: To byla legrace samozřejmě.
1: No ne, dobrý. Takže tohle to je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím.
0: Máš
1: to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
1: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
1: mám,
0: jinak by tě bolelo za
1: krkě. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
1: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
1: když
0: určitě.
1: Něco porouchá,
0: tak opustíme
1: třeba.
0: To. Nebo já, když se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo, nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok dňa, dovidenia.
1: Ďakujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré, až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že pozdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení, co jsem to přines na kontrolu. Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když třeba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou za placený daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo? Tak
2: neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Jeden z podchodů na Hradecké Miletě zaplavila dešťová voda. Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehrají finále play-off ligy. A zítra bude pršet a naměříme maximálně 18 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkný podvečer. Podchod pod Hradeckou ulicí na přebudované křižovatce Mileta v Hradci Králové zatopila dešťová voda. Stalo se tak jen několik hodin po otevření nového sousedního podchodu pod Sokolskou ulicí a zprovoznění dalších částí stavby za víc než 500 000 korun. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nešlo o závadu konstrukce ani odvodnění podchodu. Příčinou bylo provizorní napojení odčerpávací technologie.
3: Čerpadla jsou v současnosti dočasně napojena na systém veřejného osvětlení. Pokud osvětlení není v provozu, nedochází ani k čerpání vody. Po zjištění situace byla okamžitě přijata nápravná opatření. Trvalé napojení čerpací technologie bude provedeno po osazení elektroměru a dokončení připojení nového rozvaděče, které zajišťuje ŘSD ve spolupráci s distributorem elektrické energie.
2: V Podkrkonoší přibývá obcí, kde přes léto s údržbou obecního majetku pomáhají místní studenti. V Čisté u Horek už začali vypomáhat ještě před koncem školního roku o víkendech. Nezávislý starosta Ladislav Jiříčka jejich aktivitu vítá.
4: Nátěry a obnovy nějakého drobného mobiliáře, tak už na to nezbývá čas. Letos potřebujeme nutně obnovit značení naučné stezky na krkonošskou vyhlídku, protože kůly s těma označníkama nám uhnily a máme tady připravený označení nový.
2: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
5: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
2: Podle přesné statistiky takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série ligového play-off. Úvodní utkání začne na palubovce Středočechů za necelou hodinu. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
6: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý. Počasí.
2: Noc bude zpočátku oblačná až polojasná, později zatažená a teploty klesnou k 11 a na horách k 9 stupňům. Nad ránem dorazí déšť nebo přehánky, které vydrží až do zítřejšího odpoledne a ojediněle i bouřky. Večer pak ubývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na severu kraje a na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Dechnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli opravě propadlé vozovky doprava řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Je 2. června 2026. Český rozhlas Hradec Králové s vámi a nabízíme zpravodajsko-publicistický souhrn dne. O čem jsme dnes vysílali, co dnes sledovali naši reportéři? Vypravíme se třeba do hospitalu Kux, do zahrady, které dominuje barokní socha velkého křesťanského bojovníka. Ta je teď v péči restaurátorů a my máme detaily. Připomeneme si ranního hosta, ředitele střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově, inženýra Vladimíra Blažeje, který nedávno převzal ocenění od představitelů Královéhradeckého kraje. A zeptáme se i na počasí. V této hodině se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Vše, co potřebujete vědět, nabídneme. Den v kraji a Karel Sladký. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Z Českého rozhlasu Hradce Králové vám teď povíme. Přehled událostí 2. červnového dne připravil Tomáš Mysliveček.
2: Pacienti z Jičína a okolí už můžou magnetickou rezonanci absolvovat přímo v jičínské nemocnici. Nově otevřené oddělení se zaměřuje hlavně na vyšetření mozku, páteře a velkých kloubů. Pro vyšetření je nutné mít doporučení od odborného lékaře. Fakultní nemocnice v Hradci Králové zahájila rekonstrukci heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace technologií vyjde na 25 milionů korun a potrvá do 24. října. Nemocnice tak chce získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý noční a zimní provoz. Záchranářské vrtulníky budou dočasně přistávat na sousedním stanovišti krajské záchranné služby.
3: Rekonstrukce si v areálu nemocnice vyžádá některá omezení týkající se hlavně parkování před budovou Emergency. Střešní heliport slouží nemocnici od roku 2008. Před 2 lety sice prošel kvůli změnám v leteckých předpisech úpravami za 3,5 milionu. Šlo ale pouze o instalaci protipádového systému. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Na Trutnovsku začala stavba dalšího úseku labské cyklostezky v úseku Debrné ve Střev. Kilometrová trasa má stát 67 milionů. Téměř veškeré náklady pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z Královéhradeckého kraje. Zbytek zaplatí obce, kterých se trasa týká. Cenu vysvětluje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
4: Tam jsou opěrné zdi, je zde permský pískovec, který je nutno sanovat, zabezpečit, aby svahy neujížděly. Jsme vysoko nad Labem, nad tím zářezem labským. Zkrátka ty geomorfologické parametry tam jsou hodně složité a z toho důvodu ta cena je tak vysoká.
2: První cyklisté by tento úsek měl vyzkoušet příští rok na jaře. Radní Hradce Králové se odpoledne sešli na pravidelném zasedání. Projednávali například dotace na sport, kulturu a obnovu památek nebo zápisy do mateřských a základních škol. V areálu hospitalu Kux na Trutnovsku pokračuje oprava barokní sochy křesťanského bojovníka. Její restaurátor Michal Polák za pár minut prozradí, co ho překvapilo. Lidé v Hradci Králové se dnes mohli zapojit do tvorby dočasného uměleckého díla na Ulrichově náměstí. To bude součástí mezinárodní přehlídky krajinářské architektury a umění Landscape, která začne ve čtvrtek.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: úterý 2. června Český rozhlas Hradec Králové a Den v kraji. Unikátní téměř 8 metrů vysokou sochu velkého křesťanského bojovníka v zahradě hospitalu Kux opravuje už 2 měsíce restaurátor Michal Polák, kterého dobře znáte i z našeho vysílání. Byl tady hostem. Práci na monumentální pískovcové soše z roku 1732 připodobňuje k listování v učebnici dějin umění. A právě Michal Polák je teď s námi ve spojení. Zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Michale, v čem je socha velkého křesťanského bojovníka unikátní?
1: Tak nejenom, jak jste zmiňoval, tím rozměrem, že je to skutečně monumentální socha, ale hlavně tím tématem křesťanského bojovníka, protože tahleto tématika se takřka nevyskytuje v sochařství po celém světě. Máme nějaké analogie v rytinách, ojediněle v malířství a pouze v sochařství máme dvě verze, a to je malý křesťanský bojovník a velký křesťanský bojovník zde v Kuxu.
0: Narazil jste při práci na nějaké překvapení?
1: No, během práce, vlastně při odstraňování životních doplňků, jsem objevil písmeno M, jo, na vlastně podstavci sochy křesťanského bojovníka je latinský nápis Miles Christianus, což znamená křesťanský bojí nebo křesťanský bojovník. A objevilo se tam druhé M, což je taková anomálie, protože by to mělo být správně jenom jedno. A teorie je asi taková, že při zhotovování tohoto písmene M bylo vlastně objeven defekt v kameni. Jo, v současné době ten kámen není dochován, je tam jenom doplněk. A autor toho písma asi přistoupil k tomu, že vlastně celý nápis posunul tak, aby se vyhnul tomu defektu a nehrozilo potom v budoucnu nějaké vlastně poškození toho textu.
0: Jaká práce vás ještě čeká a kdy budete mít hotovo?
1: Tak, teďka v současnosti probíhá vyměňování takových kových sponek, které tam v minulosti umístili restaurátoři, které vlastně zajišťují trhliny, které probíhají v kameni, takže to probíhá výměna za nerezové spony, pak bude probíhat doplnění nedochovaných partií, výplně, trhlin a spár, dále budou prováděny retuše a nějaká závěrečná konzervace. A pokud vše půjde podle plánu, tak by měly být práce ukončeny na konci června. Jo, maximálně na konci července.
0: Držíme pěsti. Restaurátor Michal Polák k barokní soše velkého křesťanského bojovníka na Kuxu. Díky a hezký zbytek dne.
1: Ano, děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji Český rozhlas Hradec Králové 2. června 17 hodin 21 minut.
1: Počasí.
0: Tomáš Popelka má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové i teď v podvečer. Tomáši, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaký byl 2. červnový den z vašeho pohledu právě v Královéhradeckém kraji?
2: No tak myslím, že pro lidi, co měli dneska volno, by byl asi úžasný. My, co jsme v práci, tak jsme to museli trošku oželet, jinak momentálně se nám teploty pohybují většinou mezi 22 až 25 stupni, no a teďka večer bude oblačno až polojasno, přechodně potom v pozdějších hodinách až skoro jasno, ale v druhé polovině se už začne zase přibývat oblačnost, až na zataženo a nad ránem se od západu začne obývat déšť nebo přehánky, ty se potom ráno rozšíří na většinu území a ještě nad ránem se může objevit ojediněle i bouřka. Teploty by klesly na 14 až 11 stupňů, vítr bude foukat od jihovýchodu od 2 do 6 metrů a zítra oproti dnešku bude převážně zataženo a na většinu území s deštěm nebo přehánkami ojediněle se opět hlavně v hornatých oblastech objeví i slabá bouřka. A později odpoledne začnou srážky slábnout a ustávat a večer zase už i oblačnost bude ubývat. Teploty zítra budou nižší než dneska, 15 až 18 stupňů na severu kraje pod Krkonoší, tam by se mohli pohybovat tak maximálně do 14 stupňů. No a vítr bude fukat ještě po ránu od jeho východu, postupně se bude státit na západ, odpoledne severozápad a bude to v rychlostech od 3 do 7 metrů. Večer potom vítr zase zeslábne.
0: Takže od rána do odpoledne zítra déšť v kraji.
2: Zatím to tak vypadá.
0: Může za to nějaká fronta, která nás přechází, že se ochladí?
2: No, bude to studená fronta, ta je momentálně už na západě Německa a velmi pomalinku postupuje směrem na východ.
0: A kdy pak sem přijde?
2: No, zatím to vypadá, že první kapky by se na západě kraje objevily mezi 4. a 5. hodinou a do té 6. hodiny už by byly i srážky i v oblasti Ohrických hor.
0: Ještě jednou prosím připomeňte zítřejší maximální denní teploty.
2: Zítra, no, většinou 15 až 18 stupňů a na v Podkrkonoší tak kolem těch 14.
0: Jak se bude počasí vyvíjet dál v dalších dnech?
2: No, bude to takové na přeskáčku, ve čtvrtek zase po ránu si se budou mlhy, ale přes den bude jasno, polojasno, odpoledne až oblačno. No a k večeru zase začne přibývat oblačnost a někdy před půlnoci by se opět od západu začal objevovat déšť. Teploty ve čtvrtek po ránu 12 až 8 stupňů, odpoledne zase kolem 25. V pátek začneme zase zataženém a na větším území deštného přehánky, ale odpoledne už by srážky zase ustávaly a k večeru se začne protrhávat i oblačnost, teploty ráno 14 až 10, odpoledne dešti 15 až 19, no a v sobotu zase bez srážek jasno až polejasno a postupně polejasno oblačno, teploty 11 až 7, odpoledne kolem 23 a další dešť se nám objeví během neděle.
0: Meteorolog Tomáš Popelka, Český hydrometeorologický ústav Hradci Králové, děkujeme za aktuální informace i výhled, který jste nám dal v našem dnu v kraji. Příjemný zbytek služby, mějte se hezky.
2: Díky, napodobně.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: jsme dnes 2. června vysílali. Hned po ránu byl naším hostem inženýr Vladimír Blažej, ředitel Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově. Inženýr Vladimír Blažej nedávno převzal ocenění od představitelů Královéhradeckého kraje. Zařadil se tak k významným osobnostem, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěli k rozvoji regionu a šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. Inženýr Blažej je jednou z nejvýraznějších osobností krajského školství, který jako dlouholetý ředitel Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově dokázal proměnit školu v moderní a respektovanou instituci. Školu, která získala řadu ocenění. I o tom si povídal kolega Jakub Schmidt.
1: Vaše škola, Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově, byla oceněna mnohokrát. Tak můžeme připomenout ta ocenění, na která jste třeba vypyšný?
2: Tak na tyto ocenění jsem jednoznačně snad i pyšnější než na to svoje. A připomenu jenom několik. Ocenila Krajská hospodářská komora v spolupráci se společností DS Holding Lipštát. Teď nás ocenil klub zaměstnavatelů za výbornou spolupráci právě s profesními subjekty. Dostali jsme ocenění profesního od Českého svazu zpracovatelů masa, od banket týmu za pořádání nebo spolupořádání ty gastrozávitosti na světovém poháru v lyžování a mohl bych pokračovat.
1: Čím to je, že vaše škola je tak úspěšná, že se jí tak daří?
2: Já si myslím, že vždycky je to o týmu lidí. Nikdy to není otázka one man show, vždycky musíte mít skvěle poskládaný manšaft a ten si myslím, že poskládaný mám. Samozřejmě je nutný ho kaučovat.
1: Já jsem si všiml, že vy máte takové moc pěkné moto ve škole. Neumíš, naučíme tě, nemůžeš, pomůžeme ti, nechceš, nechceme tě. Držíte se toho?
2: Velmi se toho držíme, protože to je otázka jakéhosi motivačního prostředí i pro žáky naší školy. Protože oni vědí, že pokud budou si počínat tak, jak my chceme, tak my jim vždycky pomůžeme, my je naučíme. Pokud nechtějí, tak prostě podle mě v naší škole nemají co dělat.
1: S jakými dovednostmi k vám vůbec žáci přicházejí do těch prvních ročníků?
2: Pokud se máme bavit teď o absolventech základní školy, tak tam jsou strašně široce rozevřený nůžky. A myslím si, že děti z venkova jsou na tom mnohem lépe než děti z větších měst a strašně znát rodinné prostředí. Tam, kde děti pomáhají, kde mají nějaký vztah k práci, tak je to absolutně viditelné od prvních okamžiků, kdy jsou u nás.
1: Pod vaším vedením se Střední technická a řemeslná škola v Novém Bydžově stále rozvíjí. Podařilo se vám zřídit nová dílenská centra, zmodernizovat budovy, rozšířit kapacitu na současných 600 studentů. Co z těch školních milníků za ty roky, co školu vedete? Můžeme říct, od kterého roku to je?
2: Je to 35 let.
1: 35 let. No. Tak co z těch školních milníků vy považujete za tu dobu, za to nejdůležitější?
2: Tak já jsem byl vždycky přivržencem toho, že mě strašně bavilo vzít si, a teď mi promiňte ten výraz, vzít si trošku outsidera a snažit se toho outsidera dostat na ten pomyslný piedestal. A to bylo v případě školy, sportu a tak dále. No a ty milníky, tak určitě byl to rok 2008, kdy jsme v podstatě regionálně se sloučili s dalším subjektem. Vznikl poměrně silný subjekt. A pak byl milník asi rok 2014, kdy jsme vymysleli to, že musíme zmodernizovat všechna centra, která vlastně ta naše škola absorbovala. A díky i starostům, jak Chlumce, Bydžova, tak Hlušic, se nám to povedlo, si myslím.
1: A to jsou ta centra odborného výcviku.
2: Přesně tak. A další otázka byla samozřejmě těch, vy jste říkal 600,
1: děti,
2: je 650.
1: 650
2: žáků, protože dneska jsme konkurenceschopní vlastně ze

0: S Maří Nounejm také nabídneme v příštích minutách našeho vysílání. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Na mnoha místech naší republiky v našem kraji pokračují jarní senoseče. Každoročně při nich umírají čerstvě narozená srnčata, která nedokáží utéct před zemědělskou technikou. U Martinkovic na Náchodsku dnes členům spolku za zvířata záchrana srnčat Broumovsko při jejich záchraně pomáhal nejen dron s termovizí, ale také skupina školáků. Byli jsme přitom.
1: Budete mít rukavice na trhanou trávu, to vám potom řeknu, ale všichni budeme potichu.
2: Společně s dospělými dobrovolníky a také skupinou 20 školáků stojím na polích nedaleko obce Martinkovice. Nikola Bašová vysvětluje dětem, jak bude záchrana srnčat vypadat.
3: Teďka nás čeká vlastně kontrolní let, kdy si ověříme, zda tam srnčátka máme.
4: Tady je hlína. A takhle, když něco najdem, a pomocí tady tlačítka si udělám bod, má přesně souřadnice.
5: 600 metrů.
2: Na polích v okolí se podařilo díky dronu označit 4 srnčata. Jsou stovky metrů daleko, děti se dělí do několika skupin, navlékají rukavice a dostávají poslední pokyny.
1: Natrháme teďka trávu, dáme je do přepravek, uděláme pelíšky těm srnčátkům.
6: Ještě jedna se nese, děti. Děti, super. Tak pojďte.
1: Tak, najdeme si ty polohy.
2: S dětmi z Broumova přišla mimo jiné i pedagožka Lenka Slezáková. Vyrazili jste úplně poprvé zachraňovat srnčata. V čem to podle vás pro děti má význam?
7: Každý život má svoji cenu a snažím se děti vést k tomu, aby prostě k té přírodě měli dobrý vztah a aby se k ní chovali ohleduplně. Takže v tom vidím jako přínos a myslím si, že čím dříve se s tím děti seznamují, tak tím je to lepší.
8: Oni opravdu nejsou v té trávě vidět a tě nezašlápneme.
2: Dron v té vysoké trávě pomohl označit přesné místo, kde leží srnčátko. To i když jsme přišli úplně k němu, tak stále zůstává ležet.
9: Můžeme si ji
1: pohledat? Ne, nemůžeme. Pojďme.
2: Míříme k nejbližšímu stínu. Právě tam srnčata přečkají dobu, než pole poseká zemědělská technika.
7: Byla to nádhera, dohromady 4 zachráněná srnčátka, takže jedeme s dobrým pocitem zase zpátky do školy.

0: A děkujeme za tuto možnost, že jsme mohli být u toho.
1: Dodává učitelka Broumovské základní školy Lenka Slezáková. Členům spolku se kromě 4 srnčátek společně s dětmi podařilo brzy ráno najít ještě 2 další srnčata v jiné lokalitě. Celkem už mají letos zachráněných 30 zvířat. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Náš rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové byl dnes také v terénu. Zuzana Boučková vyrazila do nejvyšších českých hor, do Krkonoš. Chtěla otestovat legendární silniční vláček Bubáček ze ski areálu Bubákov, to se dobře pamatuje. Trasy Bubáčku vedou až pod vrcholy. A tak nás zajímalo, co nejkrásnějšího Zuzana po cestě viděla.
1: Tak například, když jedete směr Benecko, dostanete se na takzvanou zlatou vyhlídku, pouhých pár výškových metrů pod vrchol hory Žalí. Odtud je doslova fotogenický výhled. Vidíte Trosky, Bezděz, Český ráj, Ještěd a na samotném Žalím je navíc nejstarší kamenná rozhledna v Krkonoších. Má 18 metrů a za dobrého počasí dohlédnete až do Hradce a to se nám dneska podařilo. A skvělý tip od paní průvodkyně, vyčleňte si na Bubáčka 2 dny. První den se nechte vyvést na Benecko, projděte si vyhlášenou lufťákovou stezku a sejděte pěšky do Vrchlabí. A druhý den udělejte totéž se Strážným, kde jsou interaktivní stezky pro děti. Zajímavý je i malý okruh, který vede pouze po Vrchlabí, při kterém se dozvíte zajímavosti o historickém centru, třeba to, že se v místním kulturním domě natáčel legendární film Hoří má panenko. Takže za mě ideální letní dobrodružství.
0: Říká náš rozhlasový stopař Zuzana Boučková, to byl určitě báječný tip na výlet. Jako vždy je vše zaznamenáno na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové, na Instagramu, na našem webu hradec.rozhlas.cz, protože náš rozhlasový stopař opět fotografoval, natáčel. Můžete se podívat a můžete si vše z dnešní cesty prohlédnout.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Takové byly události 2. červnového dne. Slyšeli jste, co dnes sledovali naši reportéři a také, co jsme vysílali. Vše je i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra ve středu 3. června? Hned po ránu 9:05 v našem vysílání přivítáme dva architekty, Dana Mertu a Šárku Dlouhou. Budeme si s nimi povídat o festivalu Landscape, festivalu, který začne v Hradci Králové už ve čtvrtek. Podrobnosti v rozhovoru 8:30. V dopoledním vysílání bude naším hostem Tomáš Votava, ředitel základní umělecké školy Střezina Hradec Králové. Škola slaví 50 let od svého založení. Zvát vás budeme na hlavní opener program s názvem Střezina pro Hradec už 50 let. Bude se konat zítra od 16 hodin v Žižkových sadech. Poslouchejte i naše dopolední vysílání. Zítra se také vrátíme k dnešnímu jednání Rady města Hradec Králové. Zajímat se budeme o to, jaký je zájem učit se na středních školách a učilištích v Královéhradeckém kraji a jak se mění preference žáků a studentů. Mezinárodní festival nového cirkusu Cirkuf začne zítra večer v Trutnově. V pořadí už 16. ročník potrvá do neděle. Nabídneme vám podrobný program, a to nejen ve společenském centru UFO a ve dvou Šapito, ale i venku na ulicích mezi lidmi.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Zítra o tom, co potřebujete vědět. Dnešním dnem v kraji vás provedl Karel Sladký, Black Milk nám teď zaspívají Modrý dým. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dobré pozdní odpoledne.

Za 3 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a poté budeme vybírat z archivu. Připomeneme si gala večer, na kterém byla šarmantní osobností roku vyhlášena zpěvačka Iveta Simonová. Po 18. hodině 16. ročník této oblíbené celostátní rozhlasové ankety.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na třídě Karla IV. V Hradci Králové se v červnu znovu uzavře podchod pro pěší. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. U letiště Točná poblíž Prahy spadlo soukromé letadlo a zítra bude celý den pršet. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Opravovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové se v půlce června na týden uzavře pro pěší. Místo budou muset lidé obcházet po přechodu ve Střelecké ulici. Rekonstrukce za 34 milionů korun má proměnit jeden z nejvytíženějších podchodů ve městě v prosvětlenou pasáž s obchody a prostorem pro pořádání kulturních akcí. Stavba zatím pokračuje podle plánu, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Dokončeny jsou bourací práce a demontáže v celém objektu, včetně ramp a veřejných toalet. Odstraněna byla i zastřešení schodišť. Nově jsou vyzděny příčky a provedena hydroizolace podlah. Nyní probíhá montáž rozvodu vzduchotechniky, topení, zdravotechniky a elektroinstalace.
2: Silniční dopravy na třídě Karla IV. Se práce nijak nedotknou. Další krátké uzavírky podchodu budou kvůli stavbě podhledu následovat v srpnu a v září. Tyršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zahájí letní koupací sezónu později, než bylo v plánu. Původně měla začít 1. června. Důvodem zpoždění jsou nekompletní výsledky rozboru vody. Není proto jasné, jestli je voda bezpečná pro koupání. Areál je sice pro veřejnost přístupný, vstup do bazénu ale zatím není možný. Aktuální stav doplňuje mluvčí Králové dvorské radnice Miroslava Kameníková.
5: Nové vzorky vody byly odebrány v pondělí 1. června, v nadcházejících dnech budou otestovány a až budeme mít k dispozici výsledky, budeme veřejnost informovat o termínu zahájení koupací sezóny na Tršově koupališti ve dvoře Králové nad Labem.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Pražského letiště Točná krátce před 16. hodinou spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnostmi pádu letadla teď budou vyšetřovat kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví.
3: Počasí.
2: Noc bude zpočátku oblačná až polojasná, později zatažená, nad ránem dorazí déšť nebo přehánky, které vydrží až do zítřejšího odpoledne a ojediněle i bouřky. Večer pak ubývání oblačnosti od západu. Zítřejší teplotní maxima 15 až 18, na severu kraje a na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hasiči a záchranáři zasahují u požáru auta na obchvatu Jičína. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do konce května jsme se na vás obraceli s žádostí, abyste posílali tipy na jubilejní 30. šarmantní osobnost, návrhy, nápady jmen, ne toho, kdo už získal zlaté keramické slunce a titul. A že těch nominací, těch tipů přišlo. Teď sčítáme a sčítat budeme. Sestavíme žebříček 10 nejšarmantnějších a z něj budete vybírat absolutního vítěze v jubilejním 30. ročníku oblíbené celostátní rozhlasové ankety. Tak sami jsme zvědaví, kdo se dostane do toho žebříčku 10 na základě vašeho vašich nominací, vašich návrhů. No ale letos je to pro nás jubilejní rok, 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku, a tak jsme si řekli, připravíme i do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové něco mimořádného. A tak jsme se rozhodli sáhnout do archivu, probrat ho a připomenout gala večery minulých let a také pohledy do zákulisí Šarmantní osobnosti, a že už jich za ta léta bylo, a také hosté, kteří přijeli Šarmantním osobnostem pogratulovat. Mnohdy to bylo i překvapení pro ně. To jsme vždycky chtěli, aby každý gala večer byl něčím výjimečný, zvláštní, ojedinělý. My si dnes vybíráme z archivu, připomeneme záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2011 v 16. ročníku této celostátní ankety převzala Iveta Simonová. Možná si mnozí také vzpomenete, možná jste dokonce byli tenkrát přitom. My se každopádně vrátíme právě do toho roku, 16. ročník ankety, ve kterém excelovala tato úžasná dáma, zpěvačka. Připomeneme v dnešním Vybíráme z archivu. Tak si užijte záznam vyhlášení Šarmantní osobnosti roku 2011, kterou se stala zpěvačka Iveta Simonová. Dobře se bavte, hezký poslech.

0: Dámy a pánové, dobrý večer. Vítáme vás v sále Filharmonie, Hradec Králové. Máme to tady trochu jako na moři. Konečně vás zdravíme při vyhlášení výsledků ankety Šarmantní osobnost roku 2011.
1: Ještě jednou dobrý večer. Je to neuvěřitelné, ale už po 16. se scházíme, abychom vám dnes tady ve Filharmonii Hradec Králové představili vítěze 16. ročníku Šarmantní osobnost roku.
0: Samozřejmě celorepublikové rozhlasové ankety. A pokud tady nejste poprvé, tak víte, že my se vždycky snažíme vás vzít do nějakého prostředí, takže už jsme byli v divadle, byli jsme na zahradní párty a letos jsme si s Ladou řekli, že vás vezmeme do prostředí, které nám dvěma je opravdu nejbližší, tedy do baru.
1: V baru se rodí lásky.
0: Nebo se tam také rozcházejí lidé, že jo?
1: V baru se navazují přátelství.
0: Nebo se tam taky člověk dokáže pěkně pohádat.
1: Urovnávají se tam vztahy.
0: Ale bar má jednoho velkého psychologa a to je vždycky barman a ten tu náladu umí ovlivnit.
1: No a my jsme si dnes pozvali toho nejlepšího z České republiky. Je to mistr barman Karel Zapalač. Pojďte mezi nás, pane Karle.
0: Tohle je největší, nejslavnější a nejlepší barman z celého světa.
1: No, na kolika místech jste míchal a kde jste tady vítězil, pane Zapalači? Připomeňte velmi stručně.
2: První jsem byl v Singapuru, tam se mi teda podařil ten největší úspěch být mistr světa v technické práci. Potom jsem absolvoval další mistrovství světa v Rio de Janeiro.
0: O vás je známo, že vy dokážete namíchat koktejl na tělo.
2: No tak, abych se na toho zákazníka podíval a odhadnul, co bude pít, jako, to je složitý samozřejmě, to se může povíst, ale nejlepší je s ním navázat kontakt, když přijde na bar, komunikace samozřejmě, ale se vždycky se ptám, co rád pije, jestli rád pije becherovku, tak mu udělám koktejl z becherovky, jestli rád pije gin a tak dále.
0: To je strašně jednoduchý, dneska to budete mít těžší, my vás poprosíme, zatleskáme, Karel Zapalač, abyste se vrátil za svůj bar. Karel, to bude mi dneska složitější, protože jsme mu nedali šanci, aby si s tím člověkem, který pokaždé přijde, promluvil, ten ho bude muset odhadnout a bude mu muset umíchat koktejl na tělo.
1: Tak a tím prvním hostem, kterému bude Karel Zapalač míchat koktejl na tělo, není nikdo jiný než úřadující šarmantní osobnost roku 2010. My jsme velmi rádi, že přijela Eliška Balcerová.
0: Dámy a pánové, Eliška Balcerová. Nejšarmantnější osobnost roku za 2010.
3: Dobrý večer.
1: Šarmantní osobnost roku 2010, Eliška Balcerová. Paní Eliško, toto uteklo, rok se s rokem sešel.
3: Toto uteklo.
1: Vy jste nám před rokem říkala, pokud to půjde, přijedu a podařilo se, my jsme za to velmi rádi a samozřejmě nás bude zajímat, jaký byl ten rok, co jste úřadovala jako šarmantní osobnost roku 2010.
3: Já myslím, že byl docela slunečný, protože ta cena je Zlaté slunce, takže bych řekla, že od toho Zlatého slunce k tomu dnešnímu Zlatému slunci byl docela takový rozzářený a pro mě přinesl moc hezkých zážitků a důležitých takových životních změn. Dcera čeká miminko a to je pro mě strašně důležitá zpráva. Krásná.
1: Tak zatleskáme.
0: Ano.
1: Takže my jsme velmi rádi, že jste přijala pozvání. Poprosíme vás, abyste tady přijala místo. Ještě, paní Eliško, řekněte mi, co ráda pijete?
3: No tak já ráda piju víno podle roční doby. Teď mi začalo chutnat, jak přišlo to léto, tak náhle bílé, protože je chladné a chladí se. V zimě mě chutná červené. Ale já jsem slyšela, že vy tady máte člověka, který umí míchat nápoje.
0: No.
3: A to mě nesmírně zajímá, budu ho sledovat při práci, anebo bych si třeba i něco u něj objednal.
1: Dobře, a na konci nám řeknete, jestli to umíchal podle vašich představ a jestli je to skutečně Karel Zapalač, ten dobrý psycholog.
3: Já si neumím představit, co namíchá, tak nevím podle jakých představ. Ale já bych chtěla, aby namíchal ten vítězný nápoj z té olympiády nebo z mistrovství světa, protože on je prý tak dobrý, já bych chtěla ten vítězný nápoj pít.
1: Budou to prý všechno vítězné nápoje z těch mistrovství, kterých se Karel Zapalač zúčastnil, tak jeden bude váš.
3: Tak to už se těším.
0: Já se ještě zeptám Karla, slyšel jste vůbec, co říkala Eliška? Ona má ráda víno teda, no ale...
2: Má rád. A já jsem mi připravil koktejl Neskrotná vášeň, s kterým jsem soutěžil v Rio de Janeiro, takže ještě se dodělává, ale za chvilku bude hotový, takže doufám, že se trefím, mám do chutě, protože jste opravdu šarmantní dáma, takže to bude, si myslím, jak to má být.
3: Neskrotná vášeň, už se na ní těším.
1: Já si myslím, že pana Zapalače inspirovali ty ženy v pokušení. My jsme si řekli, že letos uděláme jednu novinku, ke které bychom se chtěli v příštích letech vracet, a to, že budeme udělovat mimořádnou cenu Šarmu. Letos tu mimořádnou cenu Šarmu, a je nám to ctí, udělíme paní Soně Červené, pěvkyni.
0: Dámy a pánové, pěvkyně Soňa Červená.
1: Paní Soňa Červená. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Přišla jsem s kloboukem, protože jsem z generace, kdy dáma ještě nemohla být bez klobouku.
0: Aha. A chlapi?
4: To nevím.
0: Nevíte.
1: Trochu vám ho závidím. Filharmonie Hradec Králové, to je místo, kde vystupujete, kde jste měla nádherný recital, je to zcela nedávno. A kde jsme se také dozvěděli, že jste tváří nadačního fondu pro obnovu varhan právě tady ve Filharmonii.
4: No podívejte se na tu na ten krásný sál. Kdyby ho ještě zdobili varhany a kdyby tady zněli z Filharmonii varhany, nebylo by to nádherné. Já myslím, že by si to Hradec zasloužil.
0: To rozhodně ano, ale vy si teď zasloužíte ocenění, zvláštní ocenění Šarmu. Proto poprosím Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové. Je to historický okamžik v naší anketě. Jiří Kánský je tady a Soňa Červená dostává mimořádnou cenu Šarmu už i proto, že se stala tento rok čestnou občankou města Hradce Králové.
5: Paní Soňo, je mi velkou ctí, že právě já vám mohu předat tuto nádhernou kytici jako projev díku a projev obdivu. Jste první, která získává tuhle mimořádnou cenu Šarmantní osobnost roku, ale jak už tady zaznělo, vlastně to prvenství vám je souzeno, vy jste byla jako první v historii, jste dostala čestné občanství města a byla jste vždycky první.
4: Děkuji mnohokrát, je mi velkou ctí.
0: Děkujeme Jiřímu Kánskému, řediteli Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ale to ještě není všechno, paní Soňo, protože my jsme vám připravili ještě jedno překvapení, a to, že s gratulací teď přichází také váš přítel Vlastimil Harapes.
0: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes, přítel a v podstatě kolega Soni Červené.
6: Dobrý večer.
0: Jak se potká operní pěvkyně? Jak se potká herec, ale hlavně tanečník? Soňa Červená.
4: Dvě verze, ano.
6: Ano, moje verze.
4: My jsme se potkali v Národním divadle při jednom představení, kde jsme byli jako diváci. A já jsem si odvážila tuto hvězdu oslovit, jestli by mě nenaučil tango. A on mě na to řekl, že tango tančit neumí, ale že se ho rád bude učit se mnou.
0: Tak to je pěkná verze.
6: Tak já bych ji trošku poopravil. Soňa správně řekla, v tom Národním divadle při premiérách jsme se potkávali, zdravili a příjemně se bavili a právě, že Soňa řekla, že se učí tango. A já jsem říkal, ale to je vážně, abych taky se rád učil. A ona říká, no to je skvělý, protože ten můj partner vůbec nechodí. A když tam partner nepřijde, tak musela tančit s tou lektorkou, že? No tak já jsem nahradil tu lektorku a tak to bylo. Takže vám dneska tady kus zatančíme, velký kus.
1: No, já si myslím, že nám nejen zatančíte, ale i zaspíváte tango.
6: Tango, ano, tango.
1: A měla by to být rozhlasová premiéra, takže přátelé, Vlastimil Harapes, Soňa Červená a jejich společné tango.
4: Má co si, pro co není slov, miluje ho, i když mě bije. Bez něho svět se změní ve hřbitov,
7: to dělá vaše fantazie.
4: Můj miláček je krotitel a vnucuje mi svoji vůli. Já zemru pro něj, kdybych chtěl.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Vlastimil Harapes je jedním z nominovaných v letošním ročníku Šarmantní osobnost roku. A je to už po několikáté, ale nejen to. My pro vás máme také malé překvapení, protože letos poprvé chceme udělit cenu čtenářů deníku, kteří vás zvolili za Šarmantní osobnost roku 2011. Takže já poprosím v tuto chvíli šéfredaktora deníku Jaromíra Fridricha, aby přišel mezi nás a předal vám také jejich hlavní cenu. Aha.
2: Tak to je krásné, to já si toho vážím, protože ty to čtou, tak jsou chytřejší.
3: Bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že čtenáři 9 východočeských deníků ve vás objevili největší šarmu. Gratuluju.
2: Děkuji moc. Díky, to je krásné.
4: Děkujeme panu šéfredaktorovi. Děkujeme. Naše generace musela uznat, že vy jste v podstatě spopularizoval balet u nás a myslím si, že jste proto i udělal velikou práci. Pomohl vám v tom šarm?
2: No, tak já si myslím, že především šarm. Mně se líbí víc slovo sex appeal. Tak jako muži mají šarm a ženy mají sex appeal.
4: Já bych se potom podepsal.
2: Já bych to tak, jo? Tak bych to viděl já teda.
4: Už to vidím, jak máme za rok 17. ročník ankety Šarmantní osobnost roku a první ročník ankety Sex appeal roku.
2: Ano, sex appealka.
1: No, já si myslím, že bych to nerozebírala. Já si myslím, že to spolu souvisí, že ten šarm v sobě odnáší úplně všechno. Mm-hmm. A letos jste dostal cenu Thálie.
2: Ano.
1: Takže si myslím, že blahopřejeme k téhleté ceně. Díky. Blahopřejeme k tomu šarmu, který máte a doufáme, že s námi vydržíte také až do konce dnešní nahrávky, abychom potom mohli ocenit právě buď váš šarm, nebo šarm dalších hostů, které jsou
2: přijde. Jo, při té skleničce jdeme tady.
4: No, pojďte, jdeme k baru. Vlastně místo. Já se zatím zeptám, už jste měla ten drink?
5: Ano, měla.
4: A pořád jako v pohodě, chutnal vám?
5: No chutnal, byla to vášeň sama.
4: No a splnilo to tu vášeň?
5: Určitě. Jo. Já jsem říkala, že kdyby byla ještě jedna vášeň.
4: Ano. Karle, ještě jednu vášeň pro Elišku. A co ta becherovka?
6: Je to málo té becherovky.
4: Karle. Jak se jmenuje tato vášeň?
7: Tohle to není vášeň, to se jmenuje Čarodějné srdce. Je tam orange bitter a suchý martini.
4: Dobrý, takže tak prosím vás, Karle, ještě jednu tu malou becherovku, kdybyste tam trošku zakvedlal. Zatím moc děkujeme. Mimochodem, Vlastimil Harapes si také dá určit nějaký koktejl. A k tomu koktejlu my pro vás máme dárek a myslím si, že pro tanečníka by to měl být dárek hudební. Takže dámy a pánové, teď hlavně pro Vlastimila Harapese přichází zaspívat Miro Žbírka.

0: mrzí nás.
1: Československý John Lennon. Nenaštvu vás, teď, když to takhle řeknu.
2: To by nikoho nemalo urazit. Tak.
1: Napadlo vás někdy, když jste nosil džísku a hrál toho Johna Lennona, že budete jednou šarman z nich?
2: Tak... Bol som tam.
1: Jo, ano, určitě.
2: Prosím vás, potom mi zjistíte, kdo to poslal.
1: Já všech 10 mám schovaných, takže mám je pak
2: dát. A všetci mají okuliare.
1: Ne, ne, ne. Ale teď vážně. Teď mě řekněte, mají podle vás i Angličani šarm?
2: Tak samozřejmě, niektorí si myslím, že majú šarm, isté. Boli takí aj sú, ktorí majú šarm, čiže asi to nebude len výsadou niektorých národov. Takže v každom národe, napríklad medzi Slovákmi by som vedel.
1: Ja som taky u Čechů pár ich napočítal,
2: no,
1: takže vlastne je to pravda v každém národe. Ale asi tým Francouzům to prvenství necháme, že?
2: To určite, pretože oni to majú v sebe. Napadlo ma hneď Jean-Claude Brialy. Pamätám si aj jeden taký text Milana Lasicu. Keby som bol Jean-Claude Brialy, do zväzu žien by ma prijali.
1: Jali, ano.
2: Ale
3: no,
2: to
3: pánové,
2: sem asi nepatrí.
1: Ne, to ne, to.
3: Vy si tady tak hezky notujete, tady zase zaznívají samí muži. Já si myslím, že by se také slušelo alespoň nějakou šarmantní rámu.
2: Napadla Bridget Bardot. Ale k tej sa asi hodí niečo iné. Ono tu pán Harapes už hovoril, že toto je zrádna vec. Že nám naskočí. Ale ja to opravím, Marilyn Monroe. A to som moc nevylepšil, čo?
1: Pořád sme u toho sexu.
2: No, áno, to som sa dosť odkopal teraz. Nie, keď mám vážne hovoriť, tak naozaj si myslím, že to je tak rozdelené úplne 50-50. Tam by som nevie, sú šarmantní muži, sú šarmantné ženy, to...
1: Dobře.
2: Ale nechcíte odo mňa prípady, lebo zase vám poviem
3: stačí.
2: Niečo. Ja som sa minule pozeral, bolo to dávnejšie, na finálový zápas hokejovej ligy Slavia Praha Karlovy Vary. A tam sa zranil súper. A oni ho odnášali na nosítkach a viete, čo mu zahrali? Co bolí, to prebolí. Ja som sedel doma, som bol úplne šokovaný, lebo my sme tú pesničku samozrejme takto nemysleli. Takže ja som strašne rád, že tu dnes zaznie tak, ako to pôvodne textár Kamil Peter aj zamýšľal.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30-letou historií této posluchačské ankety.

0: přijde člověk, který k šarmu patří úplně prostě maximálně a šarm i vyučuje. Dámy a pánové, pan Ladislav Špaček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My máme vždycky velkou trému, protože nikdy nevíme, jestli všechno, co děláme, je podle etikety a jestli jsme se nedopustili třeba už 10-20 chyb.
1: Já to hlídám, to já bych okamžitě zasáhl.
2: Zasáhl byste.
1: No, jistě, kvůli tomu jsem tady.
2: Pane Špačku, a jsou pravidla, která se tady v poslední době změnila, kdy si myslíme, že to děláme dobře a my to dobře neděláme?
1: No, tak ta pravidla jsou, řekněme, pěstovaná po staletí, takže neočekáváme zase žádný rychlý průběh v posledních 2-3 letech. Ale něco přece ano. Můžeme si všimnout, že třeba daleko méně se nosí kravata. Už třeba kravata není povinná, dejme tomu, večer do restaurace. Není povinná do malého divadla nebo na večírky. Takže všimněte si, že prezident Obama taky polovinu svého volebního období tráví bez kravaty. Myslím, že za loňský rok poklesla historicky výroba kravat na nejnižší možnou úroveň. Za to může bez pochyby prezident Obama.
0: Ale to by náš současný prezident teda nerad slyšel, že? Jako český teď myslím.
1: Jistě, to je velký štramák a ten je vždycky oblečen naprosto perfektně, ano. Ano, ano. Navíc v těch kravatách se vyzná, co sbírá. Kravaty, ne pera.
2: Jo. Já se zastavím ještě u jedné věci, která minulý rok určitě nás všichni potěšila. To je vaše kniha, kterou jste napsal o Václavu Havlovi. To je asi vaše jedna z těch velkých radostí minulého roku, nebo vlastně i letošního. A mě by zajímalo ta úvodní fotografie, na které jste s Václavem Havlem. Řeknete nám, čemu jste se tam tak potutelně smáli?
0: Nejdřív ji popište, vy tam něco šeptáte, nebo on vám něco šeptá, jak to tam je?
1: Ano, my si za něco šeptáme, aby nikdo nemohl odezírat, protože dneska už pracují i odezírači z rtů. Tak jsme si zakrývali takhle rty a takhle jsme si tam něco šeptali, oba dva. No, to byla taková situace na tiskové konferenci, kdy Václav Havel dostal otázku, na kterou jsem opravdu nepřipravoval, jinak jsem ho připravoval na všechny otázky, situace v Perském zálivu a na Středním východě, to jsme všechno uměli, ale najednou se zvedl zpravodaj jedné televize a ptá se pana prezidenta, pane prezidente, když jste si bral Dášu, tak jste slibovali, že byste ještě chtěli děťátko, tak se chci zeptat, kdy to bude a co pro to děláte.
0: Co jste mu radil?
1: No, aby rozhodně nepopisoval, co pro to dělají.
0: Jo.
1: A to je ten okamžik, kdy jsem mu říkal, pro boha, to ne. No tak Václav Havel pochopitelně, jakožto filozof, tak našel lepší řešení a řekl, až budete starší, mladý muži, pochopíte, že početí jest boží úradek.
0: Dámy a pánové, Ladislav Špaček, zůstaňte s námi. Nás čeká za chvilku společná beseda.
2: A ta společná beseda nás čeká i s další dámou, kterou v tuto chvíli pozveme sem mezi nás. Poprvé v anketě nominovaná herečka, krásná a šarmantní žena, Tereza Kostková.
0: Tereza Kostková, dámy a pánové, nejmladší nominovaná šarmantní osobnost Českého rozhlasu. Mě říkali, ta je kontaktní, ta si veme mikrofon, začne a pojede, tak jeďte.
3: No to by vám to prošlo hodně hravě, takhle kdybych já moderovala, to by mě hnedka poslali domů. Tak hezký dobrý večer a otázku.
0: Bouráte teďka seriály, bouráte sály, Stardance, já nevím co, tancujete, zpíváte, hrajete, kojíte u toho a všechno. Čekala jste, že u toho budete nejšarmantnější?
3: Ne, nečekala. Tak bylo to příjemné, protože šarm je hezká kategorie, to děkuju za tuto kategorii.
0: Tady.
3: Jako žena si ji cením a cením si ji i na mužích a nečekala tolik odpověď na vaši otázku.
0: Tak my máme rozhlasovou soutěž, ta se jmenuje Start.
2: Rozhlas.cz.
0: Tak.
2: Tam hledáme mladé pěvecké talenty, no a řekli jsme si, protože vám to moderování jde úžasně, cena, ty Stardance a podobně, takže by bylo fajn, kdybyste dnes, tady a teď uvedla vítězku celostátní rozhlasové pěvecké soutěže Start Rozhlas.cz, která se tady také představí v premiéře.
3: Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu dnes na krásném večeru šarmantní osobnost

Dámy a pánové, Eva Matějovská, vítězka rozhlasové pěvecké soutěže Start, rozhlas.cz. Zhasněte.

0: další nominovaná za rok 2011, tedy další šarmantní osobnost České republiky podle rozhlasových posluchačů, paní Iveta Simonová. Tady bychom mohli 2, 3, 4, 5, 7 hodin vyprávět.
1: Tak myslím, že by to tak nějak bylo, protože já zpívám takových 50 let.
0: To není možný.
1: Je to opravdu dlouhá cesta, ale
0: a
1: doufám...
0: A to jste musela počítat hnedka od miminka.
1: No, tak byla to dlouhá cesta a byla velice krásná. Taky někdy byly nějaký ty kamínky trnitá, to bych neřekla, ale bylo to velice krásný a člověk, když to miluje, tak myslím, že to pro mě byla pouhá chvilička a jsem šťastná, že jsem tady.
0: Tak, ale víte, byla to image,

0: A nebo ten šarm šel z ty hudby, z ty vaší podstaty?
1: My jsme milovali tu práci, tu muziku, Milan a Karel Vlach, prostě, ale nemůžu jim zapomenout, že mě tady nechali.
0: A já vím, ale zase tak doma, jaký to bylo doma? Byli jste taky s šarmem tam? Byly tam ty tepláky, nebo to tam taky neexistovalo, byl taky, tam ten šarm?
1: Tak,
0: jakože...
1: Ani moc, no tak myslím, jo, že jo, že to byl šarm. Vždycky to byla ta košilka, no, když tak ty džíny a Milan vždycky byl takovej, ten měl opravdu ale šarm. Milan, jo, teď si na to vzpomínám. Ten mezi polívkou a hlavním jídlem přiběh k nám nahoru, my jsme byleli v jednom domě a s tím jeho šarmem říkal, Ježíš, tady je suchá fara, Vlach říkal, když si to vypil včera, no ale opravdu to byl velice hezký život a Milan ten šarm měl.
0: A měli to s šarmem, že jo?
1: Ano, ano.
2: Já si myslím, že obrovský šarm měl právě Karel Vlach, na kterého také velmi rádi vzpomínáme a se kterým jste projezdila si celou republiku a i svět.
1: Byla to osobnost a všichni jsme si ho vážili. K němu byste si nedovolil takový nějaký, jako třeba vtípky a poznámky, to ani ten Milan s tím svým šarmem.
0: Že on onikal lidem? Je to pravda?
1: Onikal, ano, já jsem
0: myslela... Tak vám teda asi ne, že jo?
1: Mně onikal ale právě, když jsem dostala tu nádhernou nabídku, bylo to tenkrát v pátek, od té doby je pátek můj šťastný den, když se ozval v telefonu takový suchý, strohý hlas Karla Vlacha a pravil, dívko, podívala se, chtěla si s námi udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce ve studiu A. Ve 14 hodin, v 16.30 to jde přímo ven. No, tu nabídku prostě jsem nemohla nepřijmout, bylo to strašný, já jsem nevěděla, co udělat, ale tu hozenou rukavici jsem zvedla, šílenou trému a tam byl už tenkrát Vladimír Dvořák a to byly ty živý nahrávky toho Karla Vlacha. V roce 58 byla ta první moje nahrávka a byl to ten pátek, od té doby je pátek můj šťastný den.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: jsme tu všichni.
1: A základní otázka historky z baru.
2: No vy jste si vybral, teda vy jste přišel ke Skřivanovi. Já už, když padá opona, tak to už padají i moje víčka. Odcházím domů a vstávám v 5-6 ráno.
1: Prosím vás, dejte ten mikrofon,
2: takže
1: nebo dejte
2: já to mě s dovolením podám panu Harapesovi.
1: Vlastně Harapes. Je pravda, že tanečníci v Národním chodili do baru?
3: V životě ne, vůbec nevědí, co je bar.
1: Soňo, zachraňte nás.
4: Já nechodím do baru představení, já potřebuju být sama se sebou.
1: Víte, ani v tom zahraničí jste nechodila pít?
4: Ne.
1: Eliško, řekněte nám na fidlovačce, že se chodí do baru po představení.
5: Tak já musím žalovat na Terezu.
1: Jdem do toho.
5: Protože já jsem jí 4 roky učila a my jsme se něco v těch barech naseděli.
1: No! To je Skřivan. To je Skřivan.
2: Eliška je moje paní pedagožka herectví, takže jenom to jenom pro toho, kdo to z toho nepochopil, tak to je pravda, že my jsme se hodně učili herectví na baru.
6: Ano, tak já samozřejmě musím také přiznat, chodili jsme do baru, protože jsme přijížděli v noci ze zájezdu, když jsme byli třeba v Ostravě, nebo já nevím. Takže to bylo velice příjemné, takový 2 deci vína, samozřejmě to nebylo víc, to je maličkost. A byli tam ti muzikanti a výborná společnost, takže jako já myslím, ten bar proč ne?
7: Já miluju bary a navštěvuji je neustále. Chci tím říct, že ty bary, to je osvěžení života, koření.
1: Jak se to šarmantně nebo s etiketou řeší, když přijdete v 6:30 ráno doma?
7: Především pravidlo číslo 1, nekomunikovat, nic neříkat. Cokoliv řeknete, je okamžitě použito proti vám. Cokoliv řeknete, je špatně. Musíte přijít samozřejmě důstojně a odebrat se na lože. Neříct vůbec nic, anebo se osprchovat a jít do práce podle toho.
1: Miroslave, neříkejte, že ani jedna krásná písnička, kterou známe, nevznikla v baru.
8: Keď sa povie bar, už nerozmýšľam o nejakom skladaní pesničiek, ale skôr o takom, že nájsť sa chvíľu tam posedieť a hneď o 4:00 zase rýchle do postele. Ale to bolo dávno.
0: My sme tady, pane Špačku, říkali, že tady v baru se mohou také narovnávat vztahy a tak dále. Doporučil byste nám, když se stane nějaký ten prohřešek, vzít třeba svou drahou polovičku do baru a vyřešit to tam?
9: Je, s drahou polovičkou do baru, to není dobrý nápad. Proto se spíše pro řešení takových, řekněme, nějakých manželských konfliktů hodí spíše noblesní tichá restaurace, než ten hlučný bar. Tam potom si jdeme odpočinout od toho náročného dialogu. Takže pak manželku vyprovodím domů a vyrážím kam? Do baru.
0: Když jsme tady mluvili o těch sportovcích, Miro, sportovci se také scházejí, oslavuje se třeba v baru, když se vyhraje utkání, nebo jak to u těch chlapů chodí?
8: Som rád, že v souvislosti so športom so mnou hovoríte.
0: Už jste pro mě odborník.
8: Nejsem na to zvyknutý, tak to nebo, takže
5: když už jsme u toho sportu, tak přece si říkalo, ten pije první ligu, ten pije druhou ligu, že jo, to jsme už tak měli pomenovaný. Nebo to byly doby, kdy jsme pili první ligu. Takže bary k divadlu a k umění patří, protože my dohrajeme představení, které je plný emocí a vášní a nemůžeme to střihnout a jít domů a lehnout si a v klidu usnout. To musíme ještě nějak, jako v nás to musí doznít, nebo musí se to dořešit. Když někdo něco spletl, tak se mu musí vynadat.
8: Děkujem za tyto slova, použijem jich doma.
1: Moc děkujeme. My jsme rádi, že jsme se všichni shodli, že bar k tomu kumštu opravdu patří. Troufneme se říct, že dnes je to bar trošku výjimečný, protože právě teď v tomto baru se dozvíme, která z vás všech osobnost je opravdu nejšarmantnější podle posluchačů celého Českého rozhlasu. Kdo je tedy vítězem ankety Šarmantní osobnost roku za rok 2011. A my rádi dodržujeme tradice.
0: Ano, každý rok jsou těmi, kdo vyhlašují Šarmantní osobnost roku, hradečtí gentlemani, tedy gentleman singers, a tak jsme to i letos nechali na ně.
1: Ježiš, to dneska nejde, to zase bude koncert, bože.
10: Já tu mám obálku se jménem Vítěze nebo Vítězky ankety Šarmantní osobnost roku 2011 a pokusím se vám ho přečíst, nebo ne, my ho radši zaspíváme.

0: pánové, šarmantní osobnost roku, tedy nejšarmantnější osobností za rok 2011 podle posluchačů Českého rozhlasu je paní Iveta Simonová. My poprosíme Oldřicha Šestáka, Jiřího Kánského, tedy náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové, aby přišli na pódium, ale hlavně Elišku Balcerovou, aby předala žezlo úřadující šarmantní osobnosti své nástupkyni.
1: Paní Iveto, já vám moc k této ceně blahopřeji. Mám ji taky doma, je krásná, bude vám svítit do dalších dnů. Ale já, když jsme sem jeli, tak jsme si povídali v autě a já jsem paní Simonové řekla, že ona provázela celé mé dospívání svým zpěvem a že všechny její písničky umím ještě dodnes z paměti. Ona říká, to snad není možné. Já jsem řekla, ano. A jednu jsme si zkusili zaspívat a my vám ji teď tady kousek premiérově zaspíváme.
0: Tak to teda, to je překvapení dnešního večera.
1: Ona totiž, paní Simonová řekla, já jsem tak šťastná, že nemusím dneska zpívat, že tam jenom jedu. A já jsem řekla, pojďte, zaspíváme si. Tak jenom malinký kousíček, jestli to chytneme.

0: blahopřeju.
1: Já vám blahopřeju.
2: Zlaté slunce pro paní Ivetu Simonovou předává Eliška Balcerová. S kyticí květin přichází ředitel Českého rozhlasu Jiří Kánský.
0: Já myslím, že ten potlesk teď i potlesk, když jste přicházela na scénu a především teď, mluví za všechno.
3: Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já si toho nesmírně vážím. A vážím si toho svého publika, nebo každého publika.
0: Dobrý večer.
4: Oldřich Šesták, náměstek generálního ředitele.
5: Také strašně rád poblahopřál a dovolte mi takovou reminiscenci do minulosti, protože vaše vystoupení televizní s Milanem Chladilem a Karlem Vlachem, to pro nás byla taková rodinná záležitost. A kdyby naši, kteří už jsou nahoře, viděli, že vám dneska předávám tuhle cenu, měli by strašnou radost. Já vám přeju, abyste dělala radost těm, kterým jste dělala v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Moc blahopřeju.
3: Děkuji, děkuji mnohokrát, opravdu. Nesmírně si toho vážím, děkuji.
2: A to není všechno, ještě ano, přichází pardon. Pavel Klicpera, zástupce Czech Turismu, s paní Jaroslavou Panírkovou, která přichází také poblahopřát Ivetě Simonové.
6: Milá Ivetko, ty jsi zpěvačka mé generace a vždycky jsi byla nepřekonatelná, úžasná, elegantní, vždycky absolutně profesionální. Naprosto tedy, jak se říká, na plný plyn. A já jsem moc šťastná, že jsme spolu prožili moc krásný chvíl na jevišti a že právě já ti můžu dát tuhletu úžasnou cenu,
3: děkuji,
6: protože je opravdu od srdce.
3: Děkuji, Jarušku, děkuji. A děkuji publiku, děkuji mnohokrát. Opravdu mám pocit, že si to vůbec nezasloužím. Nevím, jak se k tomu mám vlastně postavit, protože celý život, jak jsem říkala, jsem vlastně prospívala, takže k té šaramantosti jsem měla opravdu daleko.
4: Chtěl bych říci, že i pro nás budete vzorem té šarmantní dámy, šarmantní osobnosti a byl bych rád, aby to zůstalo u všech Čechů. Takže gratuluji vám z celého srdce a jsem moc rád, že můžu být tady. Gratuluji.
3: Já děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát.
4: Tolik tedy Pavel Klicpera. Já žádám Ivetu Simonovou, aby vyhlásila další ročník ankety Šarmantní osobnost roku.
7: Vyhlašuji 17. ročník ankety Českého rozhlasu. Šarmantní osobnost roku.
4: Děkujeme. Dámy a pánové, děkujeme Tereze Koskové, Ivetě Simonové, Elišce Balcerové,
2: Soně Červené, Vlastimilu Harapesovi, panu Ladislavu Špačkovi, Miroš Birkovi. Ještě jednou děkujeme, hezký zbytek večera a za rok zase tady, na shledanou.

byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2011, kterou se stala zpěvačka Iveta Simonová na základě vašich hlasů. Za týden v tomto čase vám nabídneme v reportáži pohled do zákulisí. Uslyšíte, jak vypadaly přípravy gala večera, na kterém byla za rok 2011 šarmantní osobností v 16. ročníku této ankety vyhlášena právě Iveta Simonová.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga. Počet pacientů s pooperační sepsí by se mohl snížit. Kinologové ve Vamberku mají nové zázemí a zítra bude maximálně 18 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu armáda. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Příznaky nemoci voják nemá. Ve vojenském centru v Těchonině na Orlicko-Ústecku je preventivně.
2: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Nebyl ani v kontaktu s žádným nakaženým. Podle armády jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země, říká mluvčí Zdeňka Sobarňa Košvancová.
3: První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
2: V izolaci v pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky se u něj pořád neobjevily. Doplňuje mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
4: Nadále pokračuje jeho izolace, která bude zhruba trvat ještě týden.
2: Kvůli aktuální epidemii v Kongu podle Světové zdravotnické organizace zemřelo 48 lidí. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Stát chce o polovinu snížit počet případů po operační sepse, tedy závažné infekce spojené s otravou krve. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěk za ANO. Podle něj nemocnice v Česku evidují zhruba 5000 takových případů ročně. Česko tak v tomto ohledu ve srovnání s ostatními vyspělými státy zaostává. Správnou péči jde přitom podle Vojtěcha po operačním sepsím zabránit. Do budoucna chce proto Vojtěch platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby takové komplikace nemocnice neměly zaplacené.
5: Pacienti jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady finančního rázu.
1: Kinologové z Vamberka na Rychnovsku mají novou klubovnu. Vznikla z buněk na místě objektu, který v únoru zničil požár. Na obnovu zázemí se spolku podařilo vybrat zhruba 500 000 korun, hlavně díky veřejné sbírce, říká předseda kinologické organizace ve Vamberku Filip Rozum.
6: Díky příspěvkům od lidí, firem a taky od města Vamberk jsme dokázali v relativně krátké časové ose postavit novou klubovnu z montovaných buněk. Nejvíc práce nám dalo samozřejmě odklízení trosek po požáru a vystavit základnu pod klubovnu. Základy betonové, položit panely a tak dále.
1: První větší akcí v novém areálu bude tuto sobotu dětský den se složkami integrovaného záchranného systému.
0: Počasí.
1: Noc bude zpočátku oblačná až polojasná, později zatažená a teploty klesnou k 11 a na horách k 9 stupňům. Nad ránem dorazí déšť nebo přehánky, které vydrží až do zítřejšího odpoledne a ojediněle i bouřky. Večer pak ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu kraje a na horách maximálně 14 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiné. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem ú na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím trochu.
1: Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech.
1: Slov.
2: Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý, úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne?
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku ano. Nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohlo tam zůstat ouřád a měli jsme to vyřešené a ú s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému ú. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme soud, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený s buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupilo do jejich života, i když si myslím, že dneska ta romská komunita identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velké rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Tak se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: To byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto. A z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikáním, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to, ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek Viktorko je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. To znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím v Dyji uhynuli desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. A takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořad Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo i co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou a na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní, řekněme.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu Snídaní.
1: Přesně tak, já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech, a potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let, tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita a pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dá.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. Já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
0: jo,
1: takového.
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí a... Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí. Mm-hmm.

0: spíše takový ty trošičku už věci, kdy, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. A, takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, mm-hmm, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Mm-hmm, ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Šeprý.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké ne úplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda má

0: televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Sunny Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhletom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm a tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla. Užij si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček, 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci, Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda z Kajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenů, kytarista Pepa Blažejovský.

Hanka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

zatuchlém domě, otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený lev.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno. Ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ním mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Frýcek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde
Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem,

0: Vrtem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to

0: jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drož-

0: Jožku. Tady vašnosti.
1: Kam račte?
2: Zlatý kříž.
3: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
0: 42.
2: Cože?
3: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
0: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
0: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
0: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
3: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
3: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, všetci 4.
3: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde? Samé.
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
2: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
2: He? Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
3: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
8: Od pumpu s nima!
9: Pitrové!
2: Tohle si odpikáte!
3: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Davsna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
4: Co ten poprask?
8: Jsou to špiclové.
2: Není pravda.
4: Tedy nejste, opravdu ne.
2: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
4: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hlejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
3: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
4: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
3: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
4: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl Švec. A tomu druhému taky, fakt.
8: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
4: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
2: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
4: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
3: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
2: Nějaká zavazadla, pane?
4: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
3: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
4: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní, jedla zrovna obložený chléb, zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
2: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
4: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
2: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
4: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
2: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
4: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
5: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
4: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
7: Winkle, Nathaniel Winkle.
4: Sportovec, pane?
7: Tak trochu, pane.
4: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
7: Teď právě ne.
4: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
2: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
4: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
9: Tapman, Tracy Tapman.
4: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
3: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: prima děvče, pane.
9: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
9: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
9: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešný Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Boláro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
9: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane, mrtva.
9: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
9: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhne ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
5: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
3: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
7: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
3: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
2: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
3: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
2: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
5: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
7: A byl bych rád viděl jeho psa.
3: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
11: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
12: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili a jak třetí

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat, o splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, no. Manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místo, abych zůstala na té stopce stát, jo, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bártové šéfce i autoškoly, já říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá. A já říkám, ale lepší prý je rozbit autoškoly než vlastní. Jo. No a no za týden
0: je
1: jsem
0: to pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. Mm-hmm. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak ztrapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila a teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat,
1: vyvést. Jo, zatím nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný a vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, nebo ano, jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste... Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale to, promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane. Respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a no, bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesměl skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat, no.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celé planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 22 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný vztah nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řiditka, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufla řidit. Musel by se mnou někdo, kdo by řidil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já si vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli v Olomouci nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí. No, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka. Chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava
1: Špirky. Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To se tkasi upočívat, to je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme výbíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat.

plavat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbirka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem to spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako v chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už no a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla a celého naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky skoro každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů a teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. No skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla a pak mě teda ještě šestým, třetím, pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí a prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo to hrozně, bylo nás hrozně, nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla, možná mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Druhé jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju, dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v Noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano. S tou se přesuneme do druhé části dnešní Noční linky. Už

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se, dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef a jste z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní a téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyjutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích, až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo. To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Děkujem. Tak ja vám chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, ktorý volal, že chcel do Talianska, tak aj ja sa bála strašnú túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidieť moře bylo to hlavní.
1: No víte co, ja som tam potom už chodila, lebo ja som robila na železnici a ja som tam už potom chodila hoci kedy.
0: Do Itálie?
1: Áno. Ja som tam mala totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel ako po vojne hneď. A tam študoval za kňaza. A on tam potom bol ako ten kňaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Ako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: A ten devízový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumíme.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevratilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sa mi tam nechcelo, lebo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam ako, no ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snú bolo všelijakých takých dosť, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešiel ode mňa muž, strašne som túžil, aby sa vrátil naspátky, ale to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to sú tie ťažké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brať tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšiel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odšiel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešiel. A on došiel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestrický a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem v Kopřivnici, jsem v Lázních Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už to končí pomaličku. No tak v Lázních jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotně, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Poklad na Střevaném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl sem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, my chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov. Ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník krásný a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Když jsem se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama. Aha. A navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je ta jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, no já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále, ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro ten

0: nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku budu další přání. Takže já jsem takový čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No ale jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s bendžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu, hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost, byl jsem na Potlachu v sobotu, Potlach to víte, to je setkání dramských osad a kamarádů Trumpu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, dramská osada zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti teda byli překvapení, co tam dělám. Jako, takže jim řekli, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: Aline, my děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
0: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, s krásnou moravskou hudbou i s tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky noční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme tady přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tímu děkuju. No a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici. No, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne. To právě je mým budoucím snem. To bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuji i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá. Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: A on šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Propánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem podjímelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého náhle půl dá každý z nás.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Jarnajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, divenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajstr, ten je těžký.
2: Jakej pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí pořád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak po ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines, a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, víš?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
5: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
5: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
5: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
5: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
5: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
5: Tak hádej.
3: Se dám podat.
5: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
5: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
5: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
5: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
5: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
5: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
5: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
5: No sem.
3: Kam tam?
5: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
5: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu ječmen.

konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš, proto je celý upocený a uřícený, proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníž, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem.

0: stojí už chudinka sotva na nohou. Jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul.
1: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce. Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
2: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni,
0: koktal vojáček.
2: A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
0: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi.
1: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
0: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání.
2: A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic.
0: Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín maminka přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.